pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hodiny.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
0: Hit týdne.
1: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak ďábel a Prada. Na 5. místě novinka Eli a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na 2. příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadis.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teď jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky, dlouhý. Takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Je teda upřímně řečeno, se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy. Ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky,
1: že to vydrží. Další pravda, 4,5 hodiny sedě.
2: Ano,
1: 4,5 hodiny.
2: Jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: A říkala jste, že ta hra je celosouborová.
2: Ano.
1: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabíraná, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá a jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru a pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jakoby sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to je nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi, jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy, jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérované, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří, ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury. Takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela. A na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu, jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá, pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterovi, jak když přijdete do Bradavic, já milu Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
0: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jsem pořadu až na dřeň dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo potom, se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně a stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím jako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost. Jak tohle to funguje, nefunguje.
2: Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne, no.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to...
1: Třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit, povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly a bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým, takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí a to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám, no.
0: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství? A jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, ano, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Mm. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo a jak vás to proměnilo. Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně.
2: Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: 25 nových sanitek začnou do konce roku využívat pražští záchranáři. Auta musí nejprve dovybavit a otestovat v terénu. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Tři americká média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Další vyhlásila částečný bojkot. Bude oblačno, k večeru ubyde, oblačnosti do vyjasnění a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do konce letošního roku začnou pražští záchranáři využívat 25 nových sanitek. Nejprve je musí otestovat a dovybavit. Za každé auto zaplatilo hlavní město asi 4,5 milionu korun. Sanitky budou menší než starší vozy a liší se technickým provedením ambulantního prostoru, říká ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.
2: Je tam více podpůrných model pro naše seniory. Jsou tam úložné prostory pro pohotovější vyndání přístrojů a plně hydraulická nosítka, tak aby pacient byl co nejkomfortnější.
0: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových aut. Město za ně zaplatí víc než 223 milionů korun. Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny jim můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
3: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dnes večer se také víc než 60 památek rozsvítí červeně, aby dárce kostní dřeně připomnělo. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. V solidaritě se stanicí CNN se 4 velké společnosti dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Je mezi nimi i stanice Fox, která je jinak nakloněná republikánům. 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky. Krič Falušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vytíka a Sejka. Dnes bude převažovat oblačno, k večeru by se mohlo vyjasnit a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice s Jardou Kolerem. Zdravím tě, hezké ráno.
5: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště zase zde na Jesenici stojí v dopravním omezení nákladní auto. Na půltém kilometru blokuje levý pruh, projíždí se pomaleji, výraznější kolona se netvoří. V Českobrodské do centra se popojíždí před Bychovicemi zdržení zatím 10 minut a na hořejším nábřeží se za železničním mostem srazila dodávka a osobní auto blokují pravý pruh, výraznější kolona se zatím netvoří.
4: Díky moc a zatím ahoj.
5: Ahoj, není za co.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 6 minut po 6. startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 22. září. Darina a Morris mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? Adele, Oh My God. Bude taky Miley Cyrus, její End of the World a spousta dalších. Příjemné vstávání s Rádiem Praha přeje Honza Chlaník.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: To byla Miley Cyrus, End of the World, ve 6:45 na Rádiu Praha. Dneska bude v Praze oblačno, večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maxima 15 až 17 stupňů, v podstatě úplně stejně jako včera, teď jsme na 8 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jardu Kolera, zdravím do dopravního infocentra.
1: Hezké ráno, v Liberecké do centra se začíná tvořit kolona z Letňan do Holešoviček, je to na 10 minut. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi už na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Dolní Počernice. A na Hořejším nábřeží za železničním mostem řeší strážku dodávky s osobním autem. Uzavřený je pravý pruh a je tam krátká kolona.
0: Díky moc a hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
4: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak dělá?

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Shabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z Satisfied.

0: Support Lesbians a Sins v půl sedmé na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z újezdu a Petřína poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím bez zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Muž v Praze střílel v pondělí večer údajně z okna bytu z pistole. Nikoho naštěstí nezranil, zadrželi ho policisté, kvůli špatnému psychickému stavu si muže převzali záchranáři. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil za velmi konstruktivní jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem, které vedli v pondělí večer před zahájením zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Macron na sociální síti X uvedl, že se bavili o odblokování lodní přepravy v Hormuzském průlivu či zastavení útoku na energetickou a civilní infrastrukturu ve válce na Ukrajině. Převažovat dnes bude oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno, v Liberecké do centra houstne provoz z Letňan do Holešoviček, je to už na 15 minut, v Českobrodské do centra je před Běchovicemi fronta také na 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od D11, je to na téměř 20 minut. Na Hořejším nábřeží za železničním mostem řeší srážku dodávky s osobním autem. Uzavřený je pravý pruh, je tam krátká kolona. A v Karlovarské do centra sílí provoz, pomalu pojedete teď před Bílou horou.
0: Já ti děkuju, Jardo, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Tři čtvrtě na sedm. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
2: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
0: Dnes bude v Praze oblačno, večer od západu ubyde oblačnosti až do vyjasnění. Maxima 15 až 17 stupňů, stále jsme na 8 stupních Celsia. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jarda Kolar je v dopravním infocentru a ví, co se děje.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy, zase zde na Rudnou ze 4. kilometru po pojíždí kolona, provoz brzdí, omezení na začátku rozvadovské spojky, zdržíte se do 20 minut. Na okruhu směrem na letiště se tvoří kolona mezi Lochkovem a Slivencem, po pojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem, zpoždění přes 10 minut. Na východním okruhu směrem na Lanový most je ranní kolona, od D11 k Průmyslové je to na 20 minut. Na Hořeším nábřeží za železničním mostem se po dřívější nehodě stále jede jen levým pruhem, výraznější kolona se tam netvoří. A v Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan k tunelu Blanka, je to na 20 minut.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: 7 hodin a před námi další zprávy Rádia Praha. Ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková. Přejeme vám krásné ráno.
1: Dobré ráno. Cestující v Praze můžou znovu jezdit lanovkou na pražský Petřín. Unipetrol cvičí v kralupské rafinérii únik nebezpečných látek. Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Dnes bude převažovat oblačno, k večeru by se mohlo vyjasnit, teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech, opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
3: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
1: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně. Na připomínku dárců kostní dřeně bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců kostní dřeních, darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat, řekl to generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
4: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 dopoledne. Nominaci do jednotlivých duelů Strýcová předem nezveřejnila. Převažovat dnes bude oblačno, večer od západu ubude oblačnost až do vyjasnění a teploty 15 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A připravený je taky Jarda Koller s dopravními informacemi.
6: Hezké ráno, na dálnici D5 z Plzně do Prahy zase zdem na Rudnou ze 4. kilometru popoždí kolona. Provoz brzdí omezení na začátku rozvadovské spojky, zdržíte se do 20 minut, jede se tam jedním pruhem. Na okruhu směrem na letiště se tvoří kolona mezi Lochkovem a Slivencem, pomalu pojedete mezi 15. a 17. kilometrem zpoždění přes 10 minut. Na východním okruhu směrem na Lanový most je ranní kolona od D11, průmyslové je to na 20 minut a houstne provoz i na trase přes Hloubětín. Na hořejším nábřeží za železničním mostem je podříví v nehodě stále blokovaný pravý pruh a dodávkou a osobním autem, výraznější kolona se tam netvoří. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan k tunelu Blanka, je to na 20 minut a v Povltavské k Blance se jede pomalu před odbočkou na Bulovku.
0: Díky moc, Jardo, zatím ahoj.
6: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Oh, I'm blinded by
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 22. září. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno, za chvilku The Weeknd a Blinding Lights. Už nehledám to místo. A bude taky poetika a blízko.

0: Natalie Brulia a Torn ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
5: Kde jsou moje blatníky?
4: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch impresionistické dílo.
6: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
4: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
6: Je to Alf.
4: Roztomile ošklivého Alfa?
7: Proboha, je to chlupatý.
4: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
8: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
4: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
9: Máte kočku.
4: Kočka na slanině s rajčaty.
9: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbichy, hřebíky.
4: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna, Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
10: Zimírek, kde jsi byl tak dlouho?
11: Mě se nikdy nezbavíš.
4: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
12: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
4: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
0: A podíváme se na oblohu, ta bude dnes oblačná, večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 9 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jak to vidí Jarda Koller z dopravního infocentra?
13: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou. Ze 6. kilometru pojedete pomalu, na prvním a pultém se v koloně srazila motorka a osobní auto. Kolona pak pokračuje až do omezení na Rozvadovské spojce, zpoždění přes 20 minut. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan do Holešoviček, je to na 25 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na necelou půl hodinu. A v Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi i Dolními Počernicemi, čekejte více než 20 minut navíc. A v Evropské do Dejvice fronta z Dědiny k nádraží Veleslavínce zdržíte přes 10 minut. Houstne provoz také v Horoměřické před Evropskou.
0: Díky moc, hezké ráno.
13: Není za co, hezké ráno.
14: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
15: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
16: Snídani?
15: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
16: Oběd?
15: Divadlo Hibernia uvádí
17: romantický muzikál
15: Saturnin.
17: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
15: Od září 2026
17: v divadle Hibernia.
15: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
14: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
18: Dua Lipa live from Mexico.
1: Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Je půl osmé, vy posloucháte Rádio Praha a teď si dáme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré ráno. Poslanci budou dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Sněmovna se může zabývat i návrhem na mimořádné zvýšení penzí v 85, 80, 90 a 95 letech vždy o 500 korun a o 1000 korun po dosažení 100 let. Od dnešní půl osmé ráno si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5000 korunů se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu. 5000 koruna vychází v emisi 200 tisíc kusů, k dispozici bude do vyčerpání zásob. Na financování služeb v oblasti závislostí půjde příští rok ze státního rozpočtu 415 milionů korun, podobně jako letos. Dalších 85 milionů korun je určeno na podporu prevence. Rozhodla o tom v pondělí vláda, která schválila priority a oblasti dotačního titulu protidrogová politika. Na webu o tom večer informoval Úřad vlády České republiky, který v létě převedl agendu závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Včerejší jednání nevedlo k dohodě kvůli požadavkům Francie a Slovenska na vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu se podle informací ČTK postavila jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Dnes má být především oblačno, k večeru by se mohlo začít vyjasňovat a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se ještě na silnice a s tím pohledem je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy. Před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru pojedete pomalu. Na prvním a půltém v koloně řeší nehodu motorky s osobním autem. Kolona pak pokračuje až do omezení na Rozvadovské spojce. Zpoždění přes 20 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou směrem do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu. V tunelech stojí se teď na Radotínském mostě. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 Krumyslové na necelou půl hodinu. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi i Dolními Počernicemi. Celkově čekejte více než 20 minut navíc. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan do Holešoviček, je to na 25 minut a v Horoměřické před Evropskou stále narůstá kolona od Nebušické, je to teď už na více než 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na rádiu Praha Welshly Arms Legendary a taky Ray Garvey a Halo.

0: Je 7:45. Petřínská lanovka je po 2 letech zpátky. První cestující svezla zhruba před 40 minutami a vyzkoušet si mohli i úplně nové vozy. Jak se v nich jede a kolik lidí si návrat lanovky nenechalo ujít přímo pod Petřínem, je teď náš reportér Petr Kastner. Zdravím tě, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak velký zájem o lanovku je?
1: Vypadá to, že je velký. Zhruba 20 cestujících stálo ráno už před 7 hodinou před stanicí Újezd a čekalo na otevření dveří. Přesně v 7 hodin pak zaplněná kabina vyjela poprvé nahoru na Petřín. Všichni, se kterými jsem mluvil, jsou z obnovení provozu i nových vozů nadšení. Kabiny jsou bíločerné a oproti těm starým jsou víc prosklené. Když se dvě kabiny zhruba uprostřed trasy míjí, tak na sebe světly mrknou a začervenají se. Právě kvůli tomu je podle jejich designérky Anny Marešové hezké jet lanovkou večer nebo v ošklivém počasí, protože světla vyniknou.
0: Připomeň prosím tě, proč vlastně byla lanovka 2 roky zavřená.
1: Dopravní podnik přerušil její provoz po povodních v září 2024 a to kvůli obavám z podmáčeného terénu a nestabilitě trati. Už předtím ale plánoval dopravce rekonstrukci. Dělníci opravili celou trať, dali nová lana a zmíněné vozy. Novinkou je, že ve stanici Nebozízek vozy zastavují pouze při cestě nahoru. Cestující, kteří tedy potřebují z Nebozízku dolů, musí vyjet na Petřín a pak dolů. Pro tuto cestu lidem vystačí jedna nepřestupní jízdenka. Lanovka bude jezdit každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7:00 a 22:00.
0: Mimochodem, zmiňovaná jízdenka nově zdražila. Kolik teď stojí?
1: Jednotlivé jízdy stojí 100 korun, tedy o 40 korun víc než před uzavřením lanovky. Při zakoupení jízdenky v mobilní aplikaci Pitlítačka je pak cena 90 korun. Kdo má aktivní dlouhodobý kupon na pražskou hromadnou dopravu, může jet zdarma. Stejně jako děti do 15 let a seniori nad 65 roků.
0: Z Petřína se do vysílání připojil kolega reportér Petr Kastner. Díky moc, hezké ráno.
1: Přeji hezký den, naslyšenou.
0: Ten den bude oblačný, večer od západu oblačnosti ubude až do vyjasnění, maxima jen 15 až 17 stupňů Celsia, teď jsme na 9 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. A ještě dopravní informace a s těmi je tu Jarda Koller.
2: Hezké ráno, na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru. K okruhu je to na více než 20 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec. K Ořechu čekejte 20 minut navíc. Ve Strakonické směrem na Smíchov se brzdí už před sjezdem na okruh. Různě pomalu se jede až k tunelu Mrázovka. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na 30 minut. Fronty jsou i na trase přes Hloubětín nebo Kyje. V Chlumecké a Poděbradské se popojíždí z Rajské zahrady k Průmyslové, plná je i Broumarská. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem z Letňan do Holešoviček, je to na téměř 30 minut, plná je i Libeň nebo okolí Balabenky. A ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení a Rušno je i na příjezdech na Ohradu.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na rádiu Praha Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Je 8 hodin a my si dáme zprávy s Denisou Žižkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: cestující v Praze můžou znovu jezdit lanovkou na pražský Petřín. Pracovníci ochrany fauny Hrachov dnes vypustí dva orly mořské, které zachránili. Přívalové deště způsobené tajfunem na pobřeží Japonska mají dvě oběti. Bude oblačno, k večeru ubude oblačnosti až do vyjasnění a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po dvou letech, opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
2: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7 hodině a bude jezdit večer do 22 hodiny.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun a pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dva orly mořské vypustí dnes na svobodu pracovníci ochrany fauny Hrachov na Příbramsku. Mláďata se do stanice dostala začátkem června, kdy spadly na zem s celým hnízdem. Tehdy je našel kolem jedoucí cyklista.
3: Mláďata byla po přijetí do stanice vysílená a ještě neuměla létat. Dnes už mají za sebou i pobyt v rozletové voliéře a mohou tedy na svobodu. Před vypuštěním dostanou ještě vysílačky, aby stanice mohla dál sledovat, jak se jim daří a kde se pohybují. Z Příbramska Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Tajfun Dujuan přinesl na japonské pobřeží přívalové deště a sesuvy půdy. Zemřeli dva lidé a další čtyři jsou pohřešovaní. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Skoro 50 tisíc domácností se kvůli bouři ocitlo bez dodávek elektřiny. Tajfun se teď vzdaluje od Japonska. Meteorologové ale vyzývají obyvatele, aby byli dál opatrní. Hokejisté pražské Sparty zabojují v Tipsport Extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10krát v řadě. O půl hodiny dřív, tedy už v 18 hodin, startuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem. Dnes má převažovat oblačno, k večeru by se mohlo v Praze vyjasnit a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace, připravil je Jarda Koller.
5: Hezké ráno. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru k okruhu. Je to na více než 20 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec. K Ořechu čekejte 20 minut navíc. Ve Strakonické směrem na Smíchov se brzdí už před sjezdem na okruh. Různě pomalu se jede až k tunelu Mrázovka. Ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem z Třebotova i Černošic. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové. Na půl hodiny fronty jsou i na trase přes Hloubětín, v Poděbradské z Lehovce a Průmyslové, následně v Průmyslové ke Spalovně. V Liberecké do centra je tradičně kolona, jede se krokem z Letňan do Holešoviček 20 minut, plná je i Libeň nebo okolí Balabenky a ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v úterý 22. září a hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Nico Santos a Ray of Light a budou taky Miraj a jejich malinovej syrup.
6: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: Helen, Hard Out Here, je 8:45.
1: Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky.

0: Dnes bude v Praze oblačno, večer od západu ubyde oblačnosti na vyjasně do vyjasnění. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 9 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Teď zase Jarda Kolera, dopravní informace.
1: Dobré ráno, na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru k okruhu, je to na více než 20 minut, ucpaný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech zpomalíte teď na Radotínském mostě. Ve směru na D1 se jede pomalu za dálnicí D6, za Ořech je to na více než 20 minut. Ve Strakonické směrem na Smíchov se brzdí už před sjezdem na okruh, různě pomalu se jede až k tunelu Mrázovka. Ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem Střebotova i Černošic, na okruhu a Štěrbo Holské spojce směrem na Lanový most, je to od D11 k Průmyslové na půl hodiny. Fronty jsou i na trase přes Hloubětín, v Poděbradské z Lehovce k Průmyslové a následně v Průmyslové ke Spalovně. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem, z Letňan do Holešoviček je to na 20 minut, plná je i Libeň nebo okolí Balabenky. Ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení, zdržíte se skoro půl hodiny a v Horoměřické se stojí před Evropskou 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne.
0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
3: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.

Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Satisfied.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Je 8:30 a dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré ráno. Už před dnešním obnovením provozu pražské Petřínské lanovky čekala u stanice na újezdu před 7:00 ráno asi 20 lidí. Lanová dráha se dnes po téměř 2leté rekonstrukci vrací do provozu a první nové vozy vyjely v 7:00. Kabiny se postupně naplnily několika desítkami cestujících, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jízdenky i jejich interiér. Oblíbená lanová dráha z újezda přes nebo Zízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu, kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti, zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na Telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli 3 lidé, 6 utrpělo zranění. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu. Bude oblačno, k večeru od západu ubude oblačnost až do vyjasnění a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru na okruh za Ořech pojedete 30 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Písnici, za Ořech čekejte osobními auty 20 minut navíc. Ve Strakonické směrem na Smíchov se brzdí, už před sjezdem na okruh popojíždí se do Velké Chuchle. Ucpané jsou příjezdy do Radotína, Střebotova i Černošice, tam se fronty zkracují. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové stále na 30 minut. Fronty jsou i na trase přes Hloubětín. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem, z Letňan do Holešoviček je to na 20 minut, plná je i Libeň nebo okolí Balabenky. Ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení, zdržíte se skoro 30 minut a v Horoměřické se stojí před Evropskou 20 minut.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po 8:30 Ava Max, Sweet

0: Robin Schulz a Kiddo, All We Got ve 8:45 na Rádiu Praha. V muzeu Kampa je výstava 111 obrazů, které vytvořili lidé s mentálním postižením z Česka a Slovenska. Přehlídka nabízí jejich osobité pohledy na svět, ale letos poprvé je také prodejní. Výtěžek z každého prodaného obrazu putuje přímo jeho autorovi. No a další pražské tipy pro nás má Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V karlínských kasárnách budou v úterý večer promítat film Klub rváčů. Muž unavený stereotypem, konzumním životem a vlastní prázdnotou objeví tajný klub, kde si lidé vybíjejí frustraci v brutálním soubojích. Z nevinného úniku od reality se ale postupně stává radikální hnutí, které chce otřást celou společností. Na Klub rváčů se vydejte v úterý, začíná ve 20 hodin. A v úterý se poprvé můžete svést novými vozy lanové dráhy na Petřín. Budou zatím jezdit ve zkušebním provozu denně, a to v 10-minutových intervalech. Zajímavostí je, že jeden vůz bude při cestě mrkat a druhý se začervená. Cesta na romantický Petřín tak bude opět o něco zajímavější. Cena jízdenky je 100 korun, jestli ale máte dlouhodobý kupon, tak další jízdenku neřešíte. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pondělním poledním hostem Rádia Praha byla moderátorka a novinářka Monika Zavřelová, která má za sebou rozhovory s osobnostmi, jako je třeba Brad Pitt, Tom Felton nebo Madeleine Albrightová. Jedním z témat, která jsme probrali, bylo také to, jak se někoho, kdo už na spoustu otázek odpověděl, zeptat na něco nového.
4: Já mám pár pravidel, jedno z nich je jako nesnažit se vlastně být na sílu originální, protože ano, je dost pravděpodobné, že ti lidi odpověděli už úplně na všechno. Zároveň ale oni s tím počítají a jsou trénovaní. Já jediné, v čem to můžu jako změnit a udělat to pro ně jiné v rámci toho svého rozhovoru, je to, jak k ním budu přistupovat.
3: V úterý 22. září dorazí režisérka Diana Šoltýsová. Budeme rádi, když se nás poslechnete.

0: Večer od západu ubyde oblačnosti až do vyjasnění, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme stále na 9, foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. No a jak to vidí Jarda Koller?
1: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy se po pojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru na okruh za Ořech pojedete půl hodiny. V Rudné směrem do Prahy je také kolona. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Vestec, za Ořech čekejte osobními auty 20 minut navíc. Na východním okruhu směrem na Lanový most výrazně kolona zpomalila, po pojíždí se od Černého mostu za sjezdem na Dolní Počernice se srazilo nákladní a osobní auto. Jede se jedním pruhem zdržení 40 minut. V průmyslové série krokem z Hloubětí na fronta se táhne až k nájezdu na jižní spojku. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem z Letňan do Holešoviček, je to na 25 minut, plné je i okolí Libeně nebo Kobylisy, v Prosecké fronta od Kvelské k Vysočanské, ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení, zdržíte se 20 minut a v Evropské se jede pomalu z Dědiny k nádraží Veleslavín.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, měj se.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topí

0: Somber a Homebreaker v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě další zprávy připravila je Denisa Žižková. Přejeme vám hezké ráno.
1: Dobré ráno přeju.

0: Ministerstvu spravedlnosti mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Stovky lidí ráno čekali v Praze před Českou národní bankou, chtějí si pořídit speciální bankovku. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodů pro starší seniory. Bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
2: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze v hotovosti. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením stovky lidí. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a v 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
3: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
0: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňkové-Vaňkové nejstarší seniori potřebují také dostupné zdravotní a sociální služby. Na programu mimořádné schůze je také zpřísnění trestů za neplacení výživného. Nově by hrozilo vězení těm, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále v Turíně, vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. A české tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen. Dnes bude převažovat oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit a teploty v Praze 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: No a jdeme na silnice s Jardou Kolarem.
5: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona na okruh za Ořech, tam je to na půl hodiny. Na východním okruhu směrem na Lanový most stojí kolona už od Novopatské. Na Štrbohorské spojce řeší nehodu, už jsou mimo pruhy, k Průmyslové je to ovšem stále na půl hodiny. V Průmyslové se jede krokem z Hloubětína, fronta se táhne až k nájezdu na jižní spojku. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem z Letňan do Holešoviček, je to stále na 25 minut. Plná je stále Libeň i okolí Balabenky. Ve spojovací směrem na Balabenku se stojí Jarova kvůli omezení, zdržíte se 20 minut. V Bělohorské do centra je kolona před Vypichem na 10 minut. A ještě upozornění, pokud byste jeli z Prahy po D7 směr Chomutov na obchvatu Slaného, v noci havarovalo nákladní auto, obchvat je stále uzavřený a na D7 stojí kolona ze 16. kilometru a provoz tam kolabuje.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Září a činíte tak ve společnosti Radia Praha. Honzi Klaně, hezké ráno, máme 5 minut po 9, za chvilku Šabouzí a Born to Die. A budou taky Coldplay, jejich Feels Like I'm Falling in Love.
1: Radio Praha a Honza Klaň, 107,1 FM a DAB+.

0: byli Fool's Garden a Lemon Tree. Je 9:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
5: Kde jsou moje blatníky?
4: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch impresionistické dílo.
6: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
4: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
6: Je to Alf.
4: Roztomile ošklivého Alfa?
7: Pro boha, je to chlupatý.
4: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
8: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
4: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
9: Máte kočku.
4: Kočka na slanině s rajčaty.
9: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebejky.
4: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
10: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
11: Mě se nikdy nezbavíš.
4: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
12: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
4: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
0: Dnes budeme mít v Praze oblačno, večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 10 a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jarda Koller a dopravní informace.
13: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona na okruh za Ořech, tam je to na půl hodiny. Na východním okruhu směrem na Ladový most stojí kolona už od Novopatské, kamiony ovšem už stojí za Kvelskou. Na Štěrbovacké spojce řeší nehodu, už jsou mimo pruhy, průmyslové je to ovšem stále na půl hodiny. Za sjezdem na Běchovice ještě stojí kamion po jiné nehodě, dá se už projet dvěma pruhy. Zaplnily se okolní trasy, v Poděbradské se stojí z Lehovce k průmyslové, v Českobrodské před Dolními Počernicemi, v Liberecké do centra se pojíždí od sjezdu na Prosek, k tunelu Blanka je to stále na 20 minut, ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení, zdržíte se také 20 minut a v Bělohorské do centra je kolona před Vypichem na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
13: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
14: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 9:30, posloucháte Rádio Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace PIT Lítačka. Zaplatí za ní víc než 30 milionů korun. Přípravu schválili pražští radní. Podoba aplikace zůstane stejná, bude mít ale nové funkce, jako třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Cestujícím bude také umět doporučit vagon v metru podle toho, na které straně nástupiště plánují vystoupit. Magistrát chce aplikaci spustit v lednu příštího roku. Dělníci začali stavět novou mateřskou školu v Pražských Vysočanech. Vznikne nedaleko stanice metra Kolbenova a budou v ní 4 třídy pro téměř 100 dětí. Budova bude mít 2 patra, vlastní výdejnu jídel nebo zázemí pro dětskou sportovní skupinu. Školka by měla být dokončená příští rok v listopadu. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou dnes dopoledne nacvičují, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojili také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9 a 11 hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun měsíčně. Po pravidelné valorizaci tak bude zhruba 22 200 korun. Vláda zároveň schválila jednorázový příspěvek pro seniory ve výši 2000 korun. Dnes by mělo být spíše oblačno, k večeru by se mělo vyjasňovat a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno. D7 z Prahy do Chomutova je zase zdem na Stehelče ves ucpaná ze 16. kilometru. Obchvat Slaného je uzavřený po nehodě nákladního auta. Na D5 z Plzně do Prahy zase zdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona na okruh za Ořech. Celý úsek pojedete 25 minut. V Novopatské směr na D10 popojíždí kolona ke sjezdu na okruh a pokračuje po východní části okruhu až na Štěrboholskou spojku. V Poděbradské se stojí z Lehovce k Průmyslové. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek. K tunelu Blanka je to stále na 20 minut. Ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení. Jede se tam jedním pruhem, zdržíte se teď už necelých 20 minut. A v Bělohorské do centra je kolona před Vypichem na 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Tak to byly Pet Shop Boys, je 9:45. Přes 24 tisíc nových dobrovolníků se v minulém roce zapsalo do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Darováním krve přispěli k záchraně pacientů s leukémií nebo třeba těžkými poruchami krvetvorby. Jak se do registru přihlásit a v čem odběr spočívá, to už nám prozradí naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Zdravím tě!
1: Já tě také zdravím do studia, hezký den z terénu.
0: Registr kostní dřeně dnes pořádá akci společně s Univerzitou Karlovou. Kde to je a na koho je vlastně ta akce zaměřená?
1: Tak tady v Celetné 13, kde sídlí UK Point Univerzity Karlovy, se otevřely dveře všem zájemcům a dobrovolníkům, kteří chtějí právě darovat kostní dřeň, a to před 15 minutami, takže jsme tu teprve chviličku, ale samozřejmě kdokoliv půjdete kolem, kdokoliv se tady pohybujete v centru města kolem Celetné, kolem obecního domu, tak jste samozřejmě srdečně zváni, moc rádi, respektive lékaři a zdravotníci vás tu moc rádi uvidí, protože ten registr kostní dřeně pořádá právě tuhle akci s univerzitou. Tak primárně je právě tahle akce, ten dnešní nábor, zaměřený právě na studenty a mladé lidi do 25 let, protože ti v tom národním registru nejvíce chybí a naopak jsou zároveň vlastně tím nejdůležitějším pro vlastně pacienty, protože

0: jak víme, tak mladé buňky od mladých lidí potřebujeme, nebo pacienti potřebují, takže právě pokud je vám 25 let nebo kolem 25 let do 30, tak jste ideálními dárci.
1: Prosím tě, jak vlastně samotný odběr kostní dřeně probíhá?
0: Ono se kolem toho vlastně točí spousta předsudků a lidé se toho vlastně obávají, ale skutečně není třeba, protože dneska už ten odběr kostní dřeně probíhá velmi jednoduše. V podstatě jde o odběr z krve, jako kdybyste šli na klasický odběr na krev. Oni vám vlastně vezmou krev, dárce dostává 4 dny před odběrem speciální injekce růstového faktoru, tady nebudu zabíhat do úplných podrobností, ale vysvětlím to spíše laicky. Potom tedy přijde na odběr samotné, vlastně ten odběr se podobá odběru plazmy, když bych to měla úplně zjednodušit, z jedné žíly vám krev odchází do separátoru, přístroj z ní vybere krvetvorné buňky a zbytek krve se pak vrací právě druhou žílou zpět do těla. Tento odběr z krve trvá přibližně 4 hodiny, neprobíhá pod klasickou narkózou, no a pak je tady druhá varianta, jak můžete darovat kostní dřeně, to probíhá skutečně přímo z kostní dřeně, z kosti. Tahle varianta trvá tedy 45 minut, samozřejmě probíhá už pod celkovou narkózou a odebírá se zhruba 1 litr směsi dřeně a krve. Samozřejmě taky záleží na tom, kolik vážíte, jestli jste muž nebo žena, ale nemusíte se toho bát.
1: Říká naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Já ti moc děkuju a přeju hezký den, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Dnes bude v Praze oblačno, večer od západu ubyde oblačnosti až do vyjasnění, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 10 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. A ještě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
2: Hezké ráno, na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 15 až 20 minut. Ve Strakonické směrem na Smíchov za Velkou Chuchlí řeší nehodu, srazila se 3 auta, popojíždí se z Lahoviček 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává silný provoz od Černého mostu k Průmyslové, je to na více než 20 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře se jede v koloně od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. V Novopatské směrem na Kbelskou za sjezdem na Satalice nakládají na odtah auto. Mírně se tam vybočuje, je tam také krátká kolona. A ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu.
1: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, Jardo. Přeju hezký zbytek úterka. Ahoj.
2: Ahoj, díky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha je 10 hodin a před námi jsou aktuální zprávy. Připravila je Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Je úterý 22. září.
1: Zadržený muž, který včera střílel z okna bytu v Praze 5, je v psychiatrické nemocnici. U Jesenice je uzavřený nájezd na Pražský okruh ve směru na dálnici D1. V lesích v Česku uschly v létě 10 000 sazenic. Bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Muže, který včera večer střílel zbraní z okna bytu v Praze 5, policie převezla do psychiatrické nemocnice. Incident se stal v ulici pod Kavalírkou. Střelec nikoho nezranil a vzdal se policii. Zadržený nebyl pod vlivem drog ani opilý, ale byl ve špatném psychickém stavu. Popisuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zadržený není cizinec a je legálním držitelem střelné zbraně, která byla na místě zajištěna.
1: Silničáři uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Pokračují v protihlukových úpravách vozovky. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo také můžete objet po obchvatu Jesenice přes Osnici k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů, třeba Vojenské lesy a statky. Přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. Ztráty mají i Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
4: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
1: Pokud to umožní počasí, vysadí Lesy České republiky náhradní stromky ještě na podzim. O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezony o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu. Převažovat dnes bude oblačno. K večeru by se mělo vyjasnit a teploty v Praze 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má kolega Jarda Koller. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelče Ves ze 16. kilometru zůstává kolona. Obchvat Slaného je po noční nehodě nákladního auta stále uzavřený. Jen ke sjezdu na Slaný se zdržíte půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 15 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává silný provoz, od Černého mostu k Průmyslové je to na 15 minut. Liberecké do centra je fronta před Holešovičkami na 10 minut, v Povltavské směrem k tunelu Blanka se popojíždí před odbočkou na Bulovku. A v Novopatské směrem na Kbelskou za sjezdem na Satalici je dopravní omezení v odstavném pruhu. Mírně se tam vybočuje a je tam krátká kolona. Ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu a v Bělohorské z centra je kolona před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, úterní dopoledne jste se rozhodli trávit s Rádiem Praha. Děkujeme za to. 6 podniků, 6 různých verzí jednoho slavného koktejlu a 7 dní na to, abyste je objevili. Holešovickou tržnici tento týden ovládl Negroni Week a na pomyslnou Tour de Bar se za chvíli vydá i naše letající redaktorka Monika. Tak se na to počkejte, do té doby třeba skupina One Republic. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: minutu po čtvrt na 11 posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Jeden z nejslavnějších koktejlů světa, Negroni, si můžete dát tento týden v Holešovické tržnici, kde 6 místních podniků připravilo 6 různých variací tohoto drinku. Víc zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Hey, what can I get you?
2: Vodka tonic.
1: Vodka tonic, come on. It's my first drink of the night. Test me a little.
2: I don't know. A Negroni?
1: A no what? I'm kidding. The Negroni.
3: Negroni byl údajně vynalezen v Itálii v roce 1919, kdy hrabě Camillo Negroni požádal barmana, aby mu do jeho oblíbeného nápoje, koktejlu Americano, přimíchal gin.
4: Klasický Negroni se skládá ze tří alkoholů, je to vermut, jako fortifikovaný víno, je tam Campari a je tam gin.
3: Prozradila mi Sára z Bystra Kubar v hale 11 v Holešovické tržnici, které se zapojilo do akce Negroni Week. Pokud si pod Negroni představujete jen jednu konkrétní chuť, tady vám chtějí ukázat, že možností je mnohem víc.
4: My jsme se vlastně rozhodli letos udělat naše Negrony jako Negrony z Baliato. Nevím, jestli to znáte. Vlastně z Baliato znamená italský chyba. A vlastně z Baliato vzniklo tak, že místo ginu tam chybou někdo nalil prosecco, takže je to vlastně takový jakoby sladší, jemnější, takový aperitivnější. Já bych třeba to přirovnala něco jako ke špricům, jak je třeba limoncello nebo aperol. Má vlastně potom takový bublinkový nádech právě díky tomu prosecco.
5: Mm-hmm, takže byste řekla, že je spíš pro dámy?
4: Ne. To bych řekla, že Negroni je určitě pro všechny.
3: V Holešovické tržnici se jednotlivé podniky snaží dát mu vlastní rukopis. Zapojených je celkem 6 míst napříč areálem. Ochutnat koktejl Negroni můžete v Holešovické tržnici až do neděle 27. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat také na silnice. Na Pražském okruhu směrem na D1 se dál jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení kolem 15 minut. Směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Písnici, za Ořech čekejte 10 až 15 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává silný provoz od Černého mostu k Průmyslovém, je to na 15 minut. V Liberecké směrem do centra je fronta před Holešovičkami na 10 minut, v Novopatské směrem na Kbelskou za sjezdem na Satelice je dopravní omezení v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje a je tam krátká kolona. Ve Velzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a v Bělohorské směrem z centra je kolona před vypichem na asi 5 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Scrollujete? Jen

0: Poslouchat Radio Praha, bude 10:30 a před námi jsou krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Silničáři uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Pokračují v protihlukových úpravách vozovky. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo jde také oběd po obchvatu Jesenice přes Osnici k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Sněmovna dnes bude moci o zákonech znovu jednat i hlasovat až do noci. V úvodu mimořádného zasedání dolní parlamentní komory to na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila tradičně vládní většina kvůli předpokládaným obstrukcím opozice. Dosavadní zjištění na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci vod. Uvedlo to Ministerstvo životního prostředí. Podrobný průzkum půjde provést ale až při sanaci místa. Marie Bousková zahájí dnešní čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Británií proti Sonai Kartalové. Po nich nastoupí na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková a Katie Boultrová. Organizátoři o tom informovali na sociálních sítích. Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášené Kateřina Siňáková s Karolínou Muchovou proti Harriet Dartové a Jody Burash. Složení se ale může změnit, hraje se na dva vítězné zápasy. Bude oblačno, k večeru by se mělo vyjasňovat a teploty v Praze mezi 15 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ptám se Jardy Kolera.
3: Hezké dopoledne. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelče ves ze 16. kilometru zůstává kolona. Obchvat Slaného je po noční nehodě nákladního auta stále uzavřený, jen ke sjezdu na Slaný se stržíte půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech od Vestce k Ořechu. Čekejte osobními auty 15 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává silný provoz od Černého mostu Průmyslové, je to také na 15 minut. V Novopatské směrem na Kbelskou za sjezdem na Satalici je dopravní omezení v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje a je tam krátká kolona. A ve Vilzonově se jede krokem od Bulhra k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 2:45 po 10:30 posloucháte Rádio Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Do pražských ulic vyjede do konce letošního roku 25 nových sanitek pražské záchranné služby. Nahradí některá stárnoucí auta záchranářů. Víc si řekneme za pár minut. Do té doby třeba Martin Garrix s Edem Sheeranem. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 10:45. Dobrý den. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu korun. Na přelomu letošního a příštího roku jich mají záchranáři získat ještě dalších 25.
1: V první řadě uvidíte to, že jiné aranžma zdravotnických batohů, aby se dali vyndavat jak zevnitř vozu, tak pochopitelně zvenku.
2: Popisuje nový typ sanitky Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
1: Třeba nástupní madla byla vymyšlena tak, aby i menší osoby dokázaly vystoupit do toho auta. Nosítka jsou opatřena takovým hlavovým polštářem, který umožňuje velmi dokonalou imobilizaci pacientů s těžkým poraněním hlavy nebo krční páteře.
2: Loni získali pražští záchranáři 25 aut stejného typu.
1: Koncepce toho auta od samého začátku je zcela ekvivalentní s tím box type vozidlem, s tou krabicí. V podstatě všechno, co se vejde do toho velkého vozidla, tak má svoje místo i v tomhletom výrazně menším.
2: Dodal náměstek ředitele Ilja Chocholouš. Sanity mají také lepší klimatizace, které udrží léky ve stálé teplotě. Od starších aut se podle ředitele záchranné služby Petra Koloucha nové vozy liší i technickým provedením ambulantního prostoru.
3: Díky hustotě provozu jsme přešli z kombinace vůz a nástavba, což byly ty prostorné, jak jsme říkali, krabice, na kompaktní vozy, to znamená, děláme ve stavby. Tam jsme museli změnit ergonomii vnitřního uložení těch všech našich přístrojů.
2: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových aut. Město za ně zaplatí více než 223 milionů korun.
3: Veškeré výjezdové stanoviště, která v Praze jsou, tak si šahnou na nové vozy, tak abychom mohli vyřazovat po těch 6 letech a ponajetí 300 tisíc kilometrů, kdy ještě ty náklady na servis jsou efektivní.
2: Sanitky musí záchranáři ještě dovybavit a otestovat v terénu. Používat je začnou na konci letošního roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: V Novopatské směrem na Kbelskou za sjezdem na Satelice je dopravní omezení v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje, je tam krátká kolona. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz od Černého mostu k Průmyslové, je to na 15 minut, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na zhruba 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha. Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Je úterý 22. září, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Hlavní město bude mít novou verzi aplikace PIT Lítačka. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Český fotograf uspěl v soutěži americké NASA o fotku dne. Bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace PIT Lítačka. Zaplatí za ní víc než 30 milionů korun. Přípravu schválili pražští radní. Podoba aplikace zůstane stejná. Bude mít ale nové funkce, jako třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Cestujícím bude také umět doporučit vagón v metru podle toho, na které straně nástupiště plánují vystoupit. Magistrát chce aplikaci spustit v lednu příštího roku. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
3: Tato odměna by měla být nároková a vyplácená automaticky, a to vždy při tom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Novela má upravit také fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotními zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh, 1 paddleboardista zemřel, po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva, pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
4: Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného útulého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
1: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě. Se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii rozehraje Marie Bousková. Po ní se na kurtu v čínském Shenzhenu představí wimbledonská šampionka Linda Nosková. Do 4 hry jsou pak připravené světová deblová jednička Kateřina Siňaková a Karolína Muchová. Hrát se začíná právě teď. V Praze bude oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit, teploty 15 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích dál sleduje kolega Jarda Koller.
6: Hezké dopoledne. V Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Gbelskou dejte pozor, v prostředním pruhu leží matrace. Ve Gbelské směrem do Hloubětína je silnější provoz, fronta hlavně kamionů pokračuje přes Novopatskou a východní okruh až k průmyslové osobními auty. Je to od Černého mostu na zhruba 15 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu, v Reslově a Ječné se popojíždí od tančícího domu na IP Pavlova a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na zhruba 5 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a 4 minuty, čas, kdy pokračuje úterní dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Před námi další téma. Metro D by se při svém otevření mohlo dostat dál, než se dosud počítalo. Stanice Libuš získala stavební povolení a pokud se podaří dodržet harmonogram, tak by první vlaky právě tam mohly jezdit už v roce 2032. Podrobnosti přidáme za chvíli, teď vám jdeme hrát Harryho Stylese. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobrý den, příprava metra D se posunula zase o krok dál. Pražský dopravní podnik získal stavební povolení pro stanici Libuš. Zatím je nepravomocné, takže ještě musí nabít právní moci. Právě to je podmínkou, aby mohl podnik začít soutěžit firmu, která stanici postaví. Pokud by se stavbu podařilo zahájit do poloviny roku 2028, mohlo by metro D už při spuštění první části v roce 2032 jezdit až na Libuš. Dosavadní harmonogram přitom počítal s tím, že první otevřený úsek skončí na Nových Dvorech. Samotná výstavba nové linky běží už od roku 2022. Letos v červnu začaly práce také na dalším úseku směrem k Novým Dvorům a tunely se mají razit až do Písnice. Nová linka bude automatická, tedy s vlaky bez řidiče. Celé metro D má v budoucnu spojit Písnici přes Pankrác s náměstím Míru. Podle současného harmonogramu by celá tato trasa mohla fungovat v roce 2036. Výhledově se počítá i s pokračováním až na náměstí Republiky. Detaily taky v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a zpátky na povrch, na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, popojíždějí už od D1. Osobními auty se jede a zpravidla rychleji, pokračuje regulace provozu v tunelech. Ve Kbelské směrem do Hloubětína je silnější provoz, fronta hlavně kamionů pokračuje přes Novopatskou a východní okruh až k Průmyslové. Osobními autem je to od Černého mostu na zhruba 15 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu, jinak je v Praze relativně klidno, nehody hlášené nemáme. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 11:30, je čas na krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Víc než 2/3 pražských městských částí a obcí ve středočeském kraji nemá dostatečný fond nájemních bytů. Nejčastěji v Praze a středních Čechách chybí byty pro středně příjmové domácnosti a startovací byty pro mladé lidi a rodiny. Oproti všem ostatním krajům tam je ale také nejvyšší potřeba pro zřízení bydlení pro potřebné profese. Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. V centru Vídně se zřítila část 8-patrového bytového domu. Rakouští hasiči v troskách hledají nejméně jednoho pohřešovaného člověka. V domě v poslední době byly stavební práce, co přesně ale vedlo ke zřícení, zatím není jasné. Převažovat dnes bude oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální situace na silnicích a Jarda Koller.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, bo pojíždějí už od dálnice D1. Osobními auty se jede zpravidla rychleji, pokračuje regulace provozu v tunelech. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 popojíždí pravý pruh, od sjezdu na Opatov pomaleji se jede do Spořilovské. Ve Kbelské směrem do Hloubětína je silnější provoz, fronta hlavně kamionů pokračuje přes Novopatskou a východní okruh až k Průmyslové. Osobními auty je to od Černého mostu na zhruba 15 minut. A ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Úterní dopoledne trávíte ve společnosti Rádia Praha. Děkujeme za to. Krátké zprávy za námi. No a před námi další reportáž. Ignor, přesně tak se jmenuje nové podzimní turné písničkáře Pokáče. Neznamená to ale, že by na koncertech fanoušky ignoroval. Za chvíli vám o tom řekne víc a představí nám je novou písničku k aktuálnímu ročníku hokejové extraligy. Tak hezký poslouchej.

Belasi je na Spyro, posloucháte úterní dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu k jeho tvorbě si našli děti i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal taky nový sportovní singl Jdeme na hokej.

0: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
1: Byl to první dotek, co se týká hokeje, vás a hudby?
0: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
1: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
0: Tak to sice jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem, myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým,
1: když máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
0: V hudbě to vlastně není potřeba nutně bejt proti někomu, někoho porážet, bejt lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak někdo říká, že si můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
1: fér, až příliš krutej může se zdát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
0: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
1: A co by já umělá inteligence? Koketujete s ní?
0: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a zdává to moc průměrných výsledků.
1: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignor, to tam budete ty fanoušky ignorovat?
0: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignor. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem nebo s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkový muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně, tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokoval.
1: Koncertní šňůro Ignor se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefel, Český rozhlas.
2: Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů. Popojíždějí už od dálnice D1. Osobními auty se jede zpravidla rychleji. Pokračuje regulace provozu v tunelech. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 popojíždí pravý pruh od sjezdu na Opatov. Pomaleji se jede od Spořilovské. V Novopatské směrem na D10 je silnější provoz. Fronta hlavně kamionů pokračuje přes východní okruh až k Průmyslové. Osobními auty je to od Černého mostu na zhruba 15 minut. A ve Velzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: úterý 22. září Praha vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.

0: Městského úřadu na letním stadionu ve Valašském Meziříčí opraví fotbalové šatny. Kriminalisti zasahují v Akademii věd. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Zlínští hasiči dnes dopoledne nacvičovali zásah při požáru výškové budovy krajského úřadu na třídě Tomáše Bati. Podle připraveného scénáře začalo hořet na chodbě v 10. patře. Další požár pak hasiči řešili v 16. Procvičili si evakuaci lidí, průzkum budovy a samotné hašení. Do cvičení se zapojila také policie a několik jednotek dobrovolných hasičů. Cílem bylo prověřit jejich spolupráci a také dojezdové časy během dopolední dopravní špičky. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kolem hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Co se v šatnách změní, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
1: Uvnitř šaten budou nové příčky, podlahy a omítky. Opravu projdou také rozvody vody, elektřiny a topení. Práce začnou na konci září, fotbalistů se ale výrazně nedotknou. Na podzim budou využívat šatny v penzionu Valmes u hřiště s umělou trávou a hotovo má být na začátku března, takže většinu jarní sezóny už odehrají v nových šatnách.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
2: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost. A s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
0: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami nebo s deštěm. Večer bude oblačnost na západě kraje místy ubývat. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 13 až 16 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Havárie dodávky se stala na hlavní silnici v Lidečku na Vsetínsku. Dále jeďte opatrně u čerpací stanice u Bílovic, kde bourala dvě vozidla. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Teď Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Dobré poledne, milí přátelé, a taky hodinku pohody při poslechu té polední Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. No a jak jste sami slyšeli, začali jsme polkou Alojze Bláhy a Petra Krufíka Hrajou Vacenoviáci, samozřejmě v podání právě této kapely. No a teď už pohled do kalendáře, který nám praví, kdo dnes svátek slaví. Tak u nás je to Darina a na Slovensku Moritz. Milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. Tak teď už jen telefonní číslo 726465200. A mám tu první telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hájková z Výšov.
0: Ano.
1: A žála bych si popřát Jarce Řehovkové do Náměstí k narozeninám. Tam má krásný věk.
0: Dobře, paní Mirko, a tak mě povězte, co jí chcete popřát.
1: Chtěla bych jí popřát hodně štěstí, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, to už potřebujeme v našem věku. No a mnoho dalších spokojených let. Přeje to Mirka s manželem Milanem, Magda s Mikeškem a ještě Milan Musilu. Já přejeme i ty její kočičce, ať je zdravá.
0: Dobře, tak my taky samozřejmě blahopřejeme hlavně k těm narozeninám, ať všechno vychází a ať zdraví slouží, to je to nejdůležitější. Takže za chviličku písnička, mějte se hezky, nashledanou, protože já samozřejmě přidám další přání. No a to první je pro jednu členku našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Je to paní Květoslava Růžičková z Lovčiček a slaví krásné 83. narozeniny. Tak paní Květuško, já vám přeji za nás, za všechny rozhlasáky všechno nejlepší. Vy patříte k našim stálým dlouholetým posluchačkám, takže všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A já tu mám pro vás samozřejmě i další přání. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let. Ještě jednou hodně zdravíčka a ať ji potěší pěkná písnička. Tak to vám, paní Květuško, za celou rodinu přeje dcera Milena ze Sokolnic. Tak dvě krásná přání pro paní Květu. A je tu ještě jedno. Právě dnes se dožívá krásných kulatých a já bych dodala ještě úctyhodných let, cituji, naše kamarádka Hermínka Hotová z Pohořelic. Za Hermínkou s plnou náručí květů pospícháme a plnou náruč zdraví, štěstí a lásky posíláme. Ať tu s námi bez zdraví oslavíš těch svých šťastných 100 let. A to ti ze srdce přejí Ivan a Věra Fráňovi a Zdena a Milan Kavkovi. Tak paní Hotové, k úctyhodným 90. nám taky přání všeho nejlepšího od nás. No a teď už krásná písnička, kterou zahrají Žadoviáci.

0: si myslím, že oni jsou čerství, upřímní, ještě nejsou zanešení, nemají ty nánosy herecké, takže je to strašně krásná a čistá tvorba.
1: Říká herečka a režisérka Diana Šoltýsová, která je dnes naším hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby pracují silničáři na minus prvním kilometru. Uzavřený levý pruh brzdí se na kilometru třetím, zdržení přes 10 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína je silnější provoz, fronta hlavně kamionů pokračuje přes Novopatskou a východní okruh až k Průmyslovém. Osobními auty je to od Černého mostu na zhruba čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, popojíždějí už od D1. Osobními auty se jede zpravidla rychleji, pokračuje také regulace provozu v obou tunelech a ve Velzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Rádio Praha. Na úvod tohoto vstupu se omlouváme posluchačům za to, že od 12 hodin do zhruba 12 hodiny a 17 minuty slyšeli z naší stanice vysílání Českého rozhlasu Zlín. Šlo o technickou chybu na hlavním přepojovači. Teď zpět do vysílání Rádia Praha. Naším poledním hostem je režisérka a herečka Diana Šoltýsová. Diano, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Abychom pozdravili tedy i posluchače, kteří nás poslouchají v terestrálním vysílání. Diano, vy jste, už jsme to zmiňovali, původně vystudovala herectví. Kdy jste poprvé pocítila, že vám nestačí jenom být jednou postavou uvnitř příběhu, ale že potřebujete i rozhodovat o tom příběhu jako o celku?
1: Já si myslím, že už jsem to cítila na Damu, protože mě vždycky zajímal celek, jo? Že jsem nebyla herečka, která se fokusuje jenom na svoji roli, ale brala jsem to vždycky tak, že je pro mě hrozně důležitý ten celek a měla jsem přítele, který na Damu studoval režii a hrozně mě bavilo, jak si po večerech dělal přípravu na druhý den. A myslím si, že už tenkrát jsem ho poprosila, jestli bych ty přípravy mohla dělat s ním a hrozně mě bavilo ty situace s ním vymýšlet. Takže si myslím, že ten první impuls byl už na Damu.
0: A je pravda, že ten zlomový moment přišel s Hanou v Klicperáku, v Klicperově divadle?
1: No, zlomový moment asi přišel na té Vošce, na té vyšší odborné herecké škole, kde jsem učila. Protože jsem měla možnost zrežírovat absolventskou inscenaci.
0: Aha.
1: A mě to nesmírně bavilo. Myslím si, že jsem začala asi o měsíc dřív, než jsem původně měla, protože jsem byla hrozně nedočkavá. A ta práce pro mě byla neuvěřitelně svobodná, protože jsem necítila žádný tlak. Myslela jsem si, že to bude moje první a poslední režie. A tam si myslím, že se to setkalo. Pak na to představení přišel režisér Jiří Bábek a ten mi nabídl, abych u něj v komorní činohře zrežírovala inscenaci. Ten první, jako přišel jako první, kdo mi nabídl vlastně tu profesionální práci.
0: A to byla jaká inscenace?
1: Inscenace Máma říkala, že bych neměla.
0: Uhum. A takže Máma říkala, že bych neměla, přišlo ještě před Hanou?
1: Ano.
0: V Klicperově divadle.
1: Ano, to se pak nabalilo, takže Pavel Kek, který se stal uměleckým šéfem v Klicperově divadle, přišel na mé představení, Máma říkala, že bych neměla, protože hledal mladou herečku do souboru a po představení přišel za mnou a říkal, herečku jsem si nevybral, ale vybral jsem si tebe.
0: A takhle teda došlo k Haně potom, ano, k té dramatizaci románu Aleny Mornštajnové. Ta měla premiéru už v roce 2021, pokud se nepletu.
1: Ano.
0: Letos se po více než roce vrátila na repertoár, má za sebou přes 80 repríz. Čím si vysvětlujete, že právě Hana žije tak dlouho?
1: Tak tam se sešlo víc věcí naraz. Tím, že byl covid, já jsem měla čas napsat dramatizaci. Psala jsem ji asi 3/4 roku. A poté jsem začala zkoušet vlastně v prvním Kamenném divadle a měla jsem to štěstí, že jsem potkala 8 skvělých hereček, které na sebe slyšely. Obsadila jsem do titulní role Lucii Andělovou, což byla taková trošku sázka do loterie, protože byla v Klicperáku novou členkou. A ona mě absolutně uhranula už na první čtené. Je to výjimečná herečka. A vlastně byla to taková hrozně vlastně snadná tvorba, protože všech těch 8 žen spolu souzněly, takže výjimečné to bylo díky titulu a taky díky nim.
0: Ta ženská témata jsou v té vaší režijní kariéře specifická nebo výstěžná pro tu vaši režijní kariéru. Letos jste v Mladé Boleslavi uvedla taky Holky Elky. 3 modelky se v této satirické hře potkají na castingu, kde začne boj o uznání, vzhled, úspěch a vlastní hodnotu, tedy svět, kde může tělo začít rozhodovat o tom, jakou cenu sama sobě žena přisuzuje. Proč se v té vaší práci tak často vracejí právě ženy a tlaky, které jsou na ně kladené?
1: Tak dělám inscenace o ženách, protože jsem žena. A To je vlastně hrozně jako jednoduché, ale o mužích toho tolik nevím a muže miluju, trávím velice ráda čas s muži, ale myslím si, že je důležitý dávat prostor ženám, protože ženy v sobě mají neuvěřitelné polohy a je pro mě jako pro ženu důležité vždy si najít nějakou hrdinku, se kterou se můžu ztotožnit. A nebo alespoň poslat skrze tu ženu nějakou message. Holky Elky jsem vybrala proto, že jsme v Mladé Boleslavi, v Městském divadle Mladá Boleslav, otvírali mladou scénu a bylo nutné najít ideální titul a pro mladého diváka. A Holky Elky byly pro mě hrozně nosné, protože dneska na ženy je, myslím si, kladen takový tlak, už jenom díky sociálním sítím, že mají být dokonalé. Takže jsem se tomuto tématu chtěla věnovat.
0: Říká herečka a režisérka Diana Šoltýsová, která je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je herečka a režisérka Diana Šoltýsová. Diano, my jsme se tady teď bavili o vašich dvou představeních. Říkám si, když režírujete herce, je pro vás výhoda, že jste herečka?
1: To rozhodně. Rozumím jejím pocitům a taky chápu, když se nemůžou dopátrat té role, jak je to náročný, takže se snažím být v tomhle ohledu trpělivá.
0: Můžu zmínit to, co jste mi teďka říkala mimo mikrofon? Nebo nemusíme.
1: No, samozřejmě, že můžete.
0: Vy jste mi teďka totiž vyprávila o tom, že vaše svěřenkyně, vaše herečky vám teďka udělali píseň,
1: ano,
0: díky umělé inteligenci, která byla složená z vašich režijních připomínek.
1: Ano.
0: Tak řekněte posluchačům, jaká byla vaše první reakce, když jste to slyšela.
1: Bylo to děsivé a pomyslela jsem si, já jsem monster. Nejhorší na tom bylo, že všechno, co tam je naspívané, jsem opravdu řekla. A když to máte takhle poskládané v jedné písni, tak si opravdu řeknete, pane bože, já na ně už začnu být hodná.
0: Já jsem se totiž šel původně zeptat, jestli jako režisérka umíte být nepříjemná.
1: Tak evidentně jo.
0: Evidentně jo, ale myslím si, že takováhle píseň, to je vlastně jako projev velké úcty a velkého vděku.
1: Ano, samozřejmě, teď už se tomu společně smějeme.
0: A pojďme k dalšímu představení. A letos v lednu jste uvedla Lolitky, svoji první úplně autorskou hru, pokud se nepletu. A ta se odehrává, abychom posluchačům to nastínili, ve světě dětských pokojíčků a panenek, ale postupně se z nevinné hry vynořuje něco opravdu ošklivého, abych zase úplně nespoiloval, jak se říká. A impulzem přitom byly skutečné traumatické zkušenosti, se kterými se vám svěřily dvě blízké osoby. Proč jste v určité chvíli cítila, že z něčeho tak intimního musí vzniknout divadelní představení?
1: No, svěřili se mi vlastně minulý léto dvě blízké přítelkyně a mě to absolutně paralyzovalo. Já jsem vůbec netušila, že si něčím takovým prošli a potřebovala jsem se prostě z toho vypsat. Samozřejmě, že jsem si nejdřív myslela, že se z toho pouze vypíšu a zůstane to někde v šuplíku, ale znovu jsem se s nimi setkala a řekla jsem jim, že jsem napsala hru a oni to kvitovali a říkali mi, že bych jim měla zrežírovat. Pak mě překvapili a přišli i na premiéru a tam jsem poprvé zažila strašně zvláštní pocit, jako kdyby už to nebyla premiéra, nějaký manifest a že mám obrovskou zodpovědnost i za ně. Takže takovou trému, kterou jsem měla v den premiéry, jsem nezažila nikdy. Ale ku podivu to dopadlo velice dobře. I po tom představení vlastně většina diváků zůstávala v sále a myslím, že do 2 do rána se opravdu debatovalo o tématu. To se málo kdy stává po té premiéře, všichni běží k rautu a někdy to po vás tak steče, že pak se začnete bavit úplně o jiných věcech, ale ty Lolitky opravdu diváky zasáhly a to pro mě bylo důležité.
0: Pomáhá vám často umění použít jako a takový filtr, jak se dostat od nějaké bolesti dál?
1: To rozhodně.
0: Co s člověkem udělá, když mu někdo, koho má blízko, svěří zkušenost se zneužíváním z dětství? Opravdu ho to tak paralyzuje?
1: Když je to hodně blízký člověk, tak ano. A vlastně zjistíte, že ten blízký člověk držel v sobě několik let takové tajemství. A samozřejmě, že mi bylo i ctí, že jsem to byla já, že jsem byla já tou vrbou. A k té osobě jsem najednou pocítila obrovský obdiv.
0: Říkám si, že v takové chvíli, kdy vlastně uvádíte představení, které je založeno na traumatických zkušenostech vašich blízkých, akor, když na premiéru toho představení ty osoby přijdou, tak v tu chvíli jsou vám nějaké reakce kritiku asi úplně jedno. Protože primární je to, jak to budou vnímat oni, ne?
1: To bylo primární. A tím, že já jak už jsem říkala, jsem leckdy krutá tím, že se snažím do té pravdy a i do těch situací řezat bez nějakých příkras, tak jsem se i bála, že by mohla třeba vzniknout od nich nějaká reakce. Že by třeba mohli opustit sál nebo zakřičet. Já jsem vlastně v tu chvíli vůbec netušila, jak to přijmou. A přijali to skvěle, když jsem se pak s nima o tom bavila, tak mě vlastně poděkovali, že jsem z nich udělala ty hlavní hrdinky. A vlastně, když se rozsvítilo v sále, tak si okamžitě všichni stoupli a oni museli cítit tu ohromnou sílu, že vlastně ty diváci tleskají jim.
0: Herečka a režisérka Diana Šoltýsová je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Začnu na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde stále pracují silničáři na úrovni sjezdu na Zdiby. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona stále od úrovně Klíčan zhruba ze 3. kilometru, zdržení kolem 20 minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou opatrně v podjezdu, který je kousek za čerpací stanici Robin Oil. Stojí tam nepojízdné nákladní auto. Auta tak musí vybočovat minimálně na středovou čáru, kamiony také do levého pruhu. A nesouvislá kolona, proto popojíždí od sjezdu na Černý most od D10, zdržení 10 až 15 minut. Provoz pak vázne ještě na pražském okruhu směrem na letiště, a to hned na dvou místech. Nejprve se zdržíte v omezení před sjezdem na Jesenici, následně je pak kolona také za oběma tunely, a to od sjezdu na Lochkov ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení v obou těchto kolonách ale nebude delší než 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině

0: Hostem Rádia Praha je dnes herečka a režisérka Diana Šoltýsová. Diano, vy jste před 4 lety založila vlastní platformu Didi Art, didi.art. Proč jste potřebovala vlastní divadlo? Co jste chtěla dělat, co jste pod hlavičkou zavedených scén třeba nemohla?
1: To je hrozně jednoduchý. Vlastně měla jsem potřebu tvořit svobodně. Právě otvírat odvážná témata, mít svobodu v tom, že si vyberete svůj tvůrčí tým a herce.
0: Ono se vlastně, když jsem se o Didi Art četl, tak se tam jako opakuje docela jasná ambice dělat divadlo s vlastním názorem, výrazným rukopisem, nebát se být nepohodlný. Budete se mnou souhlasit?

0: a Michal Kern sám hraje strýčka Váňu. Na jevišti skoro vůbec nic není, je tam jenom bedna, jedna lahev a igelit. A je to tak čistě ryze divadelní a vlastně v té jednoduchosti je taková krása a samozřejmě herecký Michala Kerna, že sám je schopen zahrát celého Čechova. Hmm.
1: Michal Kern, pokud se nepletu, měl teďka úplně maličkou epizodní roli v novém seriálu České televize ve Filtru. Hmm. A tuším, že to byl on, pokud ano.
0: Určitě to byl on. Byl to on.
1: Jo. A byl tam právě skvělý, že vlastně on na té obrazovce podle mě mohl strávit třeba 3 minuty čistého času, ale jako nádherně nádherně to stvárnil. Každopádně. Didi Art má před premiérou aktuálně představení Chlípnice. O čem to představení je?
0: Tak nejdřív bych řekla, že je hrozně důležité, kdo to představení režíruje. Režíruje ho Daniela Špinar. Chlípnice si vybrala proto, že to téma, nebo vlastně knihu o tom Michala Vitkovského v sobě nesla už x let a chtěla ji zpracovat. Takže jsem velice ráda, že mohla právě u nás, v našem spolku, v Didi Artu. Chlípnice jsou o dvou vyžilých transkách, které strávily většinu života na polských záchodcích a divákům vyprávějí, jaké ty zážitky byly. Hmm.
1: Daniela Špinar podle vás nosila Chlípnici v hlavě několik let. Vy jste říkala, že vám vlastně dávalo smysl, aby Didi Art vytvořilo prostor, ve kterém ten její vysněný projekt vznikne. Umíte opravdu říct, že tohle je skutečně ten její svět a nebudete do něj nějak zasahovat?
0: Ne, nebudu, absolutně. Hmm. Já vlastně jsem v tuhle chvíli producentka a snažím se Daniele splnit každý přání. Chci, aby se jí u nás tvořilo svobodně a samozřejmě vůbec do konceptu ani do její režie nezasahuji. Teprve zítra se půjdu podívat na celek.
1: Aha. Takže to vlastně poprvé uvidíte teprve?
0: Ano, byla jsem jednou na zkoušce a viděla jsem jenom úryvek jako takových jako třeba 20 minut. Ale samozřejmě já mám k ním absolutní důvěru, protože to je takový trojkombo. Hmm. Jako Daniela Špinar, Tomáš Kobr a Michal Kern. To je pro mě záruka kvality. Hmm.
1: A co vám běželo hlavou, když jste to slyšela poprvé? Bylo takové to, že jste to slyšela a řekla si okamžitě ano?
0: Ano.
1: Opravdu to bylo takhle rychlé.
0: Ano, bylo to takhle rychlé.
1: Po Lolitkách a teď Chlípnici se Didi Art evidentně nebojí těch témat. Myslím si, že je to úplně jasné, že ta témata, která se týkají sexuality, identity, společenského vyloučení nebo traumatu, jsou pro vás opravdu jako přirozená. Existuje téma, do kterého byste se sama nepustila, protože byste měla pocit, že vám nepřísluší ho vyprávět?
0: O tom jsem nikdy nepřemýšlela, ale možná asi bych nedokázala bych se sama v nějakým monodramatu absolutně odhalit na kost. Nad tím jsem často přemýšlela, protože i takový inscenace jsem viděla a to si myslím, že bych asi nedokázala, že potřebuju vyprávět příběhy jiných lidí, ale asi bych nedokázala napsat hru o sobě.
1: Režisérka a herečka Diana Šoltýsová je dnes hostem Rádia Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Na příjezdu do Prahy po D8 pracují silničáři u sjezdu na Zděby, projíždí se pouze jedním pruhem, v koloně ze 3. kilometru pojedete kolem 20 minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou opatrně v podjezdu za čerpací stanicí stojí tam nepojízdné nákladní auto, blokuje část pravého pruhu, vybočuje se doleva, v nesouvislé koloně od sjezdu na Černý most pojedete 10 až 15 minut. A provoz vázne na Pražském okruhu směrem na letiště, nejprve se zdržíte v omezení před sjezdem na Jesenici a následně i za tunely mezi sjezdem na Lohkov a za Ořechem, celkové zdržení více než 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. třídní schůzka, která se promění.

arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Radio Praha, mým dnešním hostem je Diana Šoltýsová, herečka a režisérka. Přiznám se, že už se nejsem jistý, co jsme spolu řešili na mikrofon a mimo něj, protože ta energie, která tady poslední hodinu v našem studiu v Karlíně působí, je prostě skvělá a vedeme v podstatě plynulou konverzaci jenom o různých tématech. Diano, vy se teď vracíte k herectví.
1: Ano.
0: Po 6 letech.
1: Ano, po 6 letech.
0: Je vůbec možné po tak dlouhé době přijít na zkoušku a nerežírovat v hlavě?
1: Já se na to hrozně těším. A samozřejmě, že mám obavy. Nedávno jsem říkala právě kolegovi, snad jsem to nezapomněla, a on mi říkal, uklidni se, je to jako jízda na kole.
0: To se nezapomíná.
1: Takže si to nezapomíná, ale tak jako doufám, že za těch 6 let, kdy jsem režírovala, převážně režírovala, tak jsem nazbírala další zkušenosti, které teď můžu zužitkovat.
0: Myslíte, že se vám nestane, že dostanete od režiséra poznámku a první myšlenka bude, tak to já bych hercovi teda rozhodně nikdy neřekla.
1: Ne, to se mi nestane. Já se úplně přepnu, budu prostě pokornou herečkou. Vím, jak herci umí režisérovi zavařit hlavu, tak se budu snažit nedělat věci.
0: Být co nejhodnější.
1: Ano, být co nejhodnější, nedělat to, co herci občas dělají mě.
0: O jaké představení půjde? V čem budete hrát?
1: Budu hrát v představení Robotka, to je zájezdová komedie. Mými partnery budou David Kraus a Tomáš Měcháček. Poté začnu zkoušet v Městském divadle Mladá Boleslav Královny pod režijní taktovkou Daniely Špinár. To bude náročné. A pak mě čekají výstřely na Broadway, kde stvárním Helenu Sinclairovou.
0: A co z toho bylo první nabídkou na to se vrátit zpátky k herectví?
1: Byly to královny.
0: Byly to královny. A to vám nabídl kdo?
1: Daniela Špinár.
0: Daniela Špinár. Co vám běželo jako první hlavou, když vám to nabídla?
1: No, samozřejmě, že mi běželo hlavou, že to bude velice náročné zkoušení. Ale když začala právě už přede mnou mluvit o konceptu, tak jsem jí úplně pila zertu, protože není pravidlem, že režiséři jsou takovým způsobem připraveni. Ona opět ten koncept nosí v hlavě už leta a je pro mě jako úžasný sedět jako herečka a poslouchat režiséra, který absolutně ví, co chce. To je vzácné.
0: Říká herečka a režisérka Diana Šoltýsová. Diano, moc děkuju, že jste si na nás udělala čas. Děkuju za rozhovor.
1: Já taky, bylo to moc příjemné. Děkuju.

0: Rolling Stones nás právě teď přivedli ke 13. hodině. Ve studiu Rádia Praha je Denisa Žižková a má pro vás připravené zprávy. Vítej, Deny.
1: Ty taky, Oldo. Hezké odpoledne.

0: kriminalisté zasahují v Akademii věd. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. V Rakousku prozkoumali největší železný poklad z doby Keltů v Evropě. Bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
2: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost a s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
0: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
3: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
4: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
3: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horních Rakouskách už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Mladou Boleslav čeká utkání 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Od 6:30 nastoupí na ledě Sparty.
6: Mladá Boleslav si zatím v letošním ročníku připsala 1 výhru a 1 porážku. Stejnou bilanci mají i Sparťané. Středočeši se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství na ledě Sparty. V Praze naposledy vyhráli v březnu 2021. Od té doby tam 10x prohráli. Zároveň si budou chtít spravit chuť po poslední porážce 1-4 s Karlovými Vary. Utkání Sparta Mladá Boleslav začne v pražské UTU aréně v 18:30. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Převažovat bude oblačno, večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Máme tady také čas na aktuální dopravu, pojďme se tedy podívat na silnice a průvodcem nám bude Kuba Vodička. Vítej, Kubo.
8: Ahoj Oldo, hezké odpoledne. Komplikace stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Ke konci dálnici CU sjezdu na zdi by se stále v omezení projíždí pouze jen jedním pruhem. Kolona se natáhla už na 4. kilometr, čekejte zdržení až 25 minut. Problém čekejte také v Novopatské ulici směrem na Kbelskou. V podjezdu kousek za čerpací stanicí Robin Oil stojí nepojízdné nákladní auto, které zasahuje do pravého pruhu. Musí se tak vybrat přibočovat doleva a v nesouvislé koloně od sjezdu na Černý most čekejte zdržení až 1/4 hodiny a silný provoz je stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Pomalu se jede v nesouvislé koloně od D11 až k Průmyslové a celé je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné odpoledne, odpoledne úterní 22. záříové, no podzim se blíží, zítra to nastane, nebo respektive v noci z dneška na zítřek, někdy po 2. hodině ráno. No a nás budou bavit opět a Radeček i tím tvrzením, že všechno je v pořádku.
9: Dokud
7: s námi se můžete těšit i na Jamese Blunta. Nebo ty je stav. A další skvělé hvězdy, ať se vám daří.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a 16 minut. Co všechno obnáší odběr kostní dřeně a proč není třeba se ho bát? To jsou asi nejčastější dotazy, které si pokládáme, pokud bychom chtěli dávat kostní dřeň. Jak se teď můžeme zaregistrovat a pomoct někomu zachránit život, to si řekneme s naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou. Sabi, vítej ve vysílání.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak, ty dneska prakticky od rána sleduješ nábor nových dárců. Jaký je o ten registr vůbec zájem?
1: Tak tady na Univerzitě Karlově na UK Pointu v Celetné 13 v centru Prahy je o ten registr zájem poměrně velký, protože jsme na půdě univerzity, dnes se taky konají zápisy, takže se tu pohybuje spousta studentů už od samého rána a to byl právě záměr Českého národního registru kostní dřeně, aby rozšířil osvětu k těm nejmladším dárcům a zároveň k těm nejvhodnějším, protože nejen genetické znaky a zdravotní stav jsou pro samotné darování kostní dřeně těmi důležitými faktory, ale právě i věk rozhoduje, zda moje kostní dřeň nebo ne, bude nakonec vhodná k darování tomu vlastně pacientovi. Takže pokud jste někde poblíž v Celetné ulici, kolem obecního domu a splňujete hranici od těch 25 let do 35 a jste v dobré kondici a máte zájem se stát dárcem, tak neváhejte a doražte za námi sem do Celetné 13. Ten nábor tu potrvá půl páté odpoledne.
0: Pokud bych byl kousek od Celetné ulice a cítil se fantasticky a chtěl se stát dárcem kostní dřeně, co všechno musím splnit?
1: Tak kromě věku, kdy je tedy ta horní hranice těch 35 let, tak musíte mít víc než 50 kilo, zmíněný už samozřejmě dobrý zdravotní stav, nesmíte brát žádné léky a samozřejmě mít chuť a motivaci se tím dárcem stát, protože pro zdravotníky, pro lékaře je taky velmi důležité, nakolik je daný člověk opravdu rozhodnutý stát se dárcem, protože když už se ten proces vlastně rozběhne, tak pak není úplně nejvhodnější z toho zase na konec vycouvat. Ten registr probíhá jednoduše, vyplníte dotazník a pak si pomocí tyčinky přejedete přes horní dásně a to je prakticky všechno. Ten vzorek se pak odešle do laboratoře, kde se zjišťuje, zda jste vhodnými dárci nebo ne. Pokud ano, a najde se tedy pacient, který by vaší kostní dřeň potřeboval, tak následuje odběr, který se provádí dvěma způsoby. Ten první vypadá podobně jako odběr plazmy, kdy vám přístroj z krve oddělí krvetvorné buňky, zbytek krve se pak vrací dárci rovnou zpátky do těla. Je to bezbolestné, jen si chvilinku poležíte při tom odběru na lůžku. No a pak je druhý způsob přímo z pánevní kosti. Tenhle zákrok trvá asi 45 minut a provádí se v anestezii.
0: Sabi, tvé informace byly naprosto vyčerpávající a jestli jsem dobře rozuměl, tak strop do 35 let.
1: Přesně tak, to je ta horní hranice, ale pochopitelně, pokud je vám méně, tak určitě přijďte a nebojte se ničeho, myslím si, že pomůžete dobré věci.
0: Sabina Vosecká, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se podíváme také na aktuální dopravu, jak to s ní vypadá. Začneme na konci D8 před Prahou, tam pracují silničáři u sjezdu na Zdiby. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 4. kilometru se zdržíte 25 minut. Na D8 jsou problémy také směrem z Prahy z 15. kilometru popojíždí kolona až ke sjezdu na Novou Ves na 18. Na vině je vážná nehoda a uzavřená silnice 16 za Novou Vsí. Kolony jsou z obou stran a zasuhují i na samotnou dálnici. Na Novopatské směr na Kbelskou opatrně v podjezdu na za čerpací stanicí. Stojí tam nepojízdné nákladní auto, které blokuje část pravého pruhu. Vybočuje se doleva a v nesouvislé koloně od sjezdu na Černý most pojedete 10 až 15 minut. A silný provoz je i na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Tady pojedete asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
2: Praha žije.
4: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Sabrina Carpenter nás přivedla ke 13. hodině a 30. minutě na Rádiu Praha. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Silničáři dnes uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Pokračují v protihlukových úpravách vozovky. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo také lze objet po obchvatu Jesenice přes Osnici k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Dělníci začali stavět novou mateřskou školu v Pražských Vysočanech. Vznikne nedaleko stanice metra Kolbenova a budou v ní 4 třídy pro téměř 100 dětí. Budova bude mít 2 patra, vlastní výdejnu, jídel nebo zázemí pro dětskou sportovní skupinu. Školka by měla být dokončená příští rok v listopadu. Podzim bude v pražských Letňanech patřit kráse, kosmetice, vlasům, nechtům a profesionální péči. Veletrh for Beauty 2026 se uskuteční 2. a 3. října v PVA Expo Praha a během 2 dnů nabídne návštěvníkům přehlídku aktuálních trendů, profesionální soutěže, odborné přednášky, módní přehlídky i možnost vyzkoušet si vybrané beauty služby přímo na místě. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. Dnes bude převažovat oblačno, k večeru se vyjasní a teploty dnes 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Kubou Vodičkou se jdeme teď podívat také na silnice.
3: Hezké odpoledne. Na konci D8 před Prahou stále pracují silničáři na úrovni sjezdu na Zdiby. Průjezdný je pouze jeden jízdní pruh. Kolona ze 4. kilometru stále asi na 25 minut. Problémy přetrvávají také, pokud jedete po D8 směrem od Prahy. Zastavíte se nebo do kolony vjedete na 15. kilometru. Pomalu se pak jede až na kilometr 18. ke sjezdu na Novou Ves. Zde je na vině vážná nehoda a uzavřená silnice 16. kousek za Novou Vsí na 16. Proto čekejte kolony v obou směrech a právě ve směru od dálnice zasahují na samotnou D8. Přímo v Praze budu mít lepší zprávy z Novopatské směrem na Letňany. V podjezdu kousek před Kbelskou už se podařilo opravit nepojízdné nákladní auto. Nic nebrání provozu, nesouvislá kolona od sjezdu na Černý most se postupně rozjíždí, zdržení už maximálně na 10 minut a silný provoz čekejte stále ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. V nesouvislé koloně budete popojíždět mezi D11 a Průmyslovou a je to maximálně na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha ve 13 hodin 34 minuty. Naše hlavní město bude mít nové odborné učebny a také jídelnu pro studenty. Kde přesně a co to všechno stálo, si řekneme už za 10 minut. Teď jsou tady činasky.

0: Right beside you, Sophie B. Hawkins, návrat do devadesátek na rádiu Praha je 13 hodin 45 minut. Žáci speciální školy Karla Herforta na pražské Malé Straně mají novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium ve stejné ulici. Stavební práce za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly celý rok. Víc informací zjišťoval kolega Dominik Kučera, takže hezké odpoledne, Dominiku.
1: Hezký den. Novou jídelnu v přízemí speciální školy Karla Herforta už žáci využívají. Doposud museli chodit každý den ke Karlovu mostu na Dražického náměstí do jídelny. To bylo podle ředitelky školy Petry Haladové náročné, protože většina žáků má kombinaci mentálních postižení. Nově vzniklá jídelna tak stravování výrazně usnadní. Prostor je určený až pro 90 žáků a momentálně ho využívá kolem 50. Jídlo nechává vedení dovážet z jiné školy, protože v budově na Malé Straně není kuchyně.
0: Jak se přestavba týká malostranského gymnázia?
1: Pro potřeby malostranského gymnázia, které sídlí naproti, vznikly v budově 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí. Všechny učebny jsou vybavené interaktivní technikou pro vyučování. V jedné učebně jsou také tablety s klávesnicí, například pro programování nebo vyhledávání informací v hodinách. Podle ředitele malostranského gymnázia Tomáše Ledvinky jsou odborné učebny určené především pro výuku jazyků a humanitních předmětů. Škola ještě učebny postupně dovybaví. Žáci se v nich ale už učí.
0: Co bylo v té budově předtím?
1: Dříve v prostorách sídlila Česká pošta, která pak budovu opustila. Podle architekta rekonstrukce Jakuba Pachty je samotná budova přes 100 let stará a pošta tu měla být už podle prvních dobových plánů. Architekt také musel kvůli historickému rázu budovy zohlednit třeba nosnost původních kleneb, které jsou vidět například v nové jídelně.
0: V budově speciální školy Karla Herforta na pražské Malé Straně vznikla nová jídelna a učebny pro malostranské gymnázium. Podrobnosti k tomu přinesl reportér Dominik Kučera. Dominiku, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my jdeme také za pražskou dopravou, abychom vyzvěděli, kde to vázne. Začneme na příjezdu do Prahy po D8. Tady pracují silničáři u sjezdu na Zdiby, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 4. kilometru se zdržíte 25 minut. Neprůjezdný je

0: Také kus silnice 16 za Novou Psí směrem na Velvary. Důvodem je vážná nehoda. Kolony jsou před nehodou z obou stran a zasahují na samotnou dálnici. Ve spojovací směrem na Balabenku se pojíždí před omezením před ulicí k Žižkovu. Od Jarova je to na 15 minut. A silný provoz je i na okruhu ve Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Je to na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Remember the Time, Michael Jackson, na kterého jsme vzpomínali teď ve 14 hodin. No a ve 14 hodin budeme také aktuální, a to už s Mirkem Kasanem, který přinesl zprávy.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne. Hlavní město Praha bude mít novou verzi aplikace PIT Lítačka. Zadržený muž, který včera střílel z okna bytu v Praze 5, je v psychiatrické nemocnici. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. A převážně bude oblačno s teplotami do 17 stupňů. Večer čekáme vyjasnění. Zítra naměříme až 18 stupňů a bude většinou slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace PIT Lítačka. Zaplatí za ní více než 30 milionů korun. Přípravu schválili pražští radní. Podoba aplikace zůstane stejná, bude mít ale nové funkce, třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Cestujícím bude také umět doporučit vagón v metru podle toho, na které straně nástupiště plánují vystoupit. Magistrát chce novou aplikaci PIT Lítačka spustit v lednu. Muže, který včera večer střílel zbraní z okna bytu v Praze 5, policie převezla do psychiatrické nemocnice. Incident se stal v ulici pod Kavalírkou. Střelec nikoho nezranil a vzdal se policii. Nebyl pod vlivem drog ani opilý, ale byl ve špatném psychickém stavu, popisuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zadržený není cizinec a je legálním držitelem střelné zbraně, která byla na místě zajištěna.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud o nich nerozhodne, zůstanou ženy na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubeřka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 a 12 let vězení. Advokát Magdaleny Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
4: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
1: Předseda Senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a věřili jeho tvrzení, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 12 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům na Irán. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku. České tenistky rozehrály finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále bojují v čínském Shenzhenu proti Britkám. Úvodní utkání mezi Marií Bouskovou a Sonej Kartelovou dospělo do třetí sady, ve které platí stav 5-2 pro Bouskovou, která má v tuto chvíli 2 mečboly. Odpoledne bude nad Prahou převažovat oblačno, večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 18 stupňů, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička teď sleduje aktuální dopravu, jak je to po 14. řekne nám.
5: Příjemné odpoledne. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde u sjezdu na Zdiby pracují silničáři a průjezdný zůstává pouze jeden jízdní pruh. Do kolony vjedete už kolem 5. kilometru a čekejte zdržení kolem půl hodiny. Problémy jsou také kousek za Prahou, konkrétně na silnici 16 za Novou Vsí směrem na Velvary. Naboural zde kamion s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. Kolony čekejte před nehodou z obou stran. Na zaplněné už jsou také objízdné trasy, jak přes Novou Ves, tak přes Kralupy nad Vltavou. Ve spojovací ulici přímo v Praze čekejte zdržení směrem na Balabenku, popojíždí se před omezením před ulicí k Žižkovu, od Jarova zdržení asi na 10 minut a silnější provoz je stále i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, zastavíte se před sjezdem na Běchovice, pomalu pojedete k Průmyslové, je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a v DAP+. A mám ještě jedno číslo. Přeji příjemný 265. den roku 2026. No a když je to 265 dnů, do konce roku nám zbývá rovná stovka. Věřím, že si ji všichni skvěle užijeme. No a proč nezačít těmi příštími vteřinami? U nás například užívat můžete s Georgem Ezrou. Taky Taylor Swift. A právě teď z Leny, ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Přesně takhle vám hraje Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Teď právě je 14 hodin a 15 minut. No a hrát vám můžeme i retro. Dokonce dnes večer po 21. hodině budeme 80. léta. No a jaké legendy přijdou? Whitney Houston, Chicago, Stevie Wonder, Chris Isaac, Inexis, Ultravox a také třikrát Robert Palmer z alba Riptide z roku 1985. Retro začíná hned po zprávách v 9 hodin u nás na Rádiu Praha. Nenechte si to ujít. Je tu také aktuální doprava. Pohled na silnice nám říká, že na příjezdu do Prahy po D8 pracují silničáři u sjezdu na Zdiby, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z 5. kilometru se zdržíte kolem půl hodiny. Neprůjezdná je silnice 16 za Novou Msí směrem na Velvary. Důvodem je vážná nehoda kamionu s osobním autem. Kolony jsou před nehodou z obou stran a zaplněné jsou už také objízdné trasy přes Novou Ves a přes Kralupy nad Vltavou. Na D5 směrem z Prahy na Rozvadov se za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru srazila dvě auta v levém pruhu. Ze 35. se zdržíte až čtvrt hodiny. Bouralo se také na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a dvě osobní auta. Kolona od sjezdu na Strašnice vás zdrží do 10 minut. A silný provoz je i na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. To pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Coldplay, Yellow, s vámi Rádio Praha 14.31, zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle listu kriminalisté shromažďují dokumenty kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Pražská hygienická stanice prověřuje školní jídelnu v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy. Větší počet dětí místní Masarykovy základní školy trápí od včerejška zažívací obtíže. Ředitel školy vyhlásil na zítřek a čtvrtek ředitelské volno. Na situaci upozornil deník Blesk. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Podle Českého národního registru dárců dřeně jich bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomorský Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, a to na okraji valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. České tenistky vedou ve čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. Marie Bousková v čínském Shenzhenu porazila Sonej Kartelovou po více než tříhodinové bitvě 7-6, 4-6 a 6-4. Druhý postupový bod se pokusí vybojovat wimbledonská šampionka a světová šestka Linda Nosková, která se v souboji týmových jedniček utká s Katie Boutrovou. Nad Prahou bude během odpoledne převažovat oblačná obloha. Večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička je tady také s aktuální dopravou.
3: Příjemné odpoledne. Problémy stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde pracují silničáři na úrovni sjezdu na Zdiby. Průjezdný je stále pouze jeden jízdní pruh. Kolona je už ze 6. kilometru D8 a zdrží vás kolem 25 minut. Na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov se za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru řeší srážka dvou osobních aut v levém jízdním pruhu. Na místě jsou hasiči. Kolona narostla zatím na 35. kilometr, čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny. Bouralo se na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kousek za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se aktuálně pouze pravým jízdním pruhem. Kolona už narostla ke sjezdu na Vršovice, zdržení minimálně na čtvrt hodiny a silný provoz čekejte stále také na Štěrboholské spojce, kde se popojíždí v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Zde je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne, odpoledne doposud letní, i když počasí tomu tak úplně neodpovídá, máme 22. září. No a jak 22. září vypadalo v historii, to nám řekne Petr Jungmann už za 10 minut. Teď je tady Olivia Dean.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
4: Kde jsou moje blatníky?
3: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch kolné impresionistické dílo.
5: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
3: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
5: Je to Alf.
3: Roztomile ošklivého Alfa?
6: Pro boha, je to chlupatý.
3: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
7: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
3: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
8: Máte kočku.
3: Kočka na slanině s rajčaty.
8: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
3: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér,

0: Dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna, Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
1: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
2: Mě se nikdy nezbavíš.
0: 60 svíček dneska svoukne Cimír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
3: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
0: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
4: Na příjezdu do Prahy po D8 na úrovni sjezdu na Zdiby už skončily práce a projíždí se bez omezení. Kolona ze 3. kilometru se rozjíždí a zdržíte se už jen do 10 minut. Na D5 se směrem z Prahy na Rozvadov se za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru srazila dvě auta v levém pruhu. Ze 34. pojedete v koloně asi 20 minut. Nehoda se řeší na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a dvě osobní auta. Kolona začíná před sjezdem na Vršovice a zdrží vás 15 až 20 minut. A silný provoz čekejte i na Štěrboholské spojce. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Caught Me in Sunshine, Pink a Willow Stage Heart. Máme 15 hodin a 15. hodina pro nás znamená také aktuální zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. V pražských Modřanech funguje nové záchytné parkoviště pro 52 aut, stání na něm je zdarma. Pražské Horní Počernice spustily hlasování v participativním rozpočtu. Lidé mají na výběr ze dvou projektů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba postihla až 2 miliony lidí. A převážně bude oblačno, večer čekáme vyjasnění. Zítra má být většinou slunečno. Teploty dnes do 17, zítra do 18 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Nové záchytné parkoviště v Praze 12 můžou využívat řidiči u zastávky MHD nádraží Modřany. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a auta na něm můžou parkovat zdarma, vždy maximálně 12 hodin v kuse. Práce stály 300 tisíc korun, uvedla Dana Jurášková z technické správy komunikací.
3: Tady byla taková volná plocha, která vlastně byla využívaná zcela živelně a nebyla ani jako upravená, byly tady prostě náletový z dřeviny, stromy, které vlastně tady i bránily nějakému rozumnému provozu, takže to se všechno odstranilo, zcivilizovalo.
1: V pražských Horních Počernicích začalo hlasování o participativním rozpočtu. Lidé vybírají ze dvou projektů. Prvním je vysazení bylinek a keřů podél silnic Božanovské, Šanovské a Ratibořické ulici. Druhým je pořízení kontejnerů se splachovacími toaletami a omyvadlem na dětské hřiště v Běloňské ulici.
4: Městská část na projekty vyčlenila 500 000 korun. Lidé můžou hlasovat do 30. října přes aplikaci Munipolis. V minulých letech Horní Počernice v rámci participativního rozpočtu nechali vybudovat třeba pumptrackovou dráhu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
5: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
6: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
5: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. V prefektuře Chiba na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidé. Dalších 6 záchranáři pohřešují. Více než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny. Přestože se tajfun navzdory očekávání vyhnul hlavnímu městu Tokiu, kvůli rekordně silným dešťům úřady vyzvali obyvatele k opatrnosti. Organizátoři kvůli tomu mimo jiné předčasně ukončili jeden z největších veletrhů videoher na světě, Tokyo Game Show. Hokejisté mistrovských Pardubic budou dnes hrát v Tipsport Extralize o 3. vítězství v řadě. V 18 hodin nastoupí v předehrávce 11. kola proti Liberci. O půl hodiny později začne utkání 3. kola Sparty s Mladou Boleslaví. Oba zápasy nabídne v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Odpoledne bude nad Prahou převažovat oblačno, večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 18 stupňů. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Kuba Vodička pro nás má aktuální dopravu. Jdeme na D5.
7: Hezké odpoledne. Ano, začneme na D5 za Prahou, směrem na Rozvadov, za sjezdem na Žebrách. Na 38. kilometru se řešila nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Havarovaná auta před chvilinkou odjela. Každopádně kolona pokračuje i dále, protože za nehodou je dopravní omezení na 40. kilometru. Aktuálně tedy kolona z 34. kilometru až na 40. Čekejte zdržení minimálně na 20 minut. Teď do Prahy. V Praze se řeší stále nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy, a to kousek Zelenovým mostem. V prostředním pruhu se srazila dodávka a dvě osobní auta. Kolona začíná v okolí sjezdu na Vršovice u Spořilovské. Čekejte zdržení kolem 20 minut a pomalu se jede také ve Spořilovské mezi D1 a jižní spojkou. A silný provoz stále očekávejte i na Štěrboholské spojce, kde se popojíždí mezi sjezdy na Běchovice a Průmyslovou. Zde je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne po 15. hodině, ano, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Poslední letní odpoledne je tady před námi, 22. září s námi. A s námi také Support Lesbian. Sugar Babes. Taky Miles Smith. A další skvělé hvězdy, jak se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Round Round Sugar Babe s námi na rádiu Praha. Je 15:17. No a pojďme se podívat na to, pro koho hlasovat na pondělní vinyl. Dnes je úterý 22. a proti sobě stojí dvě skvělá alba dvou skvělých muzikantů. Tak to první, o kterém budu mluvit, je Murder Ballads od Nicka Cavea a jeho Bad Seeds. Tohle album vyšlo 5. února 1996. No a na něm můžete najít slavný hit Kde rostou divoké růže, tedy Where the White Roses Grow. No a druhé album, které stojí proti němu, je album Leonarda Cohena, tedy The Future. 24. listopadu 1992 vyšlo právě tohle album. No a na něm hit I'm Your Man například. Pro koho budete hlasovat, to už bude záležet jen a jen na vás. No a když se podívám na první možnosti hlasování, tak zatím vítězství pro Nicka Cavea, ale to teprve začínáme, takže uvidíme, jak to bude dál. Každopádně hlasujte na našem Facebooku. Teď se půjdeme podívat na aktuální dopravu. Kuba Vodička je tady s ní.
1: Hezké odpoledne. Na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov stále čekejte problémy. Kousek za sjezdem na Žebrák. Je zde dopravní omezení na 40. kilometru a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolony začínají aktuálně už právě u sjezdu na Žebrák na 34. kilometru. Čekejte zdržení kolem 20 minut. Přímo v Praze se pak řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a dvě osobní auta, na místě policie. Kolona začíná u sjezdu na Vršovice, čekejte zdržení zhruba 20 minut a pomalu se kvůli tomu jede také v celé Spořilovské směrem do centra mezi Chodovem a jižní spojkou. Zde čekejte zdržení dalších minimálně 15 minut. A problémy jsou i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek před sjezdem do Průmyslové na úrovni Europarku stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion, ale je zde kvůli tomu uzavřen i pravý jízdní pruh. Kolona rychle narostla k D11, zdržíte se zhruba 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Tady je Rádio Praha 15.30, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Cena nafty se v srpnu v České republice zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za EU je 3,3%. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny v výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v dnes představené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky, bez žádosti. Dosavadní průzkumy neprokázaly kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že kontaminaci vod není možné zatím definitivně vyloučit. Tři významná americká média oznámila, že podávají žalobu na vládu prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu do Bílého domu. Vykázaná média jsou stanice CNN, MS Now a server Politico. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace, tvrdí, že lžou o něm, o jeho vládě a taky o Spojených státech. České tenistky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále vedou nad Velkou Británií poté, co Marie Bousková zdolala ve třech setech Soney Kartelovou. O druhý tentokrát postupový bod usiluje právě česká jednička Linda Nosková. Hraje s Katie Boulterovou, kterou v první sadě porazila hladce 6-2. Nad Prahou bude odpoledne převažovat oblačná obloha. Večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička právě přichází s dopravou. Kubo?
3: Hezké odpoledne. Začnu dálnicí D5 směrem z Prahy na Rozvadov. Opatrně, pokud jedete, tak za sjezdem na Žebrák začíná kolona zhruba na 34. kilometru. Pomalu se jede až na 39. kilometr do dopravního omezení. To se postupně ukončuje, ale stále se jezdí jen jedním pruhem. Čekejte zdržení 15 až 20 minut. V Praze se stále řeší nehoda na jižní spojce ve směru na Černý most. Za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a dvě osobní auta. Kolona stále začíná u sjezdu na Vršovice a zdrží vás kolem 20 minut a pomalu proto pojedete také v celé Spořilovské ulici, kde je kolona odchodová až před jižní spojku a zdržení dalších asi 15 minut. A problém byl také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek před průmyslovou byl u porouchaného kamionu blokován pravý pruh. Kamion se podařilo už odstranit před pár okamžiky. V tuto chvíli se jezdí bez omezení. Kolona od D11 se postupně rozjíždí, stále ale čekejte zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen. Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 15.35. Za chviličku Šabouzí, Metre Gym nebo Safri Duo. No a máme dobrou zprávu. V Praze v Modřanech máme nové záchytné parkoviště. Je tam 52 míst k stání. Zaměříme se na něj víc za 10 minut.

0: Played Life, legendární song Safri Duo, 15 hodin 45 minut, s vámi Rádio Praha. No a teď o parkování, protože nové záchytné parkoviště můžou řidiči využít v Praze u tramvajové zastávky nádraží Modřany. Je na něm celkem 52 míst pro osobní auta, z toho 3 pro invalidy. Otevření dnes sledoval i Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Takže Ondro, vítej.
1: Hezký den. Parkoviště se nachází mezi tramvajovou a železniční tratí. Doteď tam byla nevyužívaná plocha, která zarostla náletovými keři a stromy. Práce za zhruba 300 tisíc korun tedy zahrnovaly právě především odstranění těchto náletů a také položení nového asfaltu. Parkoviště je oplocené, ale není placené. Jedno omezení tam nicméně je, a to povolená délka stání. Jde o parkoviště v režimu P plus R, takže tam řidiči můžou zastavit vždycky maximálně na 12 hodin v kuse. Jestli to dodržují, to bude pravidelně kontrolovat technická správa komunikací, která parkoviště vybudovala. Policisté ho hlídat nebudou, ale v budoucnu má přibýt kamerový systém a osvětlení.
0: Modřany, to je Praha 12. Jaká je celkově v Praze 12 situace s parkováním? Je tam dostatek míst?
1: Podle vedení městské části spíš ne. Naopak, jejich postupné přidávání je jednou z priorit i pro samotné obyvatele. Radnice chce proto do příštího roku připravit projektové dokumentace na stavbu 5 parkovacích domů, například ve Vazovově, Zimově nebo Rytířově ulici. Právě ten v Rytířově má být ze všech 5 největší, nabízet má 370 míst. Jeho výstavba by také měla začít jako první. Další domy budou postupně navazovat. Všechny ale mají být řidičům k dispozici nejpozději za 5 let.
0: Ty jsi na tom parkovišti u tramvajové zastávky nádraží Modřany u toho slavnostního otevření. Byl už tam někdo parkoval?
1: Ano, bavil jsem se s úplně prvním řidičem, který tam zastavil, Antonínem Epsteinem. Ten na místo přijel s dodávkou, prý zrovna zastavil na svačinu. Říkal, že není z Modřan, ale denně po Praze rozváží různé zboží. Zastavování, byť vždy jen na chvilku, je podle něj hlavně v centru metropole velkým problémem. Dokonce mi i prozradil, že často musí zastavit i tam, kde by správně neměl. Nic jiného mu ale zkrátka nezbývá. Každé nové parkoviště tedy velmi oceňuje, a to nejen kvůli sobě, ale také třeba kvůli zdravotníkům se sanitkou nebo dalším členům záchranných složek.
0: O novém záchytném parkovišti v pražských Modřanech jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jdeme na aktuální dopravu. Co se děje na silnicích, nám řekne teď Kuba Vodička.
2: Hezké odpoledne. Zdržení stále čekejte na D5C, pokud míříte z Prahy na Rozvadov. Zastavíte se aktuálně na úrovni sjezdu na Žebrák, asi na 34. kilometru. Pomalu se pak jede v nesouvislé koloně až na 39. kilometr, kde je dopravní omezení a průjezdný pouze levý pruh, zdržení kolem 1/4 hodiny. V Praze se stále řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi, a to kousek za Lanovým mostem, kde se v prostředním pruhu srazila dodávka a 2 osobní auta. Kolona stále začíná na úrovni sjezdu na Vršovice a zdrží vás kolem 20 minut a pomalu se proto jede také v celé Spořilovské. Kolony začínají už v Brněnské ulici na úrovni Chodova a pomalu se jede až před jižní spojku. I zde se zdržíte nějakých 15 až 20 minut. V Radlické ulici směrem z centra komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Průjezdný pouze jeden pruh a kolona od Dobřížské vás zdrží kolem 20 minut a ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí před omezením, které je u ulice k Žižkovu od Jarova, od křižovatky pojedete.

0: asi 15:15. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: soukromý investor dá Praze skoro 120 milionů korun na rozvoj Smíchova. Město za peníze postaví školu. Nové sportoviště v Rýgrových sadech od dneška slouží veřejnosti. 7 lidí muselo do nemocnice kvůli nákaze v Masarykově základní škole v Újezdě u Prahy. A převážně bude oblačno s teplotami do 17 stupňů. Večer čekáme vyjasnění. Zítra naměříme až 18 stupňů a většinou bude slunečno.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Celkem 120 milionů korun na stavbu základní školy dostane Praha od soukromé společnosti, která se podílí na výstavbě nové čtvrti Smíchov City. Škola pro 580 žáků má stát přes miliardu korun a začít fungovat má v roce 2030. Městská část ale nedokáže výstavbu zaplatit z vlastního rozpočtu a tak projekt převedla na magistrát. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
2: Výstavba základní školy ve Smíchov City je jednou z nejdůležitějších investic do budoucnosti Prahy 5. Nová čtvrť přivede na Smíchov tisíce nových obyvatel a bez odpovídající školské infrastruktury by se neobešla.
0: Praha 2 dnes otevřela nové sportoviště u Sokolovny v Rýgrových sadech. Součástí areálu za více než 8,5 milionu korun je víceúčelové hřiště na fotbal a basketbal, dětské herní prvky i menší fitness zóna. Návštěvníci si mohou vyzkoušet míčové hry s profesionálními trenéry, parkour a crossfit cvičení. A nechybějí také ukázky sebeobrany. Pokračuje mluvčí městské části Andrea Zoulova.
3: Do 18 hodin bude připraven doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Akce nabídne první příležitost vyzkoušet si nové sportoviště v plném provozu a společně oslavit další proměnu oblíbeného parku.
0: Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
4: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
5: U pacientů převládaly zahřívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
4: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
4: Ředitel školy Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Spojené státy odmítly vydat vízum náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexandr Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. České tenistky hrají o účast v semifinále poháru Billie Jean Kingové. V úvodním čtvrtfinálovém utkání porazila Marie Bousková Britku Kartelovou 2-1 na sety. Druhý postupový bod se teď v duelu týmových jedniček snaží přidat Linda Nosková. První set nad Katie Boulterovou vyhrála hladce 6-2, ve druhém platí stav 4-4. Odpoledne bude nad Prahou převažovat oblačno, večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 18 stupňů, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Kuba Vodička se dívá na Prahu dopravní a řekne nám, kde se zdržíte.
8: Příjemné odpoledne. Ano, nejprve začneme kousek za Prahou na D5 se směrem na Rozvadov, kde stále pracují silničáři za sjezdem na Žebrák zhruba na 39. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem a kolona z 34. kilometru zhruba na čtvrt hodiny. A teď už do Prahy, přímo v Praze se stále řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy, a to hned za Lanovým mostem, kde se v prostředním pruhu srazila 3 auta. V tuto chvíli už čeká na odtah poslední zhavarovaný aut. Na místě je také policie, ale stále průjezdní pouze levý a pravý pruh. Kolona stále od sjezdu na Vršovice asi na 20 minut a pomalu se proto jede také v celé Spořilovské, kde kolona zasahuje už na Brněnskou ulici na úroveň Chodova a k jižní spojce pojedete dalších 15 až 20 minut. Výraznou kolonu čekejte ještě v Radlické směrem z centra, a to kvůli omezení na úrovni Valtrovky, kde se jezdí jen jedním pruhem. Od Dobřížské čekejte zdržení okolo 20 minut a ve spojovací směrem na Balabinku se stále popojíždí v koloně před omezením, které je u ulice k Žižkovu. Od Jarova z Českobrodské zdržení asi na 4 hodiny. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Příjemné odpoledne po 16. hodině, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB+. Ještě si užíváme poslední hodiny léta, i když to počasí už dneska trošku podzimní přece jenom je. Patrik Malý s námi a Sebastian taky. Odpoledne 22. září a Of Monsters and Men. A také Shakira a Barnaboy a vzpomínka na horké letní dny a fotbalové mistrovství světa. Mějte s námi nádherný čas.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
10: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 18 minut, no a až bude 21 hodin, máme pro vás retro speciál, který nás vrátí do 80. A s kým? Z Whitney Houston, Chicago, Stevie Wonder, Chris Isaak, Inexis, Ultravox a také třikrát Robert a Palmer z alba Riptide z roku 1985. Ti všichni budou u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB+. Dnes po 9. hodině, přesně řečeno po zprávách v 9. Naleďte se na nás.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dopravu pro nás má Kuba Vodička. Kubo?
2: Hezké odpoledne. Začnu novým problémem a ten je na východní části Pražského okruhu směrem na Štěrboholi, kde zkomplikovala provoz nepojízdná dodávka. Ta zůstala stát v levém jízdním pruhu kousek před nájezdem od D11. Projíždí se tak pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně kvůli tomu už z Novopatské od sjezdu na Satelice zdržení až 20 minut. A následně pak za touto dodávkou čekejte dál, ale nesouvislou kolonu, a to až ke sjezdu na Průmyslovou a zdržení dalších minimálně 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se stále ještě za Lanovým mostem čeká na odtažení posledního havarovaného auta v prostředním pruhu. Podle kamery, když se podívám, tak už je v tuto chvíli dodávka naložená na odtahu, tak by měla brzy odjet. Každopádně vytvořily se kvůli tomu dlouhé kolony, ty začínají už v Brněnské ulici na úrovni Chodova, pomalu se pak jede přes celou Spořilovskou a jižní spojku a celkové zdržení asi na půl hodiny. A výrazné zdržení stále čekejte i v Radlické ulici směrem z centra, kde komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Projíždí se jen jedním pruhem a kolona od Dobřížské skoro na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
4: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
5: Jak ďábel a Prada.
4: Na 5. místě novinka Eli a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadis.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16.30, Mirek Kasan ve studiu a zprávy připravené.
1: Hezké odpoledne. V budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze dnes zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Informovala o tom policie a akademie. Státní zastupitelství uvedlo, že zatím nebyl nikdo obviněn. Podle deníku N se vyšetřování týká podezření, že se v akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce. Česká advokátní komora se dnes připojila ke kritice nedávných výroků premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o justici. Označila je za nepatřičné a nevhodné. Profesní sdružení v tiskové zprávě uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o víc než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu, to je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění hormuzského průlivu. Automobilka Mercedes-Benz by mohla v Německu ukončit provoz dvou výrobních závodů. Varoval před tím její výrobní ředitel Michael Schiebe na pondělním setkání se zaměstnanci. Firma dnes uvedla, že její výroba v Německu není z mezinárodního hlediska konkurenceschopná, a to hlavně kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii v čínském Shenzhenu porazili 2-0. V úvodní dvouhře přehrála Marie Bousková s Soneou Kartelovou 2-1 na sety. Před malou chvílí rozhodla o postupu našeho týmu Linda Nosková, která ve dvou setech přehrála Katie Boultrovou. V pátek se Češky utkají buď s Kazachstánem nebo Španělskem. Nad Prahou bude po zbytek odpoledne převažovat oblačno, večer postupně oblačnosti ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 17 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička je s námi na silnicích.
3: Příjemné odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most budu mít o něco lepší zprávu. Za Lanovým mostem už byla odtožena dodávka po nehodě. Nic nebrání provozu, ale kolona se moc nerozjíždí. Naopak pouze se přesunula zase jest na Štěrboholi a stále auta popojíždí už z Brněnské ulice od Chodova. Pomalu se pak následně jede také přes celou Spořilovskou a jižní spojku. Za Průmyslovou pojedete stále kolem půl hodiny. Pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Aktuálně se popojíždí už od úrovně Černého mostu a pomalu se jede až k Průmyslové. Je to až na 25 minut a v koloně navíc opatrně na úrovni nájezdu od D11, kde v levém jízdním pruhu stojí nepojízdná dodávka. Zdržíte se ještě v Radlické směrem z centra, kde komplikuje provoz omezení u Valtrovky. Projíždí se jen jedním pruhem kolona od Dobřížské až na 25 minut a ve spojovací směrem na Balabenku se stále popojíždí kvůli omezení před ulicí k Žižkovu. Z Českobrodské od Jarova čekejte zdržení asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne. Leonea Kolumskot, Linkin Park nebo Taylor Swift. No a také Jirka Štefl. Ten ale přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, s vámi je Rádio Praha, je 16 hodin a 45 minut, my pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Vydejte se do Nizozemska a to díky cestovatelské přednášce fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše. Ten vás vezme na dobrodružnou plavbu po kanálech a jezerech středního Holandska a Fríska. Ukáže vám zemi z úplně jiné perspektivy přímo z paluby lodi. Dozvíte se taky, jaké to je hledat kotviště, proplouvat pod mosty a postupně objevovat nová místa. Přednáška začíná v Infocentru Prahy 3 ve středu od 17 hodin. Nebo oslavte Den stromu a vydejte se do Kunratického lesa. Čeká vás tam den plný zajímavostí o stromech, lesem a jeho zvířecích obyvatelích. Dozvíte se třeba, proč jsou stromy ve městě tak důležité a jak pomáhají ochlazovat okolí nebo zadržovat vodu. Zblízka poznáte práci arboristů a lesníků, vyzkoušíte si jejich vybavení a na své si tam přijdou i děti. A abych nezapomněl, v pražské O2 aréně zaspívá světově známá skupina Pussycat Dolls. Na vystoupení se můžete těšit ve středu večer. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Kuba Vodička pro nás má několik kolon.
2: Hezké odpoledne. Ano, začneme příjezdem do Prahy od D1. Očekávejte, že do kolony vjedete na Brněnské na úrovni Chodova. Pomalu se pak v nesouvislé koloně jede přes celou Spořilovskou, následně jižní spojku. Kolona pokračuje pak i za Průmyslovou až kousek za Štěrboholy. Celý úsek vám zabere asi půl hodiny. Pomalu se stále jede také na okruhu a následně Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolony začínají už na úrovni Černého mostu a pomalu se jede až k nájezdu od Průmyslové. Je to zhruba na 25 minut. V koloně navíc stále opatrně u nájezdu od D11, kde blokuje levý jízdní pruh nepojízdná dodávka, ale ta provoz nějak výrazně nekomplikuje. V Radlické ulici směrem z centra komplikuje naopak provoz stále omezení, a to na úrovni Valtrovky. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona od Dobřížské stále až na 25 minut a ve spojovací směrem do centra, tedy směrem na Balabenku, se stále popojíždí kvůli omezení před ulicí k Žižkovu. Aktuálně se zastavíte v Českobrodské na úrovni Javor Jarova a zdržíte se asi 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha. Teď už máme zprávy na 17. hodinu a ve studiu je Mirek Kasán. Zdravím tě.
1: A se mnou Lenka Vahalová. Dobré odpoledne. Hlavní město bude mít novou verzi aplikace PIT Lítačka. V budově speciální školy Karla Herforta na Malé Straně vznikla nová jídelna i učebny pro malostranské gymnázium. Na americké základně v Německu se zřítila vojenská stíhačka, pilot je zraněný. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s teplotami do 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace PIT Lítačka. Zaplatí za ní více než 30 milionů korun. Přípravu schválili pražští radní. Podoba aplikace zůstane stejná, bude mít ale nové funkce, třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Cestujícím bude také umět doporučit vagon v metru podle toho, na které straně nástupiště plánují vystoupit. Magistrát chce novou aplikaci PIT Lítačka spustit v lednu. Silničáři uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Pokračují v protihlukových úpravách vozovky. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo také můžou objet po obchvatu Jesenice přes Osnici k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Žáci speciální školy Karla Herforta na pražské Malé Straně mají novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly více než rok. Uvedla to ředitelka základní a střední školy Karla Herforta Petra Haladová.
3: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu do jídelny, táhnout vlastně za sebou x desítek dětí s postižením, bylo logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
4: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
5: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
4: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
4: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Český rozhlas.
1: Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16, informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala při pokusu o přistání. Pilot se zvládl katapultovat a je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Na místě zasahují hasiči a záchranáři. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Marie Bousková i Linda Nosková totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii vyhrály své zápasy ve dvouhře. Bousková v čínském Shenzhenu porazila ve třech setech Kartelovou. Rozhodující sadu získala poměrem 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Boltrovou zdolala po setech 6-2 a 7-6, v tiebreaku druhé sady 7-3. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 17. Je úterý 22. září a my se opět vracíme na silnice. Jaká je aktuální situace, to už nám řekne Kuba Vodička. Zdravím tě.
7: Ahoj Lenko, hezké odpoledne. Začnu příjezdem do Prahy od dálnice D1. Očekávejte kolonu, která začíná na úrovni Chodova v Brněnské ulici. Následně se popojíždí pomalu přes celou Spořilovskou a jižní spojku. Kolona pak pokračuje až za Europark na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Celý tento úsek pojedete nějakých 25 až 30 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolona začíná aktuálně u nájezdu z D11 k Průmyslové, pojedete aktuálně nějakých 20 minut. Pomalu se jede také v Radlické směrem z centra, kde komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Projíždí se tam pouze jedním pruhem a kolona od Dobřížské je na 20 až 25 minut. A ve spojovací směrem na Balabenku, tedy směrem do centra, budete popojíždět kvůli omezení před ulicí k Žižkovu z Českobrodské od úrovně Jarova pojedete asi 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, 6 minut po 17. Posloucháte Rádio Praha a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Madonna. Italo Damiano David. Harry Styles. Nebo teď Eva Farná.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď jedna pozvánka Design Blog s tématem světlo nabídne rekordní počet expozic. Zve vás na festival přímo ředitelka Jana Zielinsky. Tentokrát je Design Blog 7. až 11. října a podrobnosti najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Kuba Vodička. Krásný den.
1: Hezké odpoledne. Kolonu stále čekejte na okruhu a následně Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Popojíždí se mezi D11 a Průmyslovou a celé je to asi na 25 minut. Pomalu se jede také na jižní a následně Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Od sjezdu na Vršovice se popojíždí až zase jest na Dolní Počernice. Zdržení 15 až 20 minut. Výrazné zdržení naberete také v Radlické ulici směrem z centra, kde komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Od Dobřížské aktuálně zdržení až půl hodiny. Omezení vás zdrží také ve spojovací ulici, kde se pracuje ukřížení s ulicí k Žižkovu v obou směrech aktuálně kolony až na čtvrt hodiny. A provoz vázne také na magistrále směrem z Holešovic do centra. Zastavíte se na konci Hlávkova mostu a pomalu pojedete až na náměstí IP Pavlova. Je to až na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: zpívala na rádiu Praha. Teď už je čas na zprávy na 17.30.
1: Hezké odpoledne. Cena nafty se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za EU je 3,3%. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v dnes představené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky bez žádosti. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muže původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za to, že na moskevském Rudém náměstí držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomorský Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraji valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. Hokejisté mistrovských Pardubic budou dnes hrát v Tipsport Extralize o třetí vítězství v řadě. Za půl hodiny nastoupí v předhrávce 11. kola proti Liberci. V půl sedmé pak začne utkání třetího kola Sparty s Mladou Boleslaví. Oba zápasy nabídne v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už na silnice a slovo má opět Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. V Praze stále čekejte zdržení na okruhu a následně Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. V nesouvislé koloně se stále jede od D11 až k Průmyslové. Aktuálně to na nějakých 20, maximálně 25 minut. Pomalu pojedete také na druhém konci Prahy na Pražském okruhu směrem na D1, kde provoz vázne mezi nájezdem od D5 a Ořechem. Zde je to asi na čtvrt hodiny. V Radlické ulici směrem z centra výrazná komplikace na úrovni Valtrovky, kde se v omezení jezdí jen jedním pruhem. Kolona stále od Dobřížské přes větší část Radlické, stále je to asi na půl hodiny. Omezení vás zdrží také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde se pracuje u křížení s ulicí k Žižkovu, z Českobrodské na Jarově zdržení kolem čtvrt hodiny a provoz stále vázne výrazně i na magistrále směrem z Holešovic do centra a auta se zastaví na úrovni Florence, pomalu se jede až k náměstí IP Pavlova. Je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Rádio Praha stále s vámi a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Podrobně už za pár minut.
2: Rádio Praha a Lenka Vahalová.
5: A Lenka Vahalová.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme přesně 6:15. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce páhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
2: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
0: Zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. To ale až zítra. Jaká je aktuální situace na silnicích, tak to nám řekne Kuba. Krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Nový problém je aktuálně v Hloubětíně, přímo v křižovatce Poděbradské, Kbelské a Průmyslové ulice. Došlo zde k drobné nehodě. Tramvaj s osobním autem. Tramvaj stojí uprostřed křižovatky a ten průjezd je aktuálně poměrně komplikovaný. Očekávejte tak kolony hlavně v Průmyslové od Českobrodské a v opačném směru ve Kbelské, kde se zastavíte před Kolbenovou. Zdržení kolem 15 minut. Kolony popojíždí stále také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Zastavíte se aktuálně před sjezdem na Běchovice. Pomalu se jede k Průmyslové. Je to zhruba na čtvrt hodiny. V Radlické ulici směrem z centra stále poměrně výrazně komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky, kde se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona v celém stoupání už od Dobřížské, zdržení stále až půl hodiny. A pomalu pojedete také na magistrále směrem z Holešovic do centra mezi Florencí a náměstím IP Pavlova. Je to stále na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. Divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Saúdská Arábie obnovila provoz ropovodu East West poškozeného jemenskými povstalci. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na pražský vrch Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnešek je světovým dnem dárců kostní dřeně. V Česku ji letos darovalo asi 120 lidí, tedy dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
6: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Dnes večer se více než 60 památek v Česku rozsvítí červeně, aby Světový den dárců kostní dřeně připomnělo. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. Záliv s odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům. Tokům na Irán. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii v čínském Shenzhenu porazili už po dvou hrách, o což se postarali Marie Bousková a Linda Nosková. Česká dvojka Bousková úvodní duel s Kartelovou zvládla po třísetové bitvě. Po utkání řekla.
7: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
0: Nosková pak ve dvou setech porazila Boltrovou. V pátečním semifinále nastoupí české tenistky proti Španělsku nebo Kazachstánu. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Po zprávách ještě pohled na silnice a slovo už má Kuba Vodička. Hezký podvečer.
9: Příjemný podvečer. Značné problémy byly v Hloubětíně, a to v křížení Poděbradské, Průmyslové a Kbelské ulice. Po nehodě tramvaje s osobním autem stál zhruba 10 až 15 minut tramvajový provoz v obou směrech a osobní auta projížděla jen velmi komplikovaně. Provoz v křižovatce se naštěstí podařilo před několika minutami už uvolnit. Tramvaje jezdí v obou směrech a auta už projíždí také. Vznikly ale kolony, které které se vytvořily jak v Průmyslové ulici od Českobrodské, tak v opačném směru ve Kbelské, z nájezdu z Novopatské v obou směrech, tak stále čekejte zdržení kolem 15 minut. V Radlické směrem z centra stále komplikovaný provoz kvůli omezení na úrovni Valtrovky, kde se jezdí jen jedním pruhem. Od Dobřížské čekejte zdržení 25 až 30 minut. Zdržíte se i na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to na 15 až 20 minut a omezení vás zdrží stále i ve spojovací směrem na Balabenku, kde se pracuje před křížením s ulicí k Žižkovu z Českobrodské od Jarova, je to na 15:15. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
11: Pražský update.
12: Pražští hasiči.
13: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
14: V Praze nepojede o víkendu metro.
15: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
16: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
8: Pražský update na Rádiu Praha začíná 6 minut po 18. A jaké bude první téma? Lanovka na Pražský Petřín je po 2 letech zase v provozu. Na první jízdu v nových vozech přišli nadšenci hned při raním spuštění a jeden kvůli tomu přijel dokonce z Uherského Brodu. Podrobně už za chvíli.
16: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci ráno i s hodinovým předstihem.
2: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba 7.
4: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
2: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
4: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych další.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
5: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možná nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší. Pohodlnější, jako klidnější jízda.
2: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka, ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
1: A nesmí chybět pohled na silnice. Kubo, jak to vidíš?
8: Hezký podvečer, provoz v Praze už pomalu slábne, situace už se sklidnila v Hloubětíně, kde byly problémy v křižovatce Poděbradské, Kbelské a Průmyslové. V tuto chvíli už před křižovatkou očekávejte jen kratší kolony. Naopak zdržíte se stále v Radlické směrem z centra, kde komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky a projíždí se jen jedním pruhem. Kolony od Dobřížské se postupně zkracují, ale stále se zdržíte až 20 minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce. Směra Lanový most, i zde se kolona zkrátila, popojíždí se od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 10, maximálně 15 minut a omezení vás stále zdrží také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde se pracuje před křížením s ulicí k Žižkovu z Českobrodské od křižovatky na Jarově, zdržení až na 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
9: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Krásný podvečer. V pražských Riegerových sadech od dneška funguje nové multifunkční hřiště. Využívat ho mohou profesionální sportovci i rodiny s dětmi. Takzvané sportoviště u Sokola vzniklo v těsné blízkosti historické Sokolovny a byl se tam podívat i náš reportér Mikuláš Pochozka. Krásný podvečer.
2: Dobrý den. Takto slavnostní otevření začalo okolo 3 odpoledne a skončilo zhruba před 20 minutami. Pro lidi, kteří se přišli podívat na nové sportoviště, tu byly připravené například workshopy a kurzy sebeobrany a nebo třeba jógy. Lidé si tu mohli vyzkoušet také parkour, streetball a nebo si mohli zahrát fotbal či basketbal. Celý ten areál vznikl na prostoru, který byl dlouhodobě málo využívaný a z toho, co mi říkali místní, tak se většina z nich těší na to, že ten areál budou nově moct používat častěji.
1: A co všechno je součástí areálu?
2: Tak to nové hřiště je multifunkční a dokáže nabídnout velké množství využití pro různé druhy trávení volného času. Je tady horolezecká stěna, fitness zóna, ale i pískoviště a klasické herní prvky pro maminky s dětmi. Celý ten návrh je šetrný k okolí a přírodě, vizuálně je velmi jednoduchý a je tady hodně místa k sezení a nebo třeba také kontejner s občerstvením. Většina povrchů jsou propustné, což usnadňuje vsakování dešťové vody. Pro městskou část jde o další krok v postupné proměně celých Riegerových sadů. Radnice si od projektu slibuje, že nové sportoviště bude pro veřejnost přístupné zdarma a pomůže lidem z okolí, ale i návštěvníkům být aktivnější a že bude víc propojovat sousedy. Venkovní hřiště by také mělo částečně rozšířit aktivity přilehlé Sokolovny.
1: Dnes s lidmi cvičili profesionální trenéři. O které sporty měli lidé největší zájem?
2: Tak ten program tady byl dnes určený především pro rodiny s dětmi, aby se s celým areálem seznámili a viděli, co všechno může nabídnout. Chlapce nejvíce zaujal parkour a nebo třeba také bojová umění a zejména takzvané MMA. Dívky naopak trávily čas u pingpongových stolů a nebo zkoušely zdolávat horolezeckou stěnu. Kromě toho děti využili i tu fitness zónu, kterou tak po svém užívali spíš jako prolézačku. Na tom bylo jenom vidět, jak multifunkční celé to sportoviště vlastně může být.
1: V pražských Riegerových sadech od dneška funguje nové multifunkční hřiště. Mluvili jsme o tom s reportérem Mikulášem Vochozkou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkend do metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv na 18.30.
1: Hezký podvečer. Lanová dráha na pražský Petřín se dnes po dvouleté rekonstrukci vrátila do provozu. První nové vozy vyjely v 7 hodin ráno. Kabiny se postupně naplnily cestujícími, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jejich interiér i jízdenky. Oblíbená lanová dráha z Újezda přes nebo z Jízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace PIT Lítačka. Zaplatí za ní víc než 30 milionů korun. Přípravu schválili pražští radní. Podoba aplikace zůstane stejná, bude mít ale nové funkce, jako třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Magistrát chce aplikaci spustit v lednu příštího roku. Nové záchytné parkoviště v Praze 12 můžou využívat řidiči u zastávky MHD nádraží Modřany. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a auta na něm můžou parkovat zdarma, vždy maximálně 12 hodin v kuse. Práce stály 300 tisíc korun. Silničáři dnes uzavřeli nájezd na pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Pokračují v protihlukových úpravách vozovky. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo také jde oběd po obchvatu Jesenice přes Osnici k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Žáci speciální základní a střední školy Karla Herforta v Josefské ulici na Malé Straně mají novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy a za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly víc než rok. Muž, který v pondělí večer střílel z okna bytu v Praze 5, je podezřelý z výtržnictví. Kvůli špatnému psychickému stavu skončil v psychiatrické nemocnici. Dnes o tom informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk. Muž měl zbraň legálně a nebyl pod vlivem drog ani alkoholu. Nikoho nezranil. V Praze bude večer a v noci polojasno až jasno, přechodně až oblačno, hlavně z počátku večera, s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledně přechodně až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách na silnice, jaká je situace, nám řekne Kuba Vodička.
3: Hezký podvečer. V Praze už se provoz výrazně sklidnil, kolon už je opravdu málo, těch výraznějších. Jedna z nich ale stále popojíždí v Radlické ulici směrem z centra, kde stále komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona se zkrátila, začíná kousek před metrem Radlická, ale stále je to asi na čtvrt hodiny. A omezení vás zdrží také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde se pracuje před křížením s ulicí k Žižkovu. Zde je kolona z Českobrodu od Jarova, i zde je to asi na 15 minut. A zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona už je pouze od sjezdu na Dolní Počernice a k Průmyslové pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina, a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
4: Kde jsou moje blatníky?
3: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrchol impresionistické dílo.
5: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
3: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
5: Je to Alf.
3: Roztomile ošklivého Alfa?
6: Proboha, je to chlupatý.
3: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
7: Je chlupatý, těžkej.
3: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
8: Máte kočku.
3: Kočka na slanině s rajčaty.
8: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebejky.
3: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
9: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
10: Mě se nikdy nezbavíš.
3: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut. Všech značek.
11: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
3: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
0: Rádio Praha.

0: záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
1: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
2: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
1: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
1: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A informace ze silnic pro nás má Kuba Vodička. Krásný podvečer.
5: Příjemný podvečer. Praha už je poměrně dobře průjezdná. Zdrží vás především některá omezení. Jedno z nich je stále v Radlické ulici směrem z centra na úrovni Valtrovky, kde se jezdí jedním pruhem. Kolona stále začíná na úrovni metra Radlická. Čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny. Omezení brzdí provoz stále také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde se pracuje kousek před křižovatkou s ulicí Křižkovu z Českobrodské od Jarova. Čekejte zdržení také asi 15 minut a kolona popojíždí ještě v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou na Vypichu. Zastavíte se na úrovni Břevnovského kláštera a zdržíte se kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Hezký podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a já se ještě dívám, jaké bude v noci a zítra počasí. Večer a v noci bude v Praze a okolí polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni a zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, nejvyšší zítřejší teploty 16 až 18 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: soukromý investor dá Praze skoro 120 milionů korun na rozvoj Smíchova. Město za peníze postaví školu. U stanice metra Kolbenova vzniká nová mateřská škola. Spojené státy Grónsko a Dánsko podepsali dohodu o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s teplotami do 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Celkem 120 milionů korun na stavbu základní školy dostane Praha od soukromé společnosti, která se podílí na výstavbě nové čtvrti Smíchov City. Škola pro 580 žáků má stát přes miliardu korun a začít fungovat má v roce 2030. Městská část ale nedokáže výstavbu zaplatit z vlastního rozpočtu a projekt tak převedla na magistrát. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
2: Výstavba základní školy ve Smíchov City je jednou z nejdůležitějších investic do budoucnosti Prahy 5. Nová čtvrť přivede na Smíchov tisíce nových obyvatel a bez odpovídající školské infrastruktury by se neobešla.
0: Dělníci začali stavět novou mateřskou školu v pražských Vysočanech. Vznikne nedaleko stanice metra Kolbenova a budou v ní 4 třídy pro téměř 100 dětí. Budova bude mít 2 patra, vlastní výdejnu jídel nebo zázemí pro dětskou sportovní skupinu. Školka by měla být hotová příští rok v listopadu. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TAS muž v neděli držel transparent, kterým údajně diskreditoval ruskou armádu. Co na něm stálo, agentury neuvádějí. Kromě vězení musí muž ještě zaplatit pokutu v přepočtu 15 000 korun. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
0: Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepsali na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. Tu by Američané mohli rozšířit, i když jim budování vojenských základen na ostrově umožňuje už smlouva z 50. let. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají 2 další.
4: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksenová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí dánského království, Jens Frederik Nielsen, označil dohodu za vítězství pro všechny 3 zúčastněné strany.
5: Win-win-win agreement.
4: Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po dnešním vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii Blažková utká hned zítra s ruskou Anastasí Demurčianovou, světovou šampionkou z roku 2023. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupně Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 4 minuty po 19. a nesmí chybět pohled na silnice. Kubo, máš slovo?
7: Hezký podvečer. Praha už je velmi dobře průjezdná, ale máme teď jeden novější problém. Opatrně na Libuši v Meteorologické ulici. Přímo na úrovni fotbalového hřiště srazilo osobní auto chodce. Místem se projíždí kyvadlově, na místě jsou záchranné složky a v obou směrech se zdržíte v kolonách. Delší kolony jsou od Libušské ulice, protože kolona už zasahuje také do Libušské v obou směrech. Čekejte zdržení minimálně na 15 minut a zdržíte se pak už pouze ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde se stále pracuje před křížením s ulicí k Žižkovu a projíždí se jen jedním pruhem z Českobrodské od křižovatky na Jarově se stále zdržíte 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádio Praha stále s vámi, teď máme 4 minuty po 19. Posloucháte úterní vysílání s datem 22. září a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Cimrmaniaci, tak jsme nazvali týdenní seriál, který předznamenává, že už v neděli s námi budete muset oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana. Celodenní program jsme připravili v Příchovicích u Tanvaldu a za chvíli se vypravíme na protější kopec do Velkých Hamrů. Manželé Polovy, místní Cimrmaniaci nás provedou jejich muzeem. A to už za chviličku v našem vysílání. A z muziky Michal Šulte. Krištof a Dominika Aláďa. Medúza a Dermot Kennedy. Teď Imagine Dragons Follow You.

0: Krásný večer, Britney Spears zpívala na Rádiu Praha a teď pozvánka na jeden výlet. Cimrmanová podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí ve svém minimuzeu na Mlatě expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si samozřejmě můžete objednat.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hante, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku, na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naleje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srs nějakého zvíře, to je asi srnky nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana. A návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No, tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle to je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Praha žije výlety.
6: Praha žije výlety. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
0: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
6: Praha žije.

Rodrigo dospívala v 19.30 na Rádiu Praha. Už za chvíli tu bude Jirka Štefel, má pro vás pár pozvánek třeba na jednu cestovatelskou přednášku. Jaké bude v noci a zítra počasí? Večer a v noci bude v Praze a okolí polojasno až jasno, přechodně oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.

0: Krásný večer, Sil dospíval na rádiu Praha krátce po 7:45. Teď už je tu Jirka Štefl a má pro nás tipy.
1: Vydejte se do Nizozemska a to díky cestovatelské přednášce fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše. Ten vás vezme na dobrodružnou plavbu po kanálech a jezerech středního Holandska a Fríska. Ukáže vám zemi z úplně jiné perspektivy přímo z paluby lodi. Dozvíte se taky, jaké to je hledat kotviště, proplouvat pod mosty a postupně objevovat nová místa. Přednáška začíná v Infocentru Prahy 3 ve středu od 17 hodin. Nebo oslavte Den stromu a vydejte se do Kunratického lesa. Čeká vás tam den plný zajímavostí o stromech, lesem a jeho zvířecích obyvatelích. Dozvíte se třeba, proč jsou stromy ve městě tak důležité a jak pomáhají ochlazovat okolí nebo zadržovat vodu. Zblízka poznáte práci arboristů a lesníků, vyzkoušíte si jejich vybavení a na své si tam přijdou i děti. A abych nezapomněl, v pražské O2 aréně zaspívá světově známá skupina Pussycat Dolls. Na vystoupení se můžete těšit ve středu večer. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Úterním poledním hostem Rádia Praha byla herečka a režisérka Diana Šoltýsová. Vy jste mi teďka teď vyprávila o tom, že vaše herečky vám teďka udělali píseň,
4: ano,
3: díky umělé inteligenci, a která byla složená z vašich režijních připomínek.
4: Ano. Bylo to děsivé a pomyslela jsem si, já jsem monstrum. Nejhorší na tom bylo, že všechno, co tam je naspívané, jsem opravdu řekla. A když to máte takhle poskládané v jedné písni, tak si opravdu řeknete, pane bože, já na něj už začnu být hodná.
3: Ve středu to na Praze bude o zdraví. Naším hostem bude Jiří Vejmelka, lékař na interní klinice 3. lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice. Budeme rádi, když se nás po poledních zprávách naladíte.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Flowers, Puerto Rico.
1: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď pro vás máme zprávy na 20. hodinu a ve studiu už je Mirek Kasan. Krásný večer.
2: Hezký večer.

0: V hlavní budově Akademie věd na Pražské národní třídě od rána zasahovali kriminalisté. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Americký prezident Trump označil varování před rychlým vývojem umělé inteligence za nesmysl. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kriminalisté od rána zasahovali v hlavní budově Akademie věd na Pražské národní třídě. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N policie shromažďuje dokumenty kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah je ve spolupráci s pražským státním zastupitelstvím, potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
2: Ve věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označujeme za prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě.
0: Zásah kriminalistů potvrdila i Akademie věd. Podle její mluvčí Markéty Růžičkové s policisty plně spolupracuje. V pražských Horních Počernicích začalo hlasování v participativním rozpočtu. Lidé vybírají ze dvou projektů. Prvním je vysazení bylinek a keřů podél silnic v Božanovské, Šanovské a Ratibořické ulici. Druhým je pořízení kontejneru se splachovacími toaletami a umyvadlem na dětské hřiště v Běloňské ulici.
3: Městská část na projekty vyčlenila 500 000 korun. Lidé můžou hlasovat do 30. října přes aplikaci Munipolis. V minulých letech Horní Počernice v rámci participativního rozpočtu nechali vybudovat třeba pumptrackovou dráhu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnešek je světovým dnem dárců kostní dřeně. V Česku ji letos darovalo asi 120 lidí, tedy dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
4: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé, zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Dnes večer se více než 60 památek v Česku rozsvítí červeně, aby Světový den dárců kostní dřeně připomnělo. Je mezi nimi i Pražský hrad. Americký prezident znovu odmítl obavy ohledně rozvoje umělé inteligence. Donald Trump na valném shromáždění OSN prohlásil, že má takzvaná AI větší potenciál než průmyslová revoluce. Kdo podle něj získá umělou inteligenci, zvítězí. Spojené státy v jejím vývoji údajně s náskokem porážejí Čínu. Varování, že by rychlý vývoj AI mohl způsobit zánik lidstva, Trump označil za falešná.
5: Říkají to ti samí lidé, kteří říkali, že budeme všichni za 12 let mrtví kvůli globálnímu oteplování, kvůli tomu, co se pak překřtilo na klimatickou změnu. A nikdo neumřel. Ti samí lidé teď říkají, že nás všechny zabije AI, že nás napadnou roboti a všechno bude totální katastrofa.
0: Donald Trump taky prohlásil, že chce umělou inteligenci přejmenovat na superinteligenci, protože to zní lépe. Federální úřady podle něj jeho termín začnou používat. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii v čínském Shenzhenu porazili už po dvou hrách. Česká dvojka Marie Bousková úvodní duel s Kartelovou zvládla po třísetové víc než tříhodinové bitvě. Linda Nosková pak ve dvou setech porazila Boultrovou. V pátečním semifinále nastoupí české tenistky proti Španělsku nebo Kazachstánu. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 7 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A 4:20 se vracíme na silnice. Já mám ale v tuhle chvíli dobré zprávy. Zatím nemáme hlášené žádné komplikace.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme 4 minuty po 20. Je úterý 22. září. A co nás čeká už za pár minut, tak to je další reportáž. 6 podniků, 6 různých verzí jednoho slavného koktejlu a 7 dní na to, abyste je objevili. Holešovickou tržnici tento týden ovládl Negroni Week. Podrobnosti už za chvíli. A z muziky Miles Smith. Bude to i Pink. Nebo Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope... Teď Bob Marley a Robin Schulz.

0: a Ameno, teď máme 8:45. Jeden z nejslavnějších koktejlů světa Negrony si můžete dát tento týden v Holešovické tržnici, kde 6 místních podniků připravilo 6 různých variací tohoto drinku. Více nám řekne naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Hey, what can I get you?
2: Vodka tonic.
1: Vodka tonic, come on. It's my first drink of the night. Test me a little.
2: I don't know. A Negroni?
1: A no what? I'm kidding. The Negroni.
3: Negroni byl údajně vynalezen v Itálii v roce 1919, kdy hrabě Camillo Negroni požádal barmana, aby mu do jeho oblíbeného nápoje koktejlu Americano přimíchal gin.
4: Klasický Negroni se skládá ze tří alkoholů, je to vermut, jako fortifikovaný víno, je tam Campari a je tam gin.
3: Prozradila mi Sára z Bystra Kubar v hale 11 v Holešovické tržnici, které se zapojilo do akce Negroni Week. Pokud si pod Negroni představujete jen jednu konkrétní chuť, tady vám chtějí ukázat, že možností je mnohem víc.
4: My jsme se vlastně rozhodli letos udělat naše Negrony jako Negrony z Baliato. Nevím, jestli to znáte. Vlastně z Baliato znamená italský chyba. A vlastně z Baliato vzniklo tak, že místo ginu tam chybou někdo nalil prosecco, takže je to vlastně takový jakoby sladší, jemnější, takový aperitivnější. Já bych třeba to přirovnala něco jako ke špricům, jak je třeba limoncello nebo aperol. Má vlastně potom takový bublinkový nádech právě díky tomu prosecco.
5: Takže byste řekla, že je spíš pro dámy?
4: Ne. To bych řekla, že Negroni je určitě pro všechny.
3: V Holešovické tržnici se jednotlivé podniky snaží dát mu vlastní rukopis. Zapojených je celkem 6 míst napříč areálem. Ochutnat koktejl Negroni můžete v Holešovické tržnici až do neděle 27. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
6: Co se děje v Praze?
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, Rakset, teď máme minutu před 8:30. Centimetr po centimetru procházejí v těchto dnech pyrotechnici území, kudy povede chystaná středočeská část dálnice D3. Postupovat musí pomalu a s důslednou pečlivostí. Podrobnosti už za pár minut. Praze a okolí bude večer a v noci polojasno až jasno, přechodně oblačno, s teplotami 8 až 6 stupňů. Zítra tedy ve středu má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a zítřejší teploty 16 až 18 stupňů.

0: 60 kusů munice z druhé světové války už našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. Prověřit musí pás v délce 58 kilometrů. Jsou asi v polovině průzkumu. Na místě byl za druhé světové války výcvikový prostor Waffen-SS Čechy, velký jako dnešní Praha.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják ji drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik podplukovník Jiří Toufar.
2: Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. Odpaloval se ze speciálních odpalovacích košů a tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Znamená to, že se můžeme těšit, že ji uvidíme někde v muzeu?
2: V tomto stavu se ty rakety tady u nás, konkrétně v Čechách, nenachází v takovém množství, aby jsme ji ničili, takže se ji pokusíme maximální možné míře zachovat pro další generace pyrotechniků policie.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Z těch nálezů, které jsme tady dosud našli, tak máme evidováno asi 60 kusů. Vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rykl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hliníkové válečky, ve kterých byly světlice.
4: Je na tom Loich Patrone z roku 1944.
1: Dá se z toho zjistit, jaká to byla barva?
4: Já si myslím, že používali červený, zelený a bílý.
1: Mluvčí ředitelství silnice dálnice na Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
5: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr a půjdeme i do šířky, abychom v rámci stavby měli naprostou jistotu, že pracujeme v bezpečném prostředí.
1: Silničáři chtějí 58 kilometrů dlouhou středočeskou část dálnice D3 začít stavět za asi 70 miliard korun za 2 roky. Z Václavic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Co se děje? Co se děje?
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Krásný večer, 21 hodin, připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy. Je tu Mirek, krásný večer.
1: Krásný večer. Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. V pražských Modřanech funguje nové záchytné parkoviště pro 52 aut. Stání je na něm zdarma. Na americké základně v Německu se zřítila vojenská stíhačka, pilot je zraněný. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s teplotami do 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik zrekonstruoval trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
3: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
4: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
3: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
5: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo.
3: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
6: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
3: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Nové záchytné parkoviště v Praze 12 můžou využívat řidiči u zastávky MHD nádraží Modřany. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a auta na něm můžou parkovat zdarma vždy maximálně 12 hodin v kuse. Práce stály 300 tisíc korun, uvedla Dana Jurášková z technické správy komunikací.
7: Tady byla taková volná plocha, která vlastně byla využívaná zcela živelně a nebyla ani jako upravená, byly tady prostě náletové z dřeviny, stromy, které vlastně tady i bránily nějakému rozumnému provozu, takže to se všechno odstranilo, zcivilizovalo.
1: Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od včerejšího večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
8: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
9: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
8: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
10: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
8: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16, informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala při pokusu o přistání. Pilot se zvládl katapultovat a je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. Hokejisté mistrovských Pardubic na třetí extraligové vítězství v řadě nedosáhli. V předehrávaném utkání 11. kola prohráli doma s Libercem 4-5. Pražská Sparta hostí ve třetím kole Tipsport extraligy na svém ledě Mladou Boleslav a těsně před koncem utkání s ní prohrává 3-5. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 8 a 6 stupni Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Dnešní fokus. Třikrát slavné album nebo osobnost 80. let v retru na Rádiu Praha. Retro.

0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
2: Jak ďábel a Prada.
0: Na 5. místě novinka Eli a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.
1: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste

Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

0: je 22 hodin. Hezký večer. Ministerstvu spravedlnosti mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. 25 nových sanitek začnou ještě do konce roku využívat pražští záchranáři. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové už po 2 hrách. A zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas se ministerstvo na chybu upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
2: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Do konce letošního roku začnou pražští záchranáři využívat 25 nových sanitek. Nejprve je musí otestovat a dovybavit. Za každé auto zaplatilo hlavní město asi 4,5 milionu korun. Nové sanitky jsou menší než starší vozy a liší se technickým provedením ambulantního prostoru, říká ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.
3: Je tam více podpůrných madel pro naše seniory, jsou tam úložné prostory pro pohotovější vyndání přístrojů a plně hydraulická nosítka, tak aby pacient byl co nejkomfortnější.
0: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových sanitek. Praha za ně zaplatí víc než 223 milionů korun. Žáci speciální školy Karla Herforta na pražské Malé Straně mají novou jídelnu. V prvním patře školy v Josefské ulici dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly víc než rok. Uvedla to ředitelka základní a střední školy Karla Herforta Petra Haladová.
4: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu do jídelny, táhnout vlastně za sebou x desítek dětí s postižením bylo logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
0: Španělská exkláva Ceuta na severu Afriky posiluje ochranu své hranice před zítřejšími volbami v Maroku. Vláda v Madridu poslala do Ceuty dalších několik set policistů a vojáků. Na sociálních sítích se objevily nové výzvy k ilegálnímu vniknutí do Ceuty v den hlasování.
5: Ke 3000 příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou už nasazení k ostraze hranice, bude v pohotovosti ještě 180 policistů a 140 agentů civilní gardy. Vyšší počet strážců hranic má odradit migranty, kteří se začali zhlukovat kolem hraničního plotu na marocké straně. Španělsko také zahájilo kampaň na sociálních sítích, kde upozorňuje, že nelegální přechod hranice do Ceuty nebo druhé exklávy na marockém pobřeží Melii nedává příchozím právo dostat se na pevninu do Španělska nebo se volně pohybovat po Evropské unii. Madrid chce zabránit tomu, aby se opakoval masivní průnik do Ceuty více než 70 tisíc migrantů z konce července. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře v čínském Shenzhenu postarali Marie Bousková a Linda Nosková. A čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům. Finále Davis Cupu se bude hrát v italské Bologni na konci listopadu. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno, s nejnižšími teplotami kolem 7 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teď jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou Geniální přítelkyni třeba. Takový fláky, dlouhý. Takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září. A část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Je teda upřímně řečeno, se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková, a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy. Ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
1: Další otázka, pravda, 4,5 hodiny sedě.
2: Ano, 4,5 hodiny, jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: Říkala jste, že ta hra je celosouborová. A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabíraná, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru. A pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jakoby sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi, jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy, jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří, ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury. Takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela a na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu, jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterovi, jak když přijdete do Bradavic, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.
0: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije.

0: na dřeň.
1: Jsem pořadu až na dřeně dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo, potom se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně a stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenomže hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím tako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst, teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost. Jak tohle to funguje,
2: nefunguje. Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky. Je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne. No.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly. A bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým. Takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí. A to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám. No.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství a jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, no, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma a s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Mm. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
0: Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo a jak vás to proměnilo. Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla.
2: Taky se moc krásně. Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Mluvím o tom s Mariou Suljalinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, která se zabývá situací dětí na ruskem okupovaných územích Ukrajiny. Dnes je úterý, 22. září.
1: Hello, thank you very much for joining us and for being here in our studio.
2: Hi, thank you for inviting.
1: So, can you tell me, how do you erase?
0: Jak vymažete lidem identitu? Kde tenhle proces začíná?
2: The process begin in kindergarten.
3: Začíná to už v mateřské škole a ten proces nikdy nekončí. Na okupovaných územích se kompletně změnil vzdělávací systém. Jakmile dítě začne chodit do školky nebo školy, začne s ním Rusko pracovat. Od prvního dne mu říká, že je Rus nebo Ruska a že žádná země jménem Ukrajina neexistuje.
0: Říkáte, že to začíná už ve školce, ale jak?
1: How?
3: Děti například malují obrázky ruských vlajek. Ruští vojáci tam chodí na návštěvu, aby si s dětmi povídali a účastnili se různých aktivit. Navštěvují je taky různá mládežnická hnutí, například Junarmia. Někdy děti na různých akcích nosí i jakési polovojenské uniformy. Hodně se ve školkách mluví o tom, že jsou všichni Rusové, že toto je jejich země a že by měli být hrdí na své vojáky, kteří údajně chrání jejich zemi. To znamená, že už od prvních dnů se pracuje na změně identity dítěte a jeho militarizaci. Mezi hračkami mají různá vojenská vozidla, vojáčky v ruských uniformách. Proto říkám, že ten proces začíná už v mateřské škole.
0: A co se s těmi dětmi děje, když nastoupí do školy? Co se tam učí?
3: Když je dítěti 6 let a nastoupí do školy, dostane hned první den za úkol namalovat svou vlast. Rusko se od začátku snaží, aby děti kreslily vlajky a ruské symboly. Pokud dítě namaluje něco jiného, škola zatlačí na jeho rodiče. To je také jeden z momentů, kdy rodiče musí začít přemýšlet, jak o těchto věcech budou se svými dětmi mluvit. Někteří rodiče se rozhodnou o své národní identitě s dětmi nemluvit vůbec. Bojí se, že tak malé dítě nedokáže rozlišit, co je bezpečné říkat a co ne. Někdy se proto tyhle rozhovory v rodinách odkládají. Nicméně tohle všechno se tedy děje už od prvních dnů ve škole. A pokud jde o samotné vzdělávání, tak prvňáčci se učí především číst a počítat. Ale jakmile začnou probírat dějepis nebo literaturu, tak je ve školách učí, že žijí v té nejmocnější zemi na světě. Zemi, která vyváží kulturu do jiných států a chrání je. Je strážcem celého regionu.
0: Prostě propaganda.
2: It's basic propaganda, but it's built in a quite clever way.
3: Jsou to základy propagandy, ale dělají to poměrně chytře. Není to propaganda ve stylu moderátora Solovjova. Učitelé mluví o historii tak, že některá fakta zcela vynechávají a jiná prezentují způsobem, který odpovídá ruskému výkladu dějin. Dětem je hned od začátku vtloukáno do hlavy, že všechny ruské kroky směřují k nastolení míru. O válečných taženích se nemluví jako o ruské agresi, ale jako o obraně regionu.
2: Protecting the region.
0: Takže učitelé v podstatě válku a agresi ospravedlňují.
2: They justify the war and they also.
3: A zároveň dětem říkají, že na ukrajinském území žádný nezávislý stát neexistuje. Tvrdí, že Ukrajina vznikla uměle a že její teritorium historicky patří Rusku. A co je taky velmi důležité, děti se dozvídají, že ukrajinské kulturní dědictví vůbec není ukrajinské, protože prý jde o součást ruské kultury. Dítě to slyší při každé hodině, nejen při dějepisu, ale taky v literatuře, zeměpisu a dalších předmětech. A pak tomu začne věřit, zvlášť když jde o malé děti. Vezměte si třeba situaci na Krymu. Okupace poloostrova začala před více než 12 lety. Tehdy nikdo ze současných školáků ještě v lavicích neseděl. Všichni, kteří tam chodili tehdy, jsou už ze školy dávno pryč. Takže když tuhle propagandu děcka slyší od 1. do 11. třídy, nastane chvíle, kdy jí podlehnou. At some point he or she starts believing it. And what is more important is that... A co je ještě důležitější, dětem je vštěpováno, že jejich svatou povinností je obětovat svůj život za Ruskou federaci. A to je vážně nebezpečné. Od tohoto školního roku je v osnovách nový předmět nazvaný Duchovní a mravní hodnoty ruské kultury. V hodinách je pak spousta věcí popisována z pohledu víry. A tomu se člověk brání ještě složitěji. Nejde už o analyzování informací a nakládání s fakty, ale postoje a názory. Rusko do výuky stále víc zapojuje náboženské prvky, protože chce změnit přesvědčení ukrajinských dětí. This is why Russia is trying to change the beliefs of these children and to
0: include more and more religious in the educational process. V jakém jazyce spolu mluví? V ruštině?
2: In Russian. In Russian.
3: V ruštině.
1: Strictly in Russian. No Ukrainian.
2: No Ukrainian at all. And if before Russian Federation.
3: Ukrajinsky se nemluví. Rusko dřív tvrdilo, že na okupovaných územích nadále existují ukrajinské školy. Od loňského roku ale ukrajinštinu z ruských vzdělávacích programů zcela odstranilo. Mluvili jsme o Krymu. Tam stále existuje několik škol, kde se učí krymská tatarština. Ukrajinsky se tam ale mluvit nenaučíte.
1: Zpívají děti ve školách ruskou státní hymnu?
3: Musí.
1: Is it a tradition?
2: Yeah, this is,
3: je to povinnost.
2: This is an obligation.
1: An obligation. Mají to nařízené.
2: It's mandatory because we talked with young people.
3: Ano, mluvili jsme s mladými lidmi, kteří přišli z okupovaných území na svobodné území Ukrajiny. Říkali, že když ve škole nespívali ruskou hymnu, odvedli je k výslechu. Jejich rodinu nejdřív předvolali do školy k řediteli a pak ke speciální službě. Děti se podobných aktivit účastnit musí. Nemají jinou možnost. Všechno to souvisí s nátlakovým vydáváním ruských pasů. Neexistuje, že by ho dítě nedostalo. Jakmile dítě oslaví 14. narozeniny, obdrží ruský pas. Rusové pořádají slavnostní ceremonie, při kterých dětem vydávají pasy. Slouží to jako ukázka toho, že celé obyvatelstvo je proruské. Pokud si dítě pas nepřevezme, jeho matka a otec přijdou o rodičovská práva. Dítě pak taky nemá přístup ke zdravotní péči ani k sociálním službám. Prakticky tedy není možné ruský pas odmítnout. Pro chlapce to taky znamená, že po dosažení 18 let, pokud nenastoupí na vysokou školu, budou podle zákona odvedeni. Je to od začátku cesta přímo do ruské armády. So this is the way forward to the Russian army.
1: Can you tell me how many children are? Kolik dětí v současnosti žije na ruském okupovaných územích Ukrajiny? A kde je jich nejvíc? Na Krymu?
2: Approximate number is 1.6 million of children.
3: Odhadem 1 600 000 dětí. Skutečné číslo ale neznáme, protože registry jsou uzavřené a ke spoustě informací se nedostaneme. Stále ale dokážeme dohledávat počty dětí chodících do školy. Tyto údaje jsou zveřejněné na jakýchsi oficiálních stránkách. Celkový počet je ale obtížné zjistit. Naschvál. Rusové to tutlají kvůli deportacím a nuceným přemístěním ukrajinských dětí. Kyjevu to znemožňuje monitorovat, kde se děti nacházejí, zda jsou stále na okupovaných územích, nebo kam je Rusové odvezli.
1: Je ve škole i vojenský výcvik? Učí se děti zacházet se zbraní a střílet?
4: How to shoot?
2: Yeah, they basically both boys and girls. It's not only for the boys. It's really important to stress.
3: Ano. A chlapci i dívky. Je to opravdu důležité zdůraznit, že se to týká obou pohlaví. Existuje povinný předmět jménem Základy bezpečnosti a obrany vlasti. Jeho součástí je i praktická výuka. A zatímco dříve tvořila přibližně 20% předmětu, od tohoto roku se její podíl zvýšil na 50%. Děti tedy tráví více hodin získáváním vojenských dovedností. Učí se taky ovládat FPV drony, protože Ruská federace si uvědomuje, že právě drony se ve válce teď používají nejvíc. Ukrajinským dětem vysvětluje, jak s nimi létat, aby z nich byli lepší vojáci.
1: Vím taky o takzvaných kadetských třídách. Co jsou zač?
3: Jsou to speciální třídy, kde děti už od první třídy mají dodatečné hodiny tělocviku a propagandy. Tyto třídy fungují pod patronátem různých ruských institucí, například vyšetřovacího výboru nebo FSB a dalších. Děti taky nosí stejné uniformy jako příslušníci instituce, pod kterou konkrétní třída spadá. Tyto organizace taky navštěvují a učí se o tom, jak to v nich chodí. Cílem je, aby po dokončení školy nastoupili na vysokou školu, pokračovali ve svém zaměření a následně se stali součástí systému. Do kadeckých tříd tedy chodí děti, ze kterých chce mít Rusko budoucí elitu, jejímž úkolem bude utlačovat obyvatele celého regionu. V roce 2016, kdy se tyto třídy na Krymu začaly teprve otevírat, jich bylo 12. Nyní je na Krymu a ve městě Sevastopol nejméně 397 takových tříd. Rusové už kadecké třídy otevírají taky na okupovaných územích Chersonské a Záporožské oblasti. Jde tedy o poměrně rozsáhlou síť.
2: So basically this is kind of widespread network of these classes.
1: And is this indoctrination? A probíhá indoktrinace dětí pouze ve školách, nebo ji děti zažívají i ve volném čase, na kroužcích nebo na táborech?
4: And they do the other activities apart from just going to school?
2: The majority of it happening in the formal education. So not.
3: Většinou je to součástí institucionálního vzdělávání, tedy nejen ve školách, ale také ve školkách nebo na univerzitách. Samozřejmě to pak pokračuje i při mimoškolních aktivitách a v různých mládežnických hnutích. Proč ale zdůrazňuji právě školy? Protože nábor do hnutí prvních nebo do junarmie obvykle probíhá právě na půdě škol. Jejich zástupci chodí do školy, děti k ním přilnou, stávají se součástí těchto hnutí a navštěvují je i po vyučování. Je to rozsáhlý systém. Existují mládežnická hnutí, která pořádají různé aktivity, tábory a polovojenské hry, jako je Zarnica a další. Fungují také vojensko-vlastenecké kluby, kde děti získávají praktické vojenské dovednosti. Tyto kluby otevřeně říkají, že jejich cílem je připravovat budoucí vojáky. Existují i převýchovné tábory. Některé jsou více militarizované, jiné méně. Pořádají se nejen v létě, ale celoročně. I v tomto případě jde o rozsáhlou síť. Stejně tak po celý rok probíhají různé soutěže. Jsou věnované Dni Ruska, Dni vítězství nebo různým místním událostem. Prakticky neexistuje měsíc, kdyby se nic nedělo. Pořád je tu něco, co má za cíl změnit identitu dětí. Existuje taky celá řada programů zaměřených na odvážení dětí z okupovaných území do Ruské federace. Jsou to různé výměnné programy, které pak dětem poskytují lepší možnosti studia na ruských univerzitách nebo taky různé tábory. Smyslem toho všeho je proměnit obyvatelstvo okupovaných území, jednak kognitivně prostřednictvím změny přemýšlení dětí, ale také jeho složení. Zatímco mladí lidé jsou odváženi do Ruska, na okupovaná území naopak míří lidé z Ruské federace. Důvod je jednoduchý. Mít možnost tvrdit, že tam žádní Ukrajinci nežijí. Tak proč byste tedy chtěli takové území osvobozovat? Žádní Ukrajinci tam přece nejsou.
4: Proto mají děti ruské pasy, mluví rusky
3: a identifikují se jako Rusové.
4: Kdo je to všechno učí?
3: Bohužel většina učitelů jsou Ukrajinci.
4: Byli k tomu donuceni?
3: Někteří ano, jiní se rozhodli dobrovolně. Musíme rozlišovat dvě různé situace. Například na Krymu zůstali většinou stejní učitelé. Rusové učitelé ukrajinštiny a ukrajinských dějin přeškolili. Museli změnit svůj předmět. Pokud jste například dříve učili ukrajinštinu, začali jste učit ruštinu. Pokud jste učili dějepis a dějiny Ukrajiny, začali jste vyučovat o dějinách Ruska. Před rokem 2022 ještě nebylo úplně nutné stát se součástí propagandy. Víme o učitelích, kteří to nedělali. Po roce 2022 a po zavedení jednotných učebnic už to možné není. Na kantory z Krymu proto nebyl vyvíjen takový tlak jako na ty z Chersonské a Záporožské oblasti. Tam učitelé prostě říkali, že propagandu učit děti nebudou. Pro Rusko tak byl obrovský problém vůbec školy otevřít. Dodnes tam Rusům chybí učitelé.
2: And for now it is still a problem for Russian Federation. They have a lack of teachers in the schools.
4: So do they bring? Přivážejí je tedy z Ruska?
2: They bring some from Russia, but they.
3: Některé ano, ale je jich nedostatek.
4: Slyšel jsem třeba o lidech z Dagestánu.
2: From different regions, they have a special program.
3: Přijíždějí z různých regionů. Existuje na to speciální program jménem Venkovský učitel. V rámci něj míří na okupovaná území hlavně mladí učitelé. Je jich ale stále málo, takže většinou jsou to prostě Ukrajinci. Někteří z nich navíc předtím ani neučili. Jde o studenty z univerzit, ale taky lidi bez pedagogického vzdělání, kteří dříve pracovali v úplně jiném oboru a teď začali něco učit.
4: Is there a way for children to keep studying?
1: Existuje nějaký způsob, jak se mohou děti dál učit v ukrajinštině a studovat ukrajinské dějiny podle ukrajinských osnov, tedy učit se fakta, a ne pocity a pohledy ruské armády a vlády?
4: Russian army and Russian government.
2: This is extremely complicated. Not only.
3: Je to nesmírně komplikované. Nejen kvůli tomu, že by to museli dělat online a až po škole. Protože do ní chodit prostě musí. Přes den by tedy navštěvovali ruskou školu a večer studovali v ukrajinštině. Je to ale strašně náročné už kvůli množství času, který by tomu museli věnovat. A taky proto, že pokud se děti připojí k ukrajinskému vzdělávání online, mohou za to být stíhány. Pokud si stáhnou ukrajinské učebnice dějepisu a materiály věnované druhé světové válce, hladomoru na Ukrajině, nebo současným událostem v jejich zemi a budou si je chtít přečíst, Rusové je za to můžou na základě zákonu o extremismu trestně stíhat.
4: Takže v mobilu je mít vůbec nemůžou.
3: Je to trestné. Existují konkrétní paragrafy, na jejichž základě mohou být děti stíhány. Dalším problémem je, že Rusko blokuje přístup k internetu. A teď se bavíme o územích, kde vůbec nějaké připojení existuje. Na řadě míst internet vůbec není. Děti tedy ani nemají možnost se k ukrajinskému systému online vzdělávání připojit.
4: Vy víte o dětech, které uprchly z Ruskem okupovaných území a teď se třeba učí o věcech, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Věří jim? Do they believe them?
3: Víte, děti, které přicházejí na svobodné území Ukrajiny, pro tuhle cestu obvykle museli udělat opravdu hodně. Hledali způsoby, jak z okupovaných míst uprchnout, šetřili si na to peníze, pak prošli řadou jiných zemí a riskovali, aby se do svobodné Ukrajiny dostali. Mnoho z nich nemá ukrajinské pasy, ale jen své rodné listy. Takže jo, všem těm novým informacím věří, ty děti nejsou překvapené, protože se sami snažili k takovým zprávám dostat. Děti, které ruské propagandě uvěřily, bohužel tak často nepřicházejí. Jakmile jí podlehnou, pravděpodobnost, že se vydají na svobodné území Ukrajiny, klesá.
2: It's less likely that the child will come to the free territory of Ukraine because of the road is such difficult.
3: Je to vážně obtížná cesta. Na okupovaných územích je spousta mladých lidí, kteří jsou proukrajinští, ale nechtějí riskovat. Bojí se, co všechno se jim může stát. Mnozí z nich navíc nemají mimo okupovaná území žádné příbuzné. Je to pro ně cesta do neznáma. Nevědí, kde by žili. Víme o případech mladých Ukrajinců, kteří okupovaná území opustili, jenže z různých důvodů ztratili spojení s lidmi, se kterými byli do té doby v kontaktu. Když totiž překračujete hranici, obvykle z mobilu všechno smažete, abyste neměli problémy při kontrolách. Jakmile však uprchlíci o své kontakty přijdou, neví, na koho se obrátit. Pak můžou skončit klidně na několik dní někde na vlakovém nádraží. Přespávají tam, protože nemají kam jít a nevědí, koho požádat o pomoc. Není to vůbec snadná cesta.
4: A znáte naopak případy těch, kteří už bojují proti Ukrajincům na frontě?
3: Ano. Ale nedokážu říct, kolik jich je. Rusko se samozřejmě snaží o těchto případech mluvit a ukazovat, že se mu už podařilo Ukrajince změnit.
4: Že systém funguje.
3: A že děti už jsou proruské a všechny budou až do konce bojovat za Rusko. Na školy umisťují pamětní desky a prezentují odvedence jako hrdiny. Snaží se tím zlanařit víc a víc dětí. Proto o těchto případech víme. Nevíme ale, kolika mladých se to týká. Známe nicméně i případy těch, které zajala ukrajinská armáda a následně zjistila, že jsou to Ukrajinci z okupovaných území. Byli už součástí systému. Někteří se k ruské armádě přidali ne z přesvědčení, ale proto, že k tomu byli donuceni. Byli odvedeni a následně dostali možnost buď vstoupit do armády, nebo nést následky. Rozhodli se připojit a pak se vyhýbat bojovým akcím. Jenže takhle to nefunguje. Víme tedy o různých případech. Na okupovaná území ale nemáme přístup a ani o tom nemůžeme mluvit s dostatečným počtem lidí. Chybí nám důležité informace.
4: Thank you very much for being here for answering my questions.
2: Yeah, thank you for putting light on this issue. I do believe it's important.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Maria Surjalinová, ředitelka ukrajinské nevládky Almenda, kterou podporuje mimo jiné Člověk v tísni a která se snaží dostat k informacím o ukrajinských dětech na okupovaných územích. Rusové jim vymývají mozky propagandou a cvičí je na vojáky. I o tom se mluvilo na Krymských dnech v Praze, na které Maria do Česka přijela. Jak mimo jiné letos připomněla organizace Human Rights Watch, Rusové tímto vším porušují mezinárodní právo, včetně práva dítěte na vzdělání v mateřském jazyce. Jinak Maria se tomu věnuje, mluvila o tom ve Vinohradské 12 českým hlasem Šárky Fenikové, které tímto za dabing děkuju. A editaci a zvuk pak měli v této epizodě na starosti Katka Pospíšilová, Mirek Tomek a Johan Foss. Tento týden na tuto epizodu ještě navážeme, budeme řešit hybridní hrozby Ruska v Evropě. Naslyšenou zítra.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
6: na rádiu Praha.
5: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
7: Rádio Praha
5: 107,1 FM.

0: Ceny ropy, plynu a elektřiny na burzách v minulých dnech opět trhaly rekordy. Vláda tak od 1. října znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot a také mimořádné zdanění rafinérií za letošní a příští rok. Jsou nějaké scénáře i pro ceny elektřiny a může vláda prosadit v Evropě pozastavení systému emisních povolenek, který zdraží paliva a plyn v dalších letech? Probereme to v dnešním dílu pořadu Peníze a vliv. Budeme mluvit s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a europoslankyní Danuší Nerudovou. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Připomeňme si na začátek, proč ropa a energie v posledních dnech opět zdražily. Základem byla nová eskalace konfliktu na Blízkém východě a trvající blokace Hormuzského průlivu a další trasy v oblasti, kudy proplouvají lodě s ropou i zkapalněným plynem. Výsledkem jsou ceny ropy Brent opět nad $100 za barel, tedy o víc než třetinu vyšší než na začátku roku. Tomu odpovídají vysoké ceny pohonných hmot, za litr nafty platí řidiči i přes 50 korun. Vzhůru vylétly i ceny plynu, navíc než 80 euro za megawatt hodinu, což je skoro trojnásobek proti začátku roku. Plyn tlačí nahoru i cenu elektřiny, která zdražila na burze od začátku roku skoro na dvojnásobek. Dopady zatím nejvíc pociťují dopravci a řidiči. Potíže ale hlásí i energeticky náročné firmy, obzvláště ty, které nakupují třeba plyn přímo na velkoobchodním trhu. Podle šéfa již jednou zkrachovalé ocelárny Nová Huť Radka Strouhala, proto podniky očekávají od vlády pomoc.
1: Ať už je to třeba nějaká forma kurzarbeitu, anebo jak v minulosti bylo provedeno zastropování cen energií. Teď je to spíš o tom, aby to bylo rychlé, protože to, co se děje vlastně v průběhu září, kdy plyn zdražil z nějakých 60 euro až téměř na 90, to už je v podstatě vlastně mimo jakýkoliv ekonomické reálie.
0: Příklad by si podle šéfa Nové Huti Strouhala mohla vzít vláda třeba z Polska.
1: Tam taky právě připravují zastropování cen, případně nějaké peněžité transfery na to, aby vlastně těm firmám ulevili.
0: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf ocelárny Nová Huť. Na to, aby vláda zavedla Kurzarbeit, tedy proplácela firmám část nákladů na zaměstnance, kteří jsou doma kvůli dočasnému nucenému přerušení výroby, podle ministra průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karla Havlíčka, ale doba ještě zdaleka nenazrála. Polsko se nicméně stalo pro vládu příkladem, a to pro zavedení mimořádné daně na vysoké rafinérské marže. V pondělí vláda rozhodla, že daň se bude uplatňovat v letech 2026 a 2027 a bude činit 50% z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. O tom, že rafinérie vydělávají příliš, ostatně mluvil premiér Andrej Babiš už minulý týden. Podle něj zneužívají situace, protože kvůli zelené politice v EU podle něj ubývá jejich kapacita výroby a nafty je na trhu málo, pokračuje premiér.
2: A jejich marže vlastně stouply o 100%, o stovky procent. A to samozřejmě je potřeba řešit. Co dělá Polsko? Včera jsem četl, zavádí dodatoční daň, windfall tax, 60% na rafinerie. Ano, takže o tom se bavíme.
0: Řekl minulý týden během návštěvy Bulharska. Ministr průmyslu Karel Havlíček v minulých dnech mluvil také o možnosti stropovat ceny elektřiny. Tady zatím vláda k žádné regulaci nesáhla. V rozhovoru pro náš pořad jí ale ministr nevyloučil.
3: Tak ta situace je poměrně vážná a bude pravděpodobně v příštích měsících, v příštím roce ještě vážnější, protože ty ceny jsou určovány i na základě dlouhodobějších kontraktů. Jinými slovy, ten extrémní nárůst cen, který je dnes, se zatím ještě u většiny spotřebitelů neprojevuje, prostě mají nakoupeno na jiné kontrakty, jejich obchodníci a samozřejmě oni to mají nějakým způsobem fixované. V každém případě, pokud by ta situace se zhoršovala, tak my musíme být připraveni, to znamená, musíme být připraveni na základě legislativy, na základě vládních opatření, tak, abychom byli schopni pružně okamžitě případně zastropovat.
4: Vy jste už mluvil o možnosti, že by se zastropovaly ceny elektřiny u výrobců a obchodníků, aniž by to bylo v neprospěch státu. Tak jak by to mohlo fungovat?
3: Záleží na tom, jaká se zvolí forma. My chceme zvolit formu takovou, kde ty dopady na státní rozpočet budou minimální nebo nebudou zásadní. To znamená, máme připraveny scénáře, které se aplikovaly i v jiných zemích v Evropě, které vytvoří takový systém, kdy se na nezbytně nutnou dobu bude muset zastropovat u všech článků.
4: To znamená, že vy byste určili prostě nějakou maximální cenu třeba pro různé typy výroby elektřiny, jako to bylo za energetické krize, z jaderné elektrárny, z uhelné elektrárny, z obnovitelných zdrojů, plus nějakou marži asi, a rozdíl mezi touhle cenou a tržní by se nijak nekompenzoval?
3: Já to zatím teď nechci komentovat, protože nechceme vyvolávat jakékoliv spekulace, pouze máme připraveny takové scénáře, které musí být dělatelné jak pro ty aktéry toho energetického trhu a ustojitelné, tak samozřejmě musí reflektovat to, že ten stát v určité chvíli musí zatáhnout za ruční brzdu a není možné, aby domácnosti, případně firmy měly vyšší nebo dokonce zásadně vyšší ceny, než je v sousedních zemích. Takže rovněž jedním z těch spouštěcích mechanismů nebude jenom cena, ale bude také to, jak se chovají ostatní země. A tady bych řekl, že jsme pokročili, protože zatímco ještě před pár měsíci, kdy se třeba nastavovaly ceny pohonných hmot, si to každý udělal bez avíza těm ostatním zemím a taky podle toho to vypadalo, proto jsme museli velmi rychle jednat, tak nyní je například se zeměmi V4 domluva taková, že se budeme informovat o vzájemných krocích a samozřejmě to též já chci diskutovat i s ostatními státy okolo nás a myslím si, že ta komunikace je dobrá, takže vzájemně se, nechci říct, hlídáme, ale kontrolujeme si kroky, které nastávají a budeme je dělat tak, že budou velmi podobné, jako mají ty ostatní země.
4: Asi nejvíc to teď dopadá na firmy energetické náročné výroby. Tam tedy chystáte třeba nějaký krok, který by předcházel nějakému plošnému řešení?
3: Ano, a už máme připravenou specifickou podporu. Mimo jiné to odpovídá těm takzvaným krizovým scénářům, které jsme připravili někdy na jaře, které zohledňovaly právě energeticky náročná odvětví. Mimo jiné tady zahrazovaly samozřejmě i ostatní sektory, ale protože na ně to dopadá nejvíce, tak zjednodušeně řečeno pro energeticky náročné firmy máme připravený systém podpory, jak přes takzvané kompenzace nepřímých nákladů, které jsme zvýšili z 1,5 na 3,5 miliardy korun, tak rovněž další zdroj z modernizačního fondu, který jsme navýšili pro tyto firmy na 4 miliardy korun ročně. Takže zjednodušeně řečeno, tato skupina společností by měla získat jakožto podporu na vysoké ceny energií ročně mezi 7-8 miliardami korun.
4: Ty peníze jsou k dispozici už teď, nebo?
3: Ty peníze jsou k dispozici teď a vyčlenili jsme je z modernizačního fondu.
0: Řekl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Sami energetické firmy možné zastropování cen bez jakýchkoliv náhrad ze strany státu nechtějí komentovat s tím, že nemají žádné bližší informace. Podle ekonoma a také bývalého člena dozorčí rady ČEZu Lubomíra Lízala je dlouhodobé řešení rostoucích cen elektřiny, ale každopádně jinde než v jejich stropování. Omezit by se měl vliv plynu, který často tržní cenu elektřiny zbytečně zvyšuje, vysvětluje Lízal.
5: Plyn je vlastně ten hlavní závěrný zdroj. V podstatě pokud ostatní zdroje, jich je méně než bylo a plyn musí vždycky zaskakovat v okamžiku, kdy něco chybí, ať už třeba nefouká, nesvítí, nebo zrovna nemáme vodu, tak mnohem častěji ten plyn je ten zdroj, který rozhoduje v té ceně elektřiny.
4: Dalo by se to na úrovni Evropy nějak řešit, aby se ten vliv ceny plynu do velkoobchodních cen elektřiny omezil, aby se vlastně ty dvě složky rozpojily?
5: Tak řešit se to dá, úvahy už byly, pokusy také byly a vlastně v podstatě jediná věc, kterou je potřeba udělat, je říci, že ta základní cena se bude odvíjet od ostatních zdrojů. Třeba to byly Španělé, kteří říkají národní mix, nebo že tam bude metoda pay as bid. Prostě můžeme si vybrat cokoliv a řekneme, že ten plyn jakožto vlastně zdroj, který je závislý na dovozech zejména a je více volatilní vůči cenám zahraničí, tak ten se nebude promítat do té koncové ceny, ale jen do té regulatorní části. Když se vyrovnává výkyv soustavy, nikoliv kdy se vlastně plánuje výroba na den dopředu.
0: Uvedl Lubomír Lízal, který působí na fakultě elektrotechniky ČVUT. Vláda Andreje Babiše chce s vysokými cenami elektřiny dlouhodobě bojovat ještě na jiné frontě, a to omezením evropského Green Dealu. Jehož cílem je snížení emisí CO2 poškozujících světové klima. Hlavním nástrojem jsou totiž emisní povolenky, které zatěžují cenu elektřiny z fosilních zdrojů, jako je uhlí a plyn. Zatím existují povolenky ETS 1, které platí elektrárny a firmy využívající fosilní paliva při výrobě. Nově se chystají povolenky ETS 2. Platit mají od roku 2028, a to za spalování benzínu a nafty v dopravě a uhlí a plynu v domácnostech. Jak řekl Andrej Babiš minulý týden, vláda oba systémy kvůli jejich dopadům na podniky a život lidí odmítá.
2: Ta šílenost, ta zrada Green Dealu, ETS jednička, které ničí evropský průmysl. A náš průmysl přišel o 159 miliard a prodělává každý rok 55 miliard. A ta druhá šílenost, ETS dvojky, které budou mít takový dopad, že odejdou další rafinerie a samozřejmě, že to zdraží život evropských občanů.
0: Vláda chce proto jednat s Bruselem o přerušení systému povolenek ETS 1 a o odložení systému ETS 2. Jejich dopad by pocítili hlavně lidé, kteří jezdí pravidelně autem se spalovacím motorem a topí uhlím nebo plynem. Evropský parlament také už minulý týden odsouhlasil pravidla, která mají dopad povolenky ETS 2 zmírnit, hlavně zastropováním její ceny pro první roky platnosti. A doplňme, že vzniknout má také klimatický a sociální fond, který by nízkopříjmovým rodinám pomohl zvládnout vyšší výdaje na domácnost a přechod na bezemisní paliva. Podle nedávné studie PEC Research by průměrná domácnost platila o 450 korun měsíčně víc než nyní bez povolenek. Domácnosti, které ještě stále topí uhlím, by si pak připlatili skoro o 1000 za měsíc. Jaké změny může Česko v EU ohledně povolenek prosadit a co říká na požadavek premiéra Babiše odložit ETS 2? Zpravodajka k této legislativě je poslankyně Evropského parlamentu za STAN Danuše Nerudová.
6: To ale pan premiér potom neměl podepsat klimatické cíle na rok 2050, které podepsal, a to pan premiér neměl vykřikovat v kampani, že zruší Green Deal a zruší ETS 2, protože jak se ukazuje, tak v momentu, kdy se v radě lámal chleba a já jsem tu celou legislativu vyjednávala za Evropský parlament, tak premiér dal zcela ruce pryč a ministr životního prostředí nejezdil do rady na ta kýžená vyjednávání, čili teď neexistuje žádná většina proto, aby se to nadále odložilo, anebo aby se to zrušilo úplně, ale pro co existuje určitě vůle, je dál ten systém ETS 2 vlastně změkčovat. V radě jsou státy, jako je třeba Polsko, nebo Maďarsko, nebo Španělsko, které chtějí dále vlastně změkčovat ta jednotlivá opatření, které ten systém ETS 2 přináší.
4: To znamená lépe garantovat to, že ta povolenka třeba nebude nad těmi 45 eury za tunu CO2?
6: Ano, já jako zpravodajka, tak v té legislativě, kterou já jsem vyjednala v trialogu, tak vlastně následkem posílení těch cenových brzd analytické studie ukazují, že cena futures klesla vlastně, ta cena té emisní povolenky na trzích futures klesla o 25%. U těch emisních povolenek jedna taková jakoby odlišnost, ty emisní povolenky si ti, kteří je potřebují nakupovat, tak si je kupují na sekundárních trzích, nekupují si je na primárních trzích. Na primárních trzích si je kupují většinou velcí institucionální hráči, jako jsou třeba banky, takže ten trh má, je to trošku jiný jakoby charakter, ten trh s emisními povolenkami, nicméně ty studie, můžu jmenovat analytiky, třeba Vejt, jasně ukazují, že těmi cenovými brzdami ta cena emisních povolenek skutečně klesne o 25%. Navíc té legislativě i vlastně došlo, že Evropská komise může vypouštět dvojnásobný počet povolenek na ten trh, aby vlastně snížila cenu těch emisních povolenek.
4: Vlastně, čili aby neměla pokud překročit 45 eur, je to tak?
6: Přesně,
4: a je to
6: tak,
4: v reálných cenách, nebo v cenách tedy roku 2026, je to tak?
6: Těch 45 eur je v cenách roku 2020.
4: To znamená, že to bude kolem 60 eur.
6: Ano, kolem 60 eur. No a ještě teda samozřejmě komise předložila 17. července velkou revizi systému ETS 1, kde tedy tu legislativu ETS 2 neotvírá. Nicméně během toho trialogu já jsem ve 2 hodiny ráno prosadila, že komise vlastně musí přijít s celkovým přezkumem toho systému ETS 2 do konce října roku 2028, právě s přezkumem dopadů na domácnosti, což samozřejmě indikuje, že ta směrnice se určitě bude ještě znovu otvírat a budeme se bavit o těch jednotlivých parametrech. Proto pokud by premiér myslel vážně to, že chce snížit dopady na domácnosti, tak bude vyhledávat spojence právě proto, aby se dále změkčovaly ty parametry. Ten systém nejde, neexistuje proto politická podpora ho úplně jakoby zrušit nebo odložit, protože dneska už existuje celá řada států, které to implementovaly, dokonce některé státy v tom systému už dokonce vybírají peníze za nic.
4: Je to tak, je to třeba Německo, Dánsko, myslím.
6: Přesně tak. Přesně.
4: Ještě se zeptám, vláda říká, že když se jí nepodaří tedy dát dohromady tu většinu a ten systém ještě odložit, ETS 2, takže ho prostě v Česku nezavede. Je to jako reálná možnost a co by se tedy dělo?
6: No tak to se jedná o jednostrannou neimplementaci směrnice vlastně legislativy Evropské unie, jako tam se dá očekávat, že pokud bychom byli jako jediní v Evropské unii, tak samozřejmě by následovala pokuta. My už jsme v minulosti jednostranně něco neimplementovali. A pokud si dobře pamatuju, tak tam byla jednorázově pokuta a 2 miliony eur, ale byla to taková jako marginální věc. Tady se dá očekávat, že ta pokuta by byla asi vyšší a nebyla by určitě jednorázová. Čili tudy cesta vede navíc. Ten, kdo ten systém nebude implementovat, tak nebude mít přístup k těm penězům z toho sociálně klimatického fondu. Takže ta situace by byla taková, že Česká republika nejenom, že by zaplatila pokutu, ale občané, kterých se to týká, tak by neměli tu pomoc na to změnit zdroj vytápění nebo zateplit dům a potom by do toho systému vlastně spadli úplně naráz, aniž by tam měli nějakou dobu na to, aby se vlastně mohli připravit. Čili toto je čirý a krystalický populismus a znovu říkám, Andrej Babiš měl možnost podpořit mě jako zpravodajku v tom trialogu v radě, mohl tam najít většinu států pro ty věci, které já jsem navrhovala, protože já jsem mimo jiné

0: takže ale vznikne problém. Zabývali jste se tím jako Evropský parlament, těmi dopady i na průmysl?
1: Tak já se teda přiznám, že jsem strach pana Babiše o rafinérie nezaznamenala. To je pro mě docela zajímavá informace. Mně spíš přijde, že se bojí o prosperitu své benzínové pumpy, protože pokud se teda tak strašně obával o rafinérie, tak znovu opakuju, že neměl schvalovat a podepisovat cíl klimatické neutrality vlastně do roku 2050.
0: Jasně, tehdy premiér o tom mluvil. Evropa... Premiér o tom ano, mluvil, když jel na návštěvu Bulharska minulém týdnu.
1: Ano, ano, já se mluvám, my jsme celý týden zasedali ve Štrasburku a měli jsme tam kanadského premiéra, tak to domácí dění u mě šlo trošku stranou, protože mimo jiné se právě jednalo i dodávky ropy a zemního plynu strategické do Evropy, tak se omlouvám, že tohle to jsem nezaznamenala. Nicméně Evropa se dohodla, že půjde tady tímto směrem a že na toto odvětví prostě rafinérií bude mít výrazný dopad ETS2, respektive, že to odvětví to zasáhne, to ETS2 je vlastně nástrojem, jak dosáhnout těch klimatických cílů. Je potřeba říct, že hnutí ANO prosazovalo uhlíkovou daň. Nikoliv systém emisních povolenek, ale uhlíková daň by taktéž měla vliv na cenu a taktéž by samozřejmě zvýšila cenu paliv a taktéž by samozřejmě negativně dopadala na biznis rafinerii. Já si spíš myslím, že to je pokus odvést pozornost od dopadů na domácnosti, protože premiérovi vždy šlo primárně o průmysl, nešlo mu ani tak o domácnosti.
0: No a právě...
1: A ten průmysl je především tedy systém emisních povolenek ETS1.
0: Přesně tak, tomu bych se ještě...
1: je otevřen.
0: Přesně, k tomu bych se ještě ráda dostala, protože to je další téma, která chce česká vláda řešit na úrovni Evropské komise, Unie, parlamentu, a to je přerušit vlastně fungování systému povolenek ETS1. Připomenu, že ho teď platí elektrárny třeba a velké podniky, které znečišťují skleníkovými plyny. Je podle vás něco takového reálné? Děje se teď něco v tom systému, v tom smyslu, že by se dalo ten systém pozastavit a ty povolenky prostě nepoužívat?
1: Úplné pozastavení toho systému proto neexistuje v Radě ani v Evropském parlamentu většinová podpora, ale existuje velmi výrazná ochota měnit parametry. Ona totiž, evropská politika, nefunguje, takže něco zrušíme, zakážeme nebo něco nechceme, aniž bychom řekli, jak to chceme, nebo nenavrhli jiné řešení. Tak to funguje evropská politika. Prostě když někdo něco nechce, tak musí navrhnout, ale jakým způsobem toho cíle dosáhne. Andrej Babiš bohužel podepsal ty cíle, chce zrušit ETS1, ale nenabízí to řešení, jak těch cílů dosáhneme. Čili existuje velký apetit to změnit. Evropská komise teď navrhla změny parametrů. Pro českou ekonomiku je samozřejmě klíčové to, jakým způsobem budou upraveny speciální podmínky pro těžký průmysl, pro ocelářství, pro sklářství, pro keramický průmysl. To je to, co vlastně teď řeší Evropská komise. Je to takový jakoby soubor opatření, velkou diskuzi vlastně teď v parlamentu, protože já se účastním toho nejužšího vyjednávání v rámci EPP, tak vedeme vlastně velkou diskuzi o prodloužení období, po které by v tom systému existovaly zase emisní povolenky, jmenuje se to takzvaný lineární redukční faktor. My navrhujeme, že by se
0: vlastně s těmi, z trhu.
1: Že přesně, že by se nestahovali z trhu, že i po roce 2040 by na trhu mohly dál ty emisní povolenky být. Bavíme se třeba i o tom, že historicky, když se podíváme na výnosy z emisních povolenek systému ETS1, tak zpátky do průmyslu se investovalo pouze 5%. Jsou státy, které z toho třeba hradily penze, nebo jsou státy, které z toho subsidiovaly cenu emisních povolenek pro průmysl, čili nešlo to do dekarbonizace. Tak teď se bavíme o tom, že pro některé členské státy a i pro Evropský parlament ten návrh komise, že 50% by mělo jít zpátky do průmyslu, je pro nás nízký. My bychom chtěli, aby do průmyslu šlo daleko více z toho, co se v tom systému vybere. Dále se třeba bavíme o tom mechanismu mimořádných cenových zásahů, který zdaleka Evropská komise nevyužívá tak, jak by ho mohla využívat. Tento týden jsme vlastně ve Štrasburku schvalovali pozici Evropského parlamentu, že vlastně v rezervě, ze které se uvolňuje ten systém,

0: Market Stability Reserve, ta rezerva tržní stability, ze které se uvolňují v případě potřeby povolenky pro to, aby se snížila cena, takže v té rezervě bude zachováno více povolenek. Já se přiznám, že jsem podporovala osobně řešení komise, která navrhovala, aby v té rezervě bylo více povolenek. Nakonec prošla verze parlamentu, nicméně i s tímto se samozřejmě dá ještě dál pracovat. Čili tady je velký apetit. Já myslím, že naším spojencem proto by mělo být Polsko, Maďarsko, Slovensko, protože na té druhé straně stojí země, které výrazně dekarbonizovaly. To jsou třeba země jako Lucembursko, Dánsko nebo Švédsko. Takže z mého pohledu u toho systému ETS1 existuje velký prostor pro to, abychom upravovali parametry fungování toho systému.
1: Ale asi ne proto, aby se ten systém přerušil.
0: Přesně tak, z mého pohledu opravdu neexistuje apetit pro to, aby se ten systém přerušil nebo aby se zrušil. Takový apetit fakt teda jako není.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Díky za pozvání.
1: Tolik Danuše Nerudová, europoslankyně za STAN. Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Je úterý a to znamená jediné, Čistá hra Martina Procházky je tady a společně s ní také nový ročník Tip Sport Extraligy. Některé týmy za sebou mají už kompletní 3 zápasy, některé ne a stalo se toho mnoho zajímavého. Martine, vítej ve studiu.
2: Hezký den.
1: Je tu s námi a se mnou také můj dlouholetý parťák, hokejový reportér Petr Kadeřábek, vítej.
3: Dobré dopoledne.
1: Od mikrofonu zdraví František Kuna. My když se podíváme, pánové, na tabulku Tip Sport Extraligy, byť po úvodním kolech nemusí být úplně vypovídající, najdeme tam jediný tým, Třinec má 9 bodů, s tím souvisí i náš videomoment týdne, který budeme probírat každé úterý a tentokrát jsme vybrali právě gól třineckých ocelářů v zápase s Plzní, gól Andreje Nestrašila na 1-1, já tu situaci musím nejprve rozhlasově popsat, protože ji neuvidíte, nebo pokud nevíte, tak Třinec hrál přesilovku, Kotouč putoval od modré čáry od obránce Galvase doleva na Růžičku, plzeňští si nepřebrali tu situaci, ten jejich čtverec byl v podstatě špatně otočený a pak šla křižná přihrávka z levého kruhu na pravý, odkud Nestrašil pálil v podstatě do poloodkryté branky, ve které už jen zoufale padal. Golman Jan Růžička, Martine, tak co bylo dobře víme, ale co bylo špatně od Plzně?
2: Už to zmiňoval, špatné postavení té plzeňské čtveřice. Oni se při té výměně, kdy ten Kotoč, jak si zmiňoval, že šel od Galva, se šel právě k Růžičkovi, tak se tam dva hráči nedomluvili, byl to obránce s útočníkem, kteří se nedomluvili. Špatně si tam přebrali právě tu možnost té nahrávky, která šla křižně. Úplně tam otevřeli prostor, měli špatně postavené hokejky, to znamená, že ty hráči, ať je to útočník nebo obránce, by měli počítat s touhletou křižnou nahrávkou. Oni s ní nepočítali, nebo udělali chybu, nedomluvili se a tím pádem Martin Růžička měl úplně krásnou možnost dát Andreji Nestrašilovi nádhernou nahrávku úplně přesně na volej. A jak už si zmiňoval, Jan Růžička v brance, i když se přesouval, tak ta půlka brány byla jasně prázdná a ta střela, když přijde hnedka z voleje, z jedničky, tak nemá šanci. Taky to tak dopadlo a třinečtí to se hráli výborně, takhle to má vypadat. Každopádně obrovská chyba té čtveřice plzeňských hráčů, protože tohleto je, dá se říct, skoro základní chyba, která se trénuje na tréninku, jak máte mít postavené hokejky právě na tady ty možné křižné nahrávky.
1: Hrajete v oslabení, tak ono se asi těžko hlídá jeden hráč, ale navíc Martina Růžičku, 40-letý borec, mistr světa, mnohonásobný mistr ligy, tak navíc ještě on.
2: Přesně jak to říkáš, nejde hrát prostě hlídat hráče, protože tam máte o jednoho méně, tím pádem musíte využívat právě toho, že si musíte pomoct těma hokejkama, musíte si pomoct tím dobrým čtením té hry a asi trošičku by předpovídat, kam ta nahrávka půjde, protože Martin Růžička měl i možnost v podstatě dávat krátkou nahrávku ještě na hráče, který byl v mezikruží, kde mohla přijít krátká 1,5 metru nahrávka a přišla tam střela z volej, měl tam leváka také postaveného a mohla přijít další střela, takže opravdu to tam plzeňští velmi špatně sehráli.
3: No ale já bych asi vyzdvihl i Andreje Nestrašila, protože ono to není úplně jednoduché, ta žába ano, ono to pleskne o led, jde to z první, ale prostě to je, kdyby on selhal, tak je prostě nabrán na vidle fanoušky, že Ježíš Maria, tohle musíš přece
1: dát. To si velmi kulantně.
2: No. Ty jsi to řekl dobře, že tam byla taková ta žabička, ale ona tam být ani nemusela. No. Tam se právě počítalo s tím, že Martin Růžička dával žabičku, protože zvyklý, že tam ty hráči mají tu hokejku.
3: A oni nebyli.
2: A oni tam vůbec nebyli. Takže on klidně mohl dát tu nahrávku po ledě. O to by se samozřejmě Andrej Nestrašovi lépe střílelo. Ale přišla i nahrávka přesně tak, jak to má být, že dopadne přesně chvilku předtím, než přijde ta střela z voleje. No, když to ty hráči umí, tak pak je to paráda takhle z toho střílet.
3: A Andrej Nestrašil to umí.
2: A teď to můžu střílet.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, Třinec zůstává dál naším tématem a to i proto, že se s kariérou rozloučili dva muži, kteří jsou neoddělitelně spjatí právě s touhle organizací a ve Werk aréně toho oslavili a zvládli a zažili velmi mnoho. Vladimír Dravecký a Petr Vrána.
4: Třinec vyhrál v hazování Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych, úmyslně zavezli puk do ofsajdového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál.
5: Dobrý večer všem. Bylo nám řečeno, že to máme zkrátit co nejvíc, aby kluci mohli hrát, takže děkuji moc, že tady můžu být, děkuji klubu, že nám to umožnil tady být, děkuji vedení. Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, tátovi, mámě, která nás nedávno opustila, mojí sestře, mojí první ženě, za krásného syna děkuji, mojí přítelkyni za krásného syna děkuji.
6: Chcem poděkovat všem lidem, bez kterých by som tu nestál. Všetkým ďakujem mojej rodine, mojim rodičom, mojej sestre, že sa starali o mňa od detstva, obetovali toho veľa. Ďakujem mojej manželke, život hokejistov nie je ľahký a ja si to veľmi vážim, že so mnou vydržala celú kariéru a možno obetovala aj svoju kariéru. Ľúbim vás ďalej svojim deťom, Vladkovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť, ale pozdravujem ho, je na kempe. A mojej dcerke Valentínke, ktorý je môj celý svet.
7: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem pěti titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána a zažil nejpovedenější období v kariéře a vyskočilo mu spoustu vzpomínek.
8: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně. Takže převážně pozitivní pocity.
7: Na poslední střídání nastoupili tři útočníci ročníku narození 1985. Dva končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce, tři veteráni v podání herců Hrušinského, Čepka a Somra.
9: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě momentálně, ale tak Martin, to je hráč, s kterým jsem asi prežil najviac toho. Potom přišel Havran a já osobně jsem si ho vybral, takže já jsem velmi vděčný, že jsme do toho išli spolu a takto jsme to mohli ukončit pěkně.
7: Usmíval se Vladimír Dravecký, který měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22 a slovenští Hujerovi po zápase jezdili rolbou na ledě a veselili se. Střince David Procházka, Radiožurnál.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Byl to i takový trochu filmový exkurs do hokejové historie s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým od našeho reportéra Davida Procházky, který dlouhodobě monitoruje zápasy právě Třince. Davide, vítám tě ve vysílání.
10: Hezké dopoledne.
1: Jaké, bylo to dojemné, bylo to jaké?
10: Bylo to určitě dojemné a byla tam vidět ta kariéra obou hráčů na kostce nad ledem, tak jak to bývá zvykem. Pak na závěr vlastně ještě mladý Vladimír Dravecký z kempu New York Islanders poděkoval svému otci za kariéru, takže myslím si, že v Třinci tyto věci umí a umí se rozloučit s legendami, takže Petr Vrána, jasná osobnost, který přišel ze Sparty a hned se získalo těch pět titulů v řadě, při těch posledních třech už byl kapitánem týmu. No a Vladimír Dravecký, ten přišel z druhé švýcarské ligy jako neznámý hráč, ale byl velmi platný a v závěru kariéry, nebo i v průběhu kariéry, občas nastoupil jako útočník i v obraně, když měl Třinec nouzi, takže dokázal mnohé v Třinci.
1: Třinec vede extraligu, jako jediný zatím nestratil ani bod, tak čím letos zatím v těch třech zápasech třinečtí válcují soupeře, Davide?
10: No tak já jsem viděl všechny tři zápasy v Karlových Varech, tam zachytali brankáři na obou stranách, Třinec byl mírně lepší, ale gólu moc nepadalo, skončilo to 2-0 pro Třinec, vlastně dá se říct trošku náhodný gól, první a druhý do prázdné branky. A ten druhý byl trošku bláznivý, s Kometou Brno 2-0 vedl Třinec, byl jasně lepší, dá se říct třetinu a půl. Pak dala Kometa pěkné, ale i trošku pro Třinec smolné góly. No a razem to bylo 2-5, ale pak Třinec ukázal to, co dost často umí, ne vždycky se to povede, ale dokázal otočit ten zápas dvěma góly ve druhé třetině, ještě snížil na 4-5 ze svého pohledu a pak to otočil na 6-5, takže to byl velmi povedený zápas, to bylo při té rozlučce Petra Vrány a Vladimíra Draveckého, takže hezký zápas na jejich konec. No a ten třetí zápas v pořadí Plzní, tak ten Třinci, řekl bych, vůbec nevycházel. Plzeň bruslila s hráči Třince, nedovolila jim v útočném pásmu vůbec se rozjet do těch typických kombinací, do nějakého kolotoče, ale zase Třinec dokázal otočit ve třetí třetině.
2: No, zajímavost je na tom to, že vlastně v tom utkání, jak už David Procházka zmiňoval, právě v tom utkání s Kometou, kdy inkasovali ty rychlé čtyři góly, tak došlo k výměně brankářů. Marek Mazanec šel na stříhačku a šel do branky Ondra Kacetl a nakonec to utkání právě Třinec otočil a v tom následujícím dalším utkání právě proti Plzni v sobotu už se do branky nastoupil Ondra Kacetl, takže je vidět, že i trenéři dobře reagovali v tom druhém utkání na ten vývoj toho utkání. No a následně zase teďka nechali chytat Ondru Kacetla, takže je vidět, že mají tu silnou dvojku brankářskou a kdykoliv, jakkoliv toho mohou využít.
1: Golmani to také bude naše téma, ale ještě na Davida Procházku a na Třinec. Mají vlastně oceláři pevně danou jedničku?
10: No, myslím si, že v té poslední sezóně jí byl Marek Mazanec a myslím si, že to tak plánovali i v této sezóně, ale uvidíme. Marek Mazanec vychytal čisté konto v prvním zápase, v tom druhém s Kometou dostal v tom období, kdy Kometa otáčela, řekl bych, nešťastné i hloupé góly. a Ondra Kacetl vychytal z Plzní druhou třetinu, kdy dal Třinci ještě vůbec naději na ten obrat, takže myslím si, že teď zase může být chviličku jednička Ondřej Kacetl, ale myslím si, že to může být na střídačku v této sezóně.
1: Říká David Procházka, ještě jedno téma. Třinečtí si uspůsobili program ve spolupráci s Plzní tak, aby se necestovalo zejména plzeňským tedy, ale asi i Třinci se to hodilo, protože Plzeň hrála v pátek v Olomouci a pak hned v sobotu se hrálo. Ano. Tak to se nějak řešilo na bázi nějaké domluvy obou týmů, nebo ono to asi dává smysl proč, ale jestli to můžeš nějak popsat?
10: Ano, oba dva týmy si vlastně prohodili pořadatelství. Původně měla Plzeň v neděli hostit doma Třinec, ale tím, že byla v Olomouci a Třinec mohl hrát dva domácí zápasy za sebou, oba dva týmy mohli mít volnou neděli, tak se takto domluvili. Myslím si, že to není úplně výjimečné, že se to občas stává. Vítkovice také mají odložený zápas v Liberci, přesunuli ho zpátku na 13. ledna tuším, takže budou pak hrát v Liberci, když budou na tripu v Praze, takže snaží se ty kluby takhle to občas spojit, když to jde. Hmm.
1: Říká David Procházka, který dál bude komentovat zápasy třineckých ocelářů a ten další hned v pátek proti Vítkovicím. Je to tak?
10: Ano, je to tak, naslyšenou.
1: Tak se uslyšíme, děkujeme, David Procházka.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: No a my můžeme tabulkou dál. Na druhém místě Otakar Vejvoda tentokrát nemusí otáčet noviny, jako s oblibou dělal v hokejové šatně, aby Kladno našel na vrchních příčkách. Kladno, 3 zápasy, 8 bodů, jediná ztráta 1 bodu doma se Spartou, kde jste oba byli na tom zápase, který Kladno vlastně ještě mohlo vyhrát v základní hrací době. Ten vyrovnávací gol Devina Šora byl kolik? 22 sekund před koncem?
3: 24.
1: 24 sekund před poslední
3: sirenou. Asi po 6 odrazech, ne, po 3. 3 odrazy od kladenských, vlastně než ten kotouč doputoval až před v tu chvíli už bezmocného Adama Brýzgalu, protože on reagoval vlastně na jeden směr, otočil se na druhý, pak na třetí, ale v tu chvíli za ním už stál Devin Shore a jen vlastně doklepl ten kotouč do branky, ale na druhou stranu Sparta to sehrála výtečně. Tam oni měli obrovský tlak a myslím si ještě teda umocněný tím, že hráli powerplay a no 24 vteřin o 3 bodu, ale pak mě teda docela překvapilo, což se stávalo i v minulých sezónách, že Kladno de facto dohrálo i těch 24 vteřin ve výtečné formě, protože oni měli ještě obrovskou šanci na to, aby ještě strhli to, ten zápas na svou stranu. Tam si myslím, že Kelly Klíma chválil, pak tam byly další rány, Westerlund, prostě opravdu to byl velký závar, tam tedy uhájil nakonec alespoň bod pro Spartu. Jakub Kovář mimochodem chytal výborně a i on bude asi potom Františku náplní našeho pořadu co do takové té rubriky Golmani.
1: Martin Procházka tam byl také.
2: Já tam byl taky, já musím pochválit Kladno, samozřejmě ne, že získalo ten bod navíc, ale jak už Petr zmiňoval, oni hráli, myslím, že 2minutovou, to vlastně to tu výhodu Sparty 6-5 a minutu a půl se velmi dobře bránili. Hráli dobře, vyhazovali kotouče, udělali tam třeba, myslím, že 2 zakázané uvolnění, což je v pořádku. Ale pak tam přišel moment, kdy už Sparta právě schylovala se k tomu poslednímu závěrečnému momentu a tam, jak už si říkal, přišla střela od modré čáry, takový ten prostě naházený kotouč do toho předbrankového prostoru a tam bylo vidět, že prostě si to kladenčí obránci neubránili, neuhlídali a Short, který prostě to tam v tom prostoru umí, tak se výborně zorientoval a ten kotouč protlačil, takže ono to už byl opravdu závěrečný moment toho té situace a bylo vidět, že už tam také ty hráči byli dlouho na ledě. Přišlo mi, že už potom neměli takovou ten postřeh, tu rychlost v těch reakcích a proto toho Spartané využili.
3: Já si myslím, že Sparta hrála výtečně, ten vstup do utkání měla opravdu fantastický a tam si myslím tedy, že nebýt Adama Brýzgaly, tak Sparta po první třetině klidně mohla vést 3-0, ale nevedla, protože Brýzgala, já jsem vůbec nechápal, jak to chytil. Špačková dorážka, prostě vyrážeč přesun, ten kotoučel 2 metry tak rychle, Špaček okamžitě pálí a najednou tam byla vyrážečka, Brýzgaly to prostě nikdo to nechápal. Martin už tady na sebe ukazuje.
2: Já to měl, ty jsi byl v pozici komentátorský ze strany, že jsi to neviděl z té pozice jako já, ale já jsem to měl přímo ve výhledu, protože jsem byl úplně na druhé straně naproti tobě. A viděl jsem, jak Špaček právě střílí a říkal jsem si, no to už musí být gol, protože opravdu tam byla půlka brány prázdné. A Adam Brýzgaly se přesouval, tak opravdu ještě těsně stačil tou vyrážečkou ten kotouč vytečovat mimo. Takže já to měl přesně v tom úhlu, že jsem to je jasný gol, nebyl.
3: Já třeba si myslím, že Spartě hrozně uškodilo to, že tam hrála poslední přípravné utkání, vlastně jediné, co Kladno hrála doma. tak Sparta vyhrála 5-2, František tam byl také. No. A tam Sparta opravdu přehrála Kladno. Tam byla výborná a mně přijde, jako kdyby na to chtěli navázat. Dobře, ta první třetina ještě šla, ale vedli jenom 1-0. Nenavýšili to skóre, nedal gol tedy Jiří Sekáč, což bylo pro kladenské fanoušky asi dobře, že odchovanec Kladna jim znovu nedal gol, tak jako v tom přípravném zápase. Ale od té druhé třetiny jakoby tak a teď už to nejsme my?
2: No a já bych tam hlavně ještě možná teďka vyzdvihl práci určitě trenérů kladenských, protože oni zareagovali právě na tu první třetinu. Mně přišlo, že potom do té druhé třetiny přišlo Kladno takový jako oživený, jakože najednou měli lepší pohyb, měli tam dobrý situace, najednou zatlačili Spartu taky víc do útočního pásma. Nakonec se jim tam povedla dát gola, krásná branka vlastně při té přesilovce, kdy konečně to tam dostal do prázdné branky, výborně sehraná situace. No a to jim pomohlo a celkově ten vývoj nebo takový ten obraz toho zápasu mi přišel, že Kladno už od druhé třetiny byli naprosto vyrovnaným soupeřem Spartě.
1: Stále se bavíme o aktuálně druhém celku Tipsport Extraligy, to jsou Rytíři Kladno a o jejich vlastně bodově nejméně povedeném zápase, protože Kladno v úvodním kole otočilo zápas ve Vítkovicích, vyhrálo v neděli v Liberci, což bylo utkání, kde kladenští se dostali do pohodlného vedení 3-0, pak inkasovali gól a po zápase jsou tady slova Dominika Pavláta, kladenského golmana, který až ve třetím zápase si odbil svoji soutěžní premiéru za Kladno.
11: Jsem extrémně pyšnej na náš tým, jak jsme se projevovali, jak se doposud projevujeme. Samozřejmě to bylo hrozně těžký. Liberec má obrovskou kvalitu v útoku a máme skvělou partu a mohlo to být vidět krásně, že prostě náš kapitán Míra Forman tam skočí po hlavě do střely a je to hrozně takovej příjemný pocit vidět, jak ten tým prostě, jak ty kluci bojují pro sebe.
1: To byl brankář Kladna Dominik Pavlát, který vychytal liberecké hokejisty. Když se podíváme na ty tři odehrané zápasy, tak bylo nějaké očekávání od Kladna s novým realizačním týmem, zejména tedy pod trenérem Rulíkem, tak Martine, vidíš tam nějakou souvislost s národním týmem, s těmi zkušenostmi? Pokračuje to jen na klubové úrovni?
2: Musím říct, že jo, že tam začíná být vidět opravdu taková ta práce Radima Rulíka a nejenom jeho, ale celého toho realizačního týmu. Mně přijde, že Kladno hraje, je to jedno, jestli hrálo doma nebo venku. Mně přišlo to utkání venku v Liberci, hrálo velmi hned od začátku agresivní hokej. Rychlej, přímočarej, okamžitě napadali liberecké obránce, nenechávali jim žádný prostor. Hráli chytře, přišlo mi, že oni vlastně za ten zápas vystřelili snad jenom 17krát na branku, Kladno. Byli opticky pod tlakem. Liberec samozřejmě si vytvářel, hrál doma, měl takový, jakoby v té první třetině takový pološance. Ale vždycky se jim podařilo prostě z toho nějakého toho, z té dobré situace využít toho, že dali branku, Kladno. A to je postupně vlastně odráželo k tomu, že v každé třetině dali jednu branku, měli tam i trochu štěstí, protože tam přišel ten třetí gol, který byl tečovaný, no ale to utkání měli pořád pod kontrolou. Ano, pak v závěru té třetí třetiny tam samozřejmě Liberec uzavřel prostě Kladno ve svém obraném pásmu a tam právě Dominik Pavlát teda měl několik parádních zákroků. Ale jinak mně přišel, že celý ten obraz toho kladenského toho výkonu, toho týmu, je to přesně to, co Radim Rulík po nich chce. Disciplínu, dodržování nějakých pokynů, dobruslování všech hráčů, prostě tam nic nevypustit. No a pak, když se k tomu přidá ta obětavost, ta disciplína, výborný výkon brankáře, no tak pak je takovýhle výsledek a tohle to jsme znali i pod Radimem Rulíkem v národním týmu.
3: Plus, Kladno v každém zápase využil přesilovku.
2: Jo.
3: Jak proti Vítkovicím, tak potom proti Spartě a nakonec i tedy proti Liberci. A pokaždé to byl jiný gól. Byť třeba proti Liberci dvakrát v té samé přesilovce se snažili o stejné zakončení. Jednou to byl Marcel, kdy dostal vedle tyčky puk, vyjel s ním před branku, rychle ho chtěl zakončit. On to neudělal se svou výškou a váhou tak rychle, jako to udělal následně o 30 vteřin později Jakub Konečný, který vyjel, zasunul mezi betony. Ono to ještě neprošlo, ale byl tak ducha přítomný, že viděl ten kotouč za betony brankáře Kváči a pak to doklepl a vlastně dal vítězný gól. A mimochodem, on je pro mě z té kladenské sestavy největším překvapením startu soutěže, protože Jakub Konečný vlastně boduje v každém zápase a je platný pro oslabení, je to pracant, vlastně teď při zranění Samuela Vignolda se dostává i do té první přesilovky. A prostě myslím si, že je to hráč s velkým potenciálem. A ještě doplním ke Kladnu, já jsem zvědav, s kým budou hrát, protože zatím v každém zápase vyjma toho prvního přišli o jednoho hráče. Samuel Vignol proti Spartě, pak prořízlé Lídko proti Liberci, Nikolase Hlavy, nevím, jak se s tím dá hrát, to asi bys měl říct ty, protože jestli vám někdo rozřízne sval, tak asi úplně to není na to. No, je to lítko.
1: Radim Rolík říkal, že je to tržná rána šití, ale že nebude tak mimo, tak dlouho mimo sestavu jako Kanaďan Vigneault, ale hlava pak přišel do útrop stadionu, měl kraťasy a nějakých 10 cm nad kotníkem, řekněme ve spodní části lítka, měl prostě takový fáč, takže z druhé strany asi nic příjemného pro hokejistu. Martine, tak trochu zdravovědy. To je navíc místo, kde je hokejista nechráněný.
2: No jasně.
1: Tak to musí být i jako pro hlavu nepříjemná věc, když víte, že někde, kde jste nechránění, máte nějaké
3: zranění. Pro hlavu
1: zranění.
3: S velkým ho nebo pro hlavu s malým?
1: Obojí.
2: Pro obojí.
1: Obojí.
2: Pro obojí. No je to nepříjemný, samozřejmě, tak ta zadní část ty nohy, tam nemáte žádný chránič, no a když to takhle, nevíme samozřejmě, jak je to velká tržná rána, v jakým je to tam úhlu, jestli to je při nějakém napínání, při bruslení, nebo jestli to je prostě jenom jeden na straně, těžko říct, pokud by to bylo jeden na straně, nebo nebylo by to v nějakém pohybu, kdy potřebujete tu nohu prostě v odrazu nebo v nějakém bruslení, tak třeba se s tím dá hrát dříve, ale to těžko já můžu hodnotit. Mně se to teda naštěstí nikdy nestalo takové zranění, ale stává se to, no. Ty nože jsou ostré a zapropám, že to bylo jenom lítko.
1: Pokračuje náš pořad a vy nám můžete i zavolat na číslo 221 552
0: 222. Čistá hra Martina Procházky.
1: Velká očekávání na úvod hokejové Tipsport Extraligy, Pardubice titul, to bude jasné, zní od hokejových fanoušků, první kolo s Hradcem Králové doma a prohráli. Tak asi sáskaři tady hodně zaplakali a sáskové kanceláře si mnuli ruce. Martine, překvapilo tě tohle vítězství Hradce v derby?
2: No překvapilo, taky jsem typoval před tím utkáním, že si myslím, že Pardubice do té sezóny vstoupí vítězně, že měli i dobrou přípravu a samozřejmě se to tomu směřovalo, ale Hradec ukázal velmi dobrý takový ten týmový výkon, využil samozřejmě chyb ve třetí třetině, hlavně pardubických zastavů 2-2, kdy mě tam přišlo, že se ukázal takový to, takový ten, když vyhrajete titul, nastoupíte do další sezóny, tak od začátku sezóny to prostě není úplně ještě na 100%. Teď neříkám nějaký disciplíně nebo bojovnosti nebo to, ale bylo tam takový nedobruslení. Hradec využil vlastně dvou chyb, kdy ujeli jednou samostatný nájezd, jednou tam vlastně jakoby nedujetí bránícího hráče, další to byl skoro vlastně samostatný nájezd. Takže tohleto se prostě stává tomu týmu, který takhle nastoupí, je vidět ale, že Pardubice si asi k tomu hned něco trošku řekli, protože hned následující dva zápasy, dá se říct, celkem suverénně vyhráli 4-1, myslím, že v Litvínově a 5-2 doma s Karlovými Vary, takže přesvědčuje výsledky a uvidíme dneska, jak si poradí s Libercem.
3: Co říkáš na ty tři nové posily vlastně, hvězdné.
2: Jo.
3: Protože já, když jsem se podíval třeba David Tomášek, mi přišlo, že nikdy neodešel. Že prostě zapadl do té extraligy úplně. On sbírá jeden bod za druhým, vlastně boduje v každém zápase. A mě třeba překvapuje to, jakým způsobem se vyrovnává zase s propadem v sestavě Jan Mandát, který de facto dohrával finále, že jo, v první lajně se Sedlákem Červenkou. Teď přišly nové hvězdy, on dehrá do třetí lajny, ale zase dává góly. No to je neuvěřitelný pracant.
2: On je, přesně říkáš, nejenom pracant, ale on je velmi šikovný hráč, on si dokáže poradit, když se do té šance dostane, tak je šikovný, dokáže skvěle zakončovat. Ty jsi mi to jméno vzal, já jsem taky chtěl být u Tomáška, protože když jsem na něho koukal, tak přesně úplně najednou prostě jiný hráč. Nemyslím jiný hráč. Když jsme ho třeba vydali v národním týmu nebo někde, tak tady on prostě mu to sedí. Je vidět, že to prostě je úplně jeho pozice, připravuje šance spoluhráčům. Nádhernou nahrávku tam dával při přesilovce Stránským, kde mu to dával taky, jak se říká, do poloprázdné branky, krásnou nahrávku. Je vidět, že mu to tam sedí, že ta atmosféra je v týmu výborná a všechny ty posily, ať to je Nosek, ať to je Stránský, tak prostě okamžitě jsou v tom týmu vidět a jsou tam platní.
3: Já bych řekl, ale že třeba u Noska si ještě musíme počkat pár kol, protože jak Matěj Stránský, jak David Tomáš, tak mi přišlo, že prostě do toho vpluli, ono v tom týmu asi se do toho vplouvá snadněji, ale u Tomáše Noska si myslím, že ještě ukáže o hodně víc. Jako nemyslím úplně playoff, ale už v té základní části v playoff ukážou asi víc všichni.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Řeč byla o tom, jací hokejisté a velká jména se vrátila do hokejové Tipsport Extraligy, jako třeba Tomáš Nosek. Ale jiný Tomáš Galvas, ten zase po draftu Pittsburghem bojuje o místo v klubu NHL. A trenér Jiří Kudrna, trenér libereckých Bílých Tigrů, dostal po posledním zápase i otázku na to, jak moc tenhle hráč chybí a jak moc s ním případně počítají nebo ne. A do debaty se zapojil i kladenský trenér Radim Rulík.
12: Tomáš tady není, ale my jsme to věděli, že tu není, takže samozřejmě nám chybí, ale věděli jsme, že nebude, takže není to, že bychom žili v nějakém pocitu, že tady má být. No, víme, proč tu není a přejeme mu, aby tam uspěl, že jo. Takže to je celý.
13: A má velkou šanci.
12: Jo.
13: Podle mě. A to nechci jako taky nejlepší něco říkat. Já jenom jako z nás zároveň.
14: No ale nebojíte se teda, že teda vlastně paradoxně, že se z toho nebojíte, jestli že tam uspěje.
12: Ne, nebojíme se. Nebojím se, když to, by to bylo by skvělý pro celý český hokej, takže vůbec to jako je, ať se mu daří, co to jde.
1: Tak hodně štěstí do Pittsburghu, asi Tomáši Galvasovi a Liberec se bez něj rád obejde. My jsme tohohle mladého a v podstatě malého štíhlého kluka vídali a monitorovali během světového šampionátu. Radim Rolík říkal, ono to možná nebylo tolik slyšet, že a má velkou šanci se tam dostat. Tak dovedeš si představit, Martine, Galvase v NHL?
2: Dovedu, moc bych mu to přál. To, co ukazoval teďka tam na tom kempu, nebo co byly tady, se proběhly nějaký ty momenty, jak tam prošel to celé hřiště a ještě skvěle zakončil, tak samozřejmě ono se to povede, ale musíte mít tu správnou drzost, to ukázat to, že jste si schopni na to troufnout. A tohle to si myslím, že se tam určitě jakoby, jak trenérům, tak určitě vedení líbilo, bude záležet. No, tak jeho postava není moc veliká, tam bude možná trošičku, možná tady bude ten problém, že uvidíme, si třeba ještě mu nechají nějaký rok, dva, třeba ještě v Evropě, nebo ani ne, možná dva, ale třeba jestli neřeknou si, dobře, dám mu ještě jeden rok v Liberci, ať hraje za národní tým a ať se tady vypracuje ještě trošku fyzicky. Každopádně, pokud ne, tak já mu to jenom přeju, ať zůstane v Pittsburghu. Tak jde o to, a kolik času potom dostane tam taky na ledě, jo, aby tam pak nebyl jenom a nebyl tam sedmým obráncem a chodil na led jenom občas. To nevím, jestli by bylo úplně ideální pro něho, ale zase byl by v týmu NHL, byl by tam prostě, mohl by si denně zlepšovat. No, uvidíme, jak to dopadne s ním.
3: Já si myslím, že šanci má i přes tu neúplně ideální výšku a hlavně i hmotnost, protože on je prostě, kdyby byl jako podsaditější, tak si myslím, že by se ještě dokázal víc prosadit, ale zase, když se podívám na to, na postavu třeba Marka Židlického, v jeho největší slávě, to prostě, a teď se podívejte na Carlsona, to nejsou jako žádní jako obři, dobře, Carlson je, dejme tomu větší, ale Marek Židlický tomu rozhodně nekoukal ze záklonu, že by se moc zakláněl Galvas do očí.
1: To je pravda.
3: A prosadil se, byl to jeden z nejlepších beků NHL. Já vím, že to byla trošku jiná doba, ale mně se ten Galvas hrozně líbí, jak je drzý, jak dokáže prostě si, a to se přece musí líbit v NHL, a jestli ne, tak tomu hokej nerozumí.
2: Ne, musí využít toho ty drzosti a chytrosti, jo, musí to nahradit, tu výšku svoji, ty možná.
3: Ale zase to nepřehnat.
2: No a teď to je ono, nepřehnat to, ale i v tom brání, jo, mluvíme teďka třeba o jeho brání, jo, protože víme, jak tam jsou velký postavy, útočníci to, tak on musí využít prostě něco jako ten Marek Židlický, musí být prostě chytrý, musí být šťouravý, nesmí jako se nechat jakoby odtlačit, což je těžký v tom případě odtlačit, ale musí využít prostě takový ty chytrosti a hbitosti. A to si myslím, že Marek Židlický zrovna byl takovým hráčem, plus pak tomu přidal tu drzost, pak dal ty krásný goly, pamatuju si jednu, že to tam vždycky trénoval a pral to takhle na dlapačku nahoru, to byla jeho specialita. No a tak to v tomhle to musí takhle nějakým způsobem se prosadit a ukázat a přesvědčit. Přesvědčit vlastně to vedení, že to tým, v tom místo v tom týmu má.
3: A jestli se prosadí, tak bych dal medaily Radimu Šimkovi za to, že ho vychoval, a Jiřímu Kudrnovi, protože ti dva jako trenér a vlastně back, který já nechci říct, rozdává rozumy, ale vlastně vedle něj ti mladí hráči rostou, tak už tam má zase kachlíře. 17-letý borec, který chodí na druhou přesilovku, ano, který hraje neuvěřitelné minuty a tedy rozhodně se nebojí. A musím říct, že mně se hrozně líbí, jak hraje. V 17 letech.
1: Nemít mřížku, tak nepoznáš, že ne. Ještě nemůže řídit auto.
3: No.
1: Jako hokejově herně. Určitě ne, opravdu.
2: Ne, já úplně s váma souhlasím. Já jsem si ho moc právě dobře všímal v tom utkání Kladno Liberec, protože jsem na něj byl zvědavý, jak to pojme, jak bude hrát. A přesně zmiňujete, je tam zase ta šikovnost, je tam taková ta drzost, rozjíždí druhou přesilovku, dělá dobrý řešení. No a teď už bude jenom na tom prostě, jak postupně bude růst, jak se bude prosazovat, a jde o to, aby prostě některý hráči ho prostě nepřetlačovali.
3: A dostane šanci, to je hrozně důležité.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, máme posluchače, dobrý den.
15: Dobrý den, zdravím vás, pánové, do studia. Zdravím Martina Procházku, Petr Vervák se hlásí. mám na vás dotaz, ač teď jsem moc neslyšel, při tom hovoru to bylo dost přeskakující, nebo respektive jsem nás neslyšel vůbec, ale asi jste neřešili věc, na kterou mám dotaz. Jedná se mi o nezaviněný, nebo asi nezaviněný střet Petra Koblasy s rozhodčím při zápasu vlastně ve Vítkovicích.
1: Víme, kam míříte.
15: Tak a Milan Antoš se k tomu kriticky vyjadřoval a dokonce říkal, že by za to mohl mít nějaký dodatečný trest. Tak si nejsem úplně jistý, jestli opravdu, pokud jako fyzicky ten hráč toho rozhodčího nenapad, ale prostě to byl opravdu prostě střet, jestli opravdu může dostat nějaký distanc.
1: Jasně, děkujeme. Šťastnou cestu, jste na cestě, předpokládám, jak to je, tak zní.
15: Ano, ano, přesně tak, teď jdu do Liberce.
1: Tak dobře, doražte.
15: Díky, mějte se hezky.
1: Otázka zazněla, popíšu situaci, Litvínov hrál ve Vítkovicích, Petr Koblasa mířil za branku soupeře podél pravé tyče z pohledu útočícího týmu a rozhodčí Cabák v tu chvíli jel pozadu, ale byl v podstatě mezi mantinelem a brankou, za brankou tedy, ale byl v podstatě uprostřed. Aby Koblasa se mu vyhnul, musel by udělat velmi rychlou bognu doleva. A v tu dobu ještě Koblasa sledoval situaci a dění po jeho levé ruce, takže měl otočenou hlavu, neviděl rozhodčího, rozhodčí neviděl jeho. Koblasa rozhodčího podrazil, ten padl na záda, Koblasa pokračoval ve hře a Milan Antoš to kritizoval, bývalý hokejista třeba Slávie. A Martin Procházka, když zazněla otázka od Petra Verváka, tak kroutil hlavou, že by tedy trest žádný a kroutí Martin Procházka dál a teď i otvírá pusu.
2: Ano, já jsem s tím dneska do Českého rozhlasu přišel za Františkem Kunou.
1: Protože jo, podívej se na to.
2: Chtěl jsem právě vidět, slyšet i tvůj názor, aby se na to pojal a i ten názor Milana Antoše. Za mě, mě to obrovský překvapilo, když jsem to včera zaregistroval, že by měl být potrestaný i v tom zápase Petr Koblasa za faul na rozhodčího a nebo dodatečně od disciplinární komise. Mně to přijde úplně nesmysl. Jako, tam došlo ke kontaktu, ale přesně si zmiňoval, Petr Koblasa už sleduje hru v rohu a najednou vlastně přijíždí z pozabranky, přijíždí rozhodčí, který nebyl ani těsně okolo mantinelu, kde by měl být. Ani on by tam ani neměl být správně za tou brankou. Ale on byl přesně v půlce mezi brankou a mantinelem. A Petr Koblasa pravou nohou, jak vlastně vybrustoval, tak ho podrazil, ano, byla to nešťastná situace, spadnul rozhodčí, u čeho toho muselo hodně bolet, Petr Koblasa taky spadnul. Ono ještě Milan Antoš kritizoval za to, že se vlastně jako okamžitě nepřestal hrát, že šel za kotoučem, potom
1: zvedl, se nezajímal o zdravotní stav
2: rozhodčího. Ty situace si myslím, že to úplně nebylo asi jako správný, jako tady to ani říkat. Nezdálo se mi to, chtěl jsem na to slyšet tvůj názor. A určitě bych za tohle hráče netrestal. Takovýhle situací ho se někdy stává v zápasech spousty, že rozhodčí se srazí s hráčem, ale určitě za to, jako, pokud tam není jasné, viditelné, že by rozhodčí přijel, teda rozhodčí hráč přijel a prostě mu dal klasickou jako podrážečku, no tak pak je tam jasný důkaz, že ho podrazil, ale tohle to byl moment, kdy se to opravdu střetli za brankou a za mě to určitě není důvod k trestu, na to ještě nějakému dodatečnému potrestání.
1: Jasná odpověď Martina Procházky a my máme dalšího posluchače. Dobrý den.
16: Dobrý den, tady Robert, všechny vás tam zdravím. Souhlasím s panem Procházkou ohledně Koblasy, žádný trest. Cabák tam neměl co dělat, jo, beru to jako z pohledu i když si rozhodčil. Ale ještě jsem se chtěl vrátit, potom to bylo myslím předchozí kolo, kdy padl gol z toho taky vlastně kontaktu rozhodčího s hráčem. Prostě rozhodčí je, řekl bych, součást hry a tak by to mělo i zůstat. Jo, jestliže hráč nevnímá okolo sebe, co všechno se děje, nevím, jestli by rozhodčí mohl skákat tam na střídačku, jo, k hráčům, otázka je, co by mu tam hezkého pověděli. A k tomu poslednímu kolu, strašně se mi líbil Kouček, jo, jeho zákroky byly možná ještě lepší než prostě ukladná, ale pak když už teda mluvím o Koučkovi v motoru, tak Jakub Pour, jo, ten zatím se mi tam jeví úplně jako vůbec nejlepší hráč, který tam je. Potom z dalších týmů, tak asi Jones Mambula. Úžasný kolo, úžasný body, jo, a hlavně krásně se na to koukalo. Já stíhám sledovat hodně zápasů, takže ten přehled nějaký je.
1: Děkujeme za zavolání, tak kromě sledování i poslouchejte. Děkujeme za zavolání a na další lince je další posluchač. Dobrý den.
17: Dobrý den, ale nevím teda, jestli teď jsem já ten posluchač na lince nebo ještě někdo jiný.
1: Ano, jste to vy, mluvte.
17: Jo, já jsem jenom s dovolením chtěl ještě reagovat. Já mám já mám pana Antoše rád za jeho postřehy a glosy, ale já jsem si ten zákrok přehrával několikrát a on tam se vyjadřoval k Petrovi Kublasovi, že se vlastně, jak jste už předestřel posluchač přede mnou, že nejevil zájem přestat hrát, že hrál tu hru dál a že se mu ani nešel omluvit. Když si podíváte na ten záběr několikrát, tak Petr Koblas tam byl druhý nebo třetí z přijíždějících hráčů Litvinova a ještě tam toho rozhodčího poklepal, i když teda ležel nebo už klečel, takže s tímhle bych jako moc nesouhlasil. Myslím si, že to bylo docela dost ostře zkritizovaný na Petra Koblasu, přitom Petr Koblasa nejel na střídačku, nebo respektive jel na tu střídačku až jeden z posledních hráčů, až když toho Petra Cabáka, Kustodi nebo Maséři zvedali z ledu. Takže si myslím, že to bylo docela takový vůči Petru Koblasovi docela ostrý. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
1: Děkujeme za všímavost a hezký den, naslyšenou.
17: Ano, vám taky díky, naschranou.
1: My ještě připomeneme ten moment z Olomouce, kde se hrálo prodloužení 3-3, k tomu 4 rozhodčí a jeden z nich se nestihl vyhnout, respektive nemohl vyhnout, protože to byla ta věc, o které mluvil jeden z předchozích posluchačů, že by snad měl skákat na střídačku. Bylo to ve chvíli, kdy Kristian Srubinc, plzeňský obránce, jel vzad z útočného pásma, výjížděl do středního s pukem, chtěl si odsouvat, udělat si prostor, ale tam se právě srazil s rozhodčím. Kotouč si vzal Tomáš Černý a o výsledku utkání rozhodl. A tohle říkal po zápase.
18: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel, no. Ale my jsme nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám. Jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že je jako lepší něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no.
1: A vymyslel to tak, že Olomouc porazila Plzeň i s nějakou částí, co se týče, nechci říct pomoci, ale prostě se to sešlo tak, oni rozhodčí jsou na ledě 4, což je vlastně skoro jako celý tým, v prodloužení je tam zase víc místa, ale jako sešlo se to prostě takhle jako nešikovně, Cabák, Koblasa a teď Rubinc s Čárovým, je to prostě jako pech? Asi jo.
2: V této situaci jo, no. To sešlo takhle jako opravdu jako nepříjemně, když to řeknu pro Plzeň, protože no, nemohl za to rozhodčí v tom momentu, neměl kam uskočit. Možná, že kdyby tam byl prostor, že by rychlejš reagoval, že by uskočil třeba od mantelu pryč, ale on to nemůže vědět, kam to ten obránce pojede, to je těžký.
1: Strašně riskantní pro rozhodčího.
2: Strašně riskantní, takže prostě zareagoval takhle, zůstal stát, no a to, že tam pravou nohou obránce škrtnul, padnul, pak tam z toho byl samostatný nájezd, no, tady si myslím, že to je smůla, prostě se to stalo.
3: Oni Čárový rozhodčí komunikují na tom ledě. On vlastně křičí sem tu, no. A tam jde o to samozřejmě v tom ruchu té haly, ale rozhodčí vlastně dávají i zvukový věm těm hráčům, aby oni věděli, kde jsou. Samozřejmě třeba zrovna s Koblasou, on jel vlastně, on ho za sebou ani neviděl. On mu nemohl dávat ten signál. A u toho Čárového si myslím, že to bylo a tam by se to asi sečetlo, že byli každý ve špatnou dobu na špatném místě a vlastně si jako nerozuměli tou komunikací. Prostě se to stane, ty rozhodčí na tom hřišti musí být a musíme očekávat. Jako si hráči počítají své soupeře, když naskakují na led někteří, tak prostě má mít přehled i o tom rozhodčím. To mě, to jsem si
1: zase vzpomněl
3: na Krejčího.
1: Ne, ale to je zajímavá věc, řekni to, to je fajn.
3: Ne, on vždycky, když šel na led, tak si naskočil na mantinel a spočítal proti hráče. A pokud jich napočítal 5, tak naskočil. Pokud napočítal 4, tak se hodně rychle díval, aby od někud nepřišla rána hned, jak tam naskočí. Takže on měl přehled ve chvíli, už když skáče na led, tak aby věděl, kde ti jeho soupeři jsou. Takže spočítal 1, 2, 3, 4, 5 skáču, 1, 2, 3, 4 a už se díval kolem sebe, kde je ten pátý. Blbý byl, když ten soupeř špatně střídal. No.
1: No, to je strašně chytrá věc přece. Je, no. Ale když se bavíme o té komunikaci rozhodčích s hráči, tak otázkou je, jestli Lotyš Rubinc ví, co na něj po případě ten rozhodčí křičel. Je možné, že nekřičel, to my nevíme a nezjistíme, ale bavili jsme se i třeba s Vladimírem Pešinou o tom, jak Čároví diskutují s hráči, když Martine si jel a ty jsi to nedělal, že by si od červené nahozoval kotouč, jo? To vám bylo cizí vaší lajně a éře. Ale ti, co to dělají, tak prostě se jim tam ten Čároví rozhodčí plete. A může je to i hodně bolet, ty rozhodčí, když dostanou pukem, tak proto říkají skáču. Oni prostě vyskočí, poznají podle pohybu hokejisty, kdy mají vyskočit a ten hokejista nahazuje po ledě. Takže tam je v podstatě, nevím, jak vysoko vyskočí, 30 cm, 20, takže tam je jako jakási rezerva.
3: Ale můžeme si pozvat do čisté hry zástupci čárových rozhodčích.
1: Tak jo.
3: Já se dohodnu s panem Lhockým a už jsme o tom mluvili. Tak.
1: Budeme skákat tady.
3: Budeme skákat, no, protože ono, ta komunikace na tom ledě, prostě pro fanoušky, nebo kdo na tom ledě na takové úrovni nikdy nebyl, tak si to nedovede představit, jak oni mezi sebou komunikují, jaký je to fofr, to asi ano, když si člověk stoupne k mantinelu, tak to vidí.
1: Úplně.
3: Ale ta komunikace vlastně hráč versus rozhodčí, rozhodčí versus hráč. Teď tady máme dva příklady během prvních třech kol necelých, kdy prostě se to ovlivnilo vlastně zápasy, ať už v nějakých komentářích, anebo právě daném gólu. Myslím si, že tohle je i pro tebe, Martina. Asi by to bylo zajímavé, jak se teď křičí. Na tebe asi nikdo nekřičil, protože tě nikdo nestíhal.
2: Ale stíhal úplně bez problémů a taky povedali na nás, ale teď se to, jak říkáš, sešlo. Tady jediný, co mě napadlo, tím, co by jediné mohl udělat v tom případě, kdy padla ta branka, tak jedině by rozhodčí musel zařvat tak, že by rychle prostě vystartoval z toho prostoru, by odjel. Jo, že by viděl, že couvá, takže by prostě to, jak se říká, kopnul a zmizel by pryč, aby udal ten prostor obránci lotyšskému, aby prostě mohl ten kotouš tam vyvést. Nestalo se to, zůstal stát, čekat třeba, že se mu nějakým způsobem vyhne, nebo že ten kotouš tam zůstane, určitě to nebyl nějaký úmysl, aby z toho byl samozřejmě najezd ta branka, takže to je asi jediná reakce, co mohl dělat.
1: Ještě pohled hokejisty, on to asi jen těžko udělá v základní hrací době, když se hraje 5-5 a bek stojí na modré, ale přeci jenom hokej v prodloužení je úplně jiný a kolikrát se stává, že hokejisté vyvážejí ten kotouč zpátky do střední třetiny, dělají si prostor, klidně se nahrají i s golmanem. Tak možná.
2: Určitě. My jsme viděli prodloužení s Petrem na Kladně, kdy hrálo Kladno se Spartou prodloužení a bylo tam několikrát ze strany Sparty, ze strany Kladna, že prostě jakmile si vědí, nebo ne že kdyby, než aby ztratili kotouč, tak radši vyvezou si ten kotouč z útočného pásma ven, v klidu i prostřídají, nahrajou si, jak říkáš, obránkáře. Je lepší držet kotouč, než ho ztratit a hrát prostě proti soupeři, který má kotouč ve třech, to je jasný.
1: Když už jsme u toho, tak poměrně progresivní ve změnách pravidel je hokejová liga mistrů. Vyberu jedno pravidlo nebo dvě, když hrajete přesilovku a dáte gól, tak vyloučený hráč se nevrací. Naopak, pokud skórujete v oslabení, tak hráč skáče zpátky, ale byla i nabídka nebo nápad toho, že v prodloužení bude zakázané úmyslně výjíždět do středního pásma. Teď jak to jako prokázat, že to je úmyslné?
3: Právě proto se to asi nechytlo, to pravidlo.
1: No ne, tak jsou situace, kdy prostě vás někdo vytlačí a je to jako jasné, ale kde je ta hra, kde by byla ta hranice?
2: No kdyby byla, že ten hráč prostě dobrovolně opustí to útoční pásmo a vyveze to za černou čáru. No,
3: že vlastně je tam jako jedna možnost, že by čároví natáhli mantinel ve chvíli, kdy přejedou do útočného pásma na modrou čáru.
1: Jak mají děti, takový ten militán hranatý.
2: Ne, to ne, no, ale prostě tam by to bylo evidentní, že jo, pokud ten hráč to prostě vyveze a jsou všichni tři třeba v útočném pásmu, hraje se tam v útočném pásmu a pak se jeden rozhodne, že to vyveze jenom kvůli z toho důvodu, aby ten kotouč držel, no tak pak je to tam jasný jako vyvezení kotouče a tím pádem šetření času, jít možnost prostřídat, tak tady by byl ten moment, kdyby se to dalo říct, aha, všichni jsme byli v útočném pásmu a teď to jeden vyveze, takže tím pádem by to bylo možná.
3: A ještě bych na to nechal brát si trenérskou výzvu, ať to je doopravdy sešup potom, ať to jde hezky rychle za sebou.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: V souvislosti s rozhodčími a možnými srážkami jsme narazili na jméno Petra Koblasy, což je hokejista Litvínova. Litvínov zažívá jakousi novou éru. Jiří Šlégr emotivně hovořil o tom, jak on a jeho kamarádi z dětství a hokejisté převzali klub. A teď je na tom Litvínov dobře. Páté místo, 3 zápasy, 6 bodů. Litvínovští vyhráli hned první kolo, a to doma nad Kometou. Prohráli pak sice doma s Pardubicemi, ale to se v téhle sezóně bude odpouštět všem 13 účastníkům mimo Pardubic. Litvínov pak vyhrál ve Vítkovicích, a to i bez Davida Kašeho a Matuše Soukala. To jsou dvě takové dost zásadní postavy. Mluvil o tom po utkání ve Vítkovicích asistent trenéra.
19: Herný štýl sme nemenili, menili sme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže, ale samozrejme, výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
1: Taky jsem měl výpadok, tak byl to Ivan Švarný, asistent trenéra. Martina Litvínov bez Kašeho, bez Sukela, bylo to takové vděčné téma, Kaše, teď se k tomu přidává Kempf a oni dokáží vítězit i bez nich, byť je to na úvod sezony, tak hokejový litvínovský fanoušek, Ropáci on tour, ti asi jsou teď velmi nadšení.
2: Jsou velmi spokojení určitě, už jenom díky té stabilizaci klubu, já si myslím, že jsou rádi, že to takhle dopadlo, že bývalí hráči prostě to tam dali dohromady, udělali všechno možné pro to, aby ten klub zůstal. Robert Reichl, trenér, který si myslím, že je zase dobře, že je hlavním trenérem a celkově přišel Dan Kampf, ale jsou tam ty další zkušení kluci, to, že teďka ty dva zápasy nehráli, tak ukázal Litvínov, že zvládnul to utkání ve Vítkovicích. Nakonec právě to byl Petr Koblas, který při přesilovce dával třetí rozhodující gól na 3-2. Ty kluci prostě se lépe cítí, tam vidět teďka prostě taková ta pohoda v týmu. Uvidíme, jak to Litvínov bude klapat dál. Každopádně určitě 6 bodů jako ze dvou utkání je pro Litvínov dobrá zpráva, dobrý vstup do sezóny.
3: Výborní obránci, jak s Poláškem. To se mi líbí.
1: Chytil druhý dech Adam Polášek?
3: Nebo
1: ten první nikdy nepřišel?
3: Podle mě o ten první nikdy nepřišel. Já když jsem ho viděl nedávno, jak už je jako prošedivělý z kráně, tak si říkám, on už fakt asi hraje dlouho.
1: Polášek je prošedivělý.
3: Ano,
1: já jsem ho dlouho neviděl.
3: No, tak se na něj někdy podívej. Ale jako by mu ty šediny jako přinesly, zkušenosti má. Ale teď mě právě zaujalo to ve Vítkovicích, jak se prosazovali i gólově obránci Litvínova. Takže prostě to, co Robert Reichl říkal, že má velmi dobrou defenzivu, že on se hrozně těšil před sezonou na to, že se vrátí ten Janis Jaks, což se stalo a zatím to Litvínovu klape. Jde o to, nevím v jaké formě, já si úplně nemyslím, že v ideální se nachází na startu sezóny tým Vítkovic, takže to, co ty si říkal, že se bude odpouštět, když někdo prohraje v Pardubicích, tak si myslím, že a teď nechci urazit fanoušky Vítkovic, ale kdo nepřiveze body z Vítkovic na začátku sezóny, když se na to dívám, tak se to taky nebude odpouštět.
1: 221 552 222, to je telefonní číslo k nám do studia, protože tahle odpověď by se v jisté části republiky někomu nemusela líbit, ale od toho jsme tady, ježišmarja. Ale dobře, pojďme hokejovou extraligou zase ještě o kousek dál a změníme region.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: České Budějovice dlouhodobě jsou známé tím, že chodí plný stadion. Na první utkání v nové sezóně nebylo vyprodáno proti Mladé Boleslavi. České Budějovice sice hrály dobře, ale nakonec prohráli v prodloužení s Mladou Boleslaví. Pak následovaly dvě výhry. České Budějovice jsou aktuálně na třetím místě, vyhráli v Hradci Králové. To se v Budějovicích vždycky velmi cení vzhledem k přesunu licence, ale ono už je to dávno, ale jisté pokřiky na Hradec se objevují, i když České Budějovice s Hradcem vůbec nehrají. A Motor pak vyhrál na domácím ledě nad Olomoucí. Třetí místo za Třincem a Kladnem jako jediný klub, který má aktuálně 7 bodů. Čím budou zajímavé České Budějovice v hokejové Tipsport extralize?
3: On už to ten posluchač říkal. Brankář Klouček bude, a myslím si, že celou sezonu výtečný. A on vlastně i mi vzal z úst

0: že 7.
1: Já dokonce mám pocit, že 19, Petře.
0: Teď ne, prvních 10 gól pak za sebou. V každém zápase dal gól, a to bylo 10. Nejvíc jich má Milan Nový.
1: No, má...
0: Ale... Jo. Ty no, tam nejsi.
1: No. Ne, že to bych tam dělal taky. Ale já chci říct, že to je k Pourovi, já si myslím, že celkově ten útok, který hraje tam s ním 19-letý mladý, myslím, že 19 let Hoch, Adam Hoch, který, když jsem koukal na tu branku, kterou dával teďka právě, tak tam skvěle vypracoval situaci. On je vysoký, mladý hráč, dostává prostor a ještě s nima hraje Filip Ahl. To mě překvapilo tohleto jméno. Že si zřejmě sedí jako celkově jako ten útok, že vypadá velmi dobře a uvidíme, jak to prostě bude, co bude klapat. No. Vždycky to stojí na dobré obraně, na dobrým brankáři. Přišel
0: Jambel.
1: Jo.
0: A ten se mi líbí. Ty jsi ho, Františku, viděl v tom prvním zápase, tam myslím dával 2 góly.
2: Dával, jo, ano. Ten první po akci z levé strany jen přiložil hokejku, to byla hezká akce a vůbec svojí výškou a ve spolupráci s Nickem Ulesenem, tahle Švédsko... Kanadsko-dánsko. Já jsem se teď zamotal, protože tady jsem si rozklikl Filipa Ahla, což je švédský útočník zase, jo, který dlouhá léta působil třeba v HV71 nebo také v Södertälje a měl poměrně zajímavou cestu do extraligy přes Bratislavu Znojmo, italskou nejvyšší soutěž. 3 roky hrál v Trenčíně, kde byl kapitán i asistent a teď přichází do Motoru České Budějovice.
3: Čistá hra Martina Procházky.
2: Na závěr ještě krátce k dnešnímu programu, protože se budou hrát 2 zápasy. Pardubice-Liberec, Sparta-Mladá Boleslav. Martine, koho favorizuješ?
1: Oba dva domácí týmy, jak Pardubice, tak Spartu. Myslím si, že Sparta je první utkání doma, bude skvělá atmosféra, takže předpokládám, že Sparta to utkání zvládne. No a Pardubice jsou rozjeté, uvidíme. Teďka ty dvě utkání taky zvládly celkem přesvědčivě. Liberec, neříkám, že hrál špatně, nedával góly, vytvářejí si dobré prostory, dobré šance, ale nedávali góly. Uvidíme to dnešní utkání, každopádně já typu oba dva domácí.
0: Můj tip je, že v Pardubicích se bude prodlužovat.
2: Dobře.
0: Kachlíř vyrovná, naváže na Rychlovského gól.
2: Dobře, můžete to zjišťovat i s našimi přímými přenosy, protože samozřejmě budeme u všeho i naši reportéři. Pardubice Liberec v 18 hodin 18.30 Sparta Mladá Boleslav. Taková byla čistá hra Martina Procházky. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Byl tu i Petr Kadeřábek.
0: Naslyšenou.
2: A František Kuna vám přeje příjemný poslech dalších pořadů.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky na rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.